Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Český Folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal 6. ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

První skladbu Legenda o Chen zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima, jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, Lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Béďa Bystřonovský, hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, v rukách

mi ten pedál. Brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No už jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli za pět.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne. Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzence.

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co jste z toho zdrudaná?
5: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
6: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
7: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
6: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu. Jak jsem se doslechl, co to bude?
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty 3 dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další tak. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak. Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u Domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano. Konečně chytne viníka. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma. To letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž. Má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali jí rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne, ne, ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scháním
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno.
4: Já děkuji.
2: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To
7: je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, perunky má kdo ještě? Organizační.
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek,
9: prosím vás.
7: Tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na kešno. se divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špitičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudějí.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nechal.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ke pryč.
12: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
12: Spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mně nelíbíte. Je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já není, myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstí.

0: kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
3: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
2: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď probíhá hlasovací kolo. Vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
4: Děkuji.
3: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
2: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Pavle. A
2: dobrý den.
5: A taky zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
2: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
6: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Čeru.
2: Ano.
6: Mauta, pánové.
4: Mauta.
6: A dáme si Bohdalinku.
2: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
7: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
2: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
8: Haló, tak dobrý už den, tady Matíš Čalupy, zdravím.
2: Zdravíme. A?
8: Pana Fouska.
4: Děkuju.
8: A hlavně Pavlíku, taky vás. A
2: děkuji.
8: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
4: Děkuju.
8: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové, mějte se hezky.
4: Zdař Bůh.
2: Děkujeme krásně, Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
4: No napsal jsem, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
2: Jako by to řekla ona sama.
4: No.
2: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
9: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andulo, No tak to už mi nepomůžeš, to ne. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Přichodím. Bože, můj Kamil, tak. Ty jsi vylákal Freddy.
10: Co?
9: No, to Karlínku.
10: Moment, kde to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
10: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tady.
9: Zlázni. Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný, že já se nedívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí.
10: Pojď,
9: lžičku, druhou. Pojď.
10: Jaký vám mě připravila lžička překvapení? No, pořád si nebohu do hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlínku, já mám nápad. No? My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večkerek doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, přehodně. Tak jsem to přehodila.
10: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, denně.
10: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Je z toho cítí vermut.
9: Vermut.
10: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to byla pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vlky.
10: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karle. To byl plný.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočestné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nepřišla.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování. Pro Ačko,
1: děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: A všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdělit každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co jsem rád.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy? Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písky,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáši Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Lichnovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. Prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokrk v bahně, přitom na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to pak jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu Vidlera. No. Krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych také malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty, ty.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
10: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: No to mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu, a to tě bude zajímat.
9: Tak. Tana!
10: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrz ten. No, jak si ho pořád. Ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: To byl.
10: No a potom přišli holky.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel tady najít tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: Člověk jenom vítáhle pod tím baráku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud. Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkovi skoro od tři číslo. Říkaj, že to byly holky.
10: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnutatá.
9: Já jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil od 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštěj.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně, parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Novela stavebního zákona zůstává ve druhém čtení. Poslanci ji opět nestihli projednat. Benešovu vilu v Sezimově Ústí převzalo od státu do své správy Táborské husitské muzeum. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Dnešní obloha bude jasná nebo skoro jasná, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Schůzi poslanci přerušili. O slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
2: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
2: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmů.
4: Samozřejmě žádný střet zájmů nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
2: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta včera symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
5: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
0: Kvalitu vody v Lipně dlouhodobě zhoršují přírodní procesy. Ukazuje to nová analýza Jihočeského kraje, zabývající se důvody znečištění nádrže. Největší dopady má podle ní dlouhotrvající sucho a nedostatek vody. Podstatný vliv ale mají i nelegální výpusti nebo zastaralé čistírny odpadních vod. Hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko doplnil, že by se měly stáhnout mimo povodí Lipna. Na projektech za miliardy korun bude podle něj nutná součinnost obcí, kraje a ministerstva životního prostředí.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
6: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
0: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
1: Počasí.
0: Obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní. Biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se podle našich informací aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Pět hodin k tomu 4:45, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A to v pátek 29. května. Tak dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

Petr Rezek dospíval 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je pátek, jistě to dobře víte. 29. května, ten dnešní den už je 49. dnem tohoto roku. A svátek slaví Maximiliánové a Maximové. Maximilián je jméno, které bylo uměle vytvořeno pro syna císaře Fridricha III. Z latinského jména Maximus. A Maxim, respektive Max, je jméno latinského původu a vykládá se jako velkého vzrůstu, anebo také největší. Jméno mělo vzniknout z latinského slova maximus, nebo vzniklo z latinského slova maximus. Tak Maximiliánům a Maximům a Maxům k svátku všechno nejlepší. V roce 1938, právě 29. května, v Československu se uskutečnily obecní volby, které přinesly vítězství extremistických a také fašistických stran v pohraničí a částečně i na Slovensku. A v roce 1975 Ludvík Svoboda byl ze zdravotních důvodů zbaven funkce prezidenta Československé socialistické republiky. Jeho nástupcem byl Gustáv Husák. 29. května roku 1930 zemřel v Českých Budějovicích Stanislav Čeček. To byl generál, jeden z nejvýznamnějších představitelů československých legií v Rusku. Mimo jiné byl Čeček jmenován také vojenským velitelem Českých Budějovic a hrál významnou roli při založení letiště v Plané a také rozvoji česko-budějovického letectví. Byl také úřadujícím předsedou jeho českého aeroklubu. V roce 1935 zemřel hudební skladatel Josef Suk. V roce 1988 zemřel herec Vladimír Menčík, bylo mu 58 let. V roce 2014 zemřel kytarista Antonín Viktora. A ještě vzpomeňme rok 2019, zemřel Jiří Stránský, spisovatel, scénárista, dramatik, překladatel a básník. 29. května roku 1960 se narodil Rudy Linka. To znamená, že tento jazzový kytarista, který od roku 2005 v České republice organizuje jazzový festival Bohemia Jazz Fest, se dnes dožívá 66 let. 59. narozeniny má Bohdan Skláma, filmový režisér a scénárista. A ze všech daleko nejmladší je rodák ze Strakonic, Jaroslav Beck, hudební skladatel a podnikatel. Tomu je dnes 38 let. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 5:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 5 až 8 stupni Celsia, v údolí bylo ojedině kolem 3 stupňů, na horách 8 až 5 stupňů a v údolí kolem nuly. Přes den nás čeká jasno nebo skoro jasno, v noci na sobotu pak začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 21 až 24 stupně Celsia. A vád by měl slabý proměnlivý, převážně severní vítr, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Ráno bude i klidno. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Podíváme se také na SMSky, hned po ránu už nám přichází zprávy od vás. V Kamenici nad Lipou dnes je jasno, jsou 4 stupně. Pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Věro, děkujeme za vaši zprávu. A pak tu ještě mám také SMSku z Vyššího Brodu, kde je po ránu jasno a 3 stupně. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme, do toho chladu zdravíme, do Vyššího Brodu a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Do polévky, do salátů, také do pomazánek můžeme přidat hrst čerstvých jarních bylinek a posílit tak organismus pro dlouhých, nebo respektive po dlouhých zimních měsících. Takový tip na bylinkovou snídani uslyšíte za pár minut v naší přírodní lékárně, ale ještě předtím zaspívá Marek Ztracený.

0: Jarní bylinky nemusí patřit jen do oběda nebo do večeře. Skvěle si rozumí také se snídaní. Dokážu dodat svěžest, vůni a také zajímavou chuť i těm nejjednodušším ranním pokrmům. Stačí pár lístků a obyčejný chleb s tvarohem nebo vajíčky se promění v malý kulinářský zážitek. Jak bylinky chytře zkombinovat? Třeba v podobě zdravého koktejlu si povíme v následujícím rozhovoru Hanky Šoberové s nutriční specialistkou Štěpánkou Kudišovou.
1: Takové smoothie po ránu z bobulového ovoce prostě nemá chybu, je velmi, velmi prospěšné našemu organismu. Je to ta poctivá sada polyfenolů a antioxidantů hned po ránu, abychom se připravili na ten potenciální stresový den a vyrovnali se s oxidačním stresem. Takže jakékoliv bobulové ovoce mírně dosladit třeba zralým banánem, přidat třeba flavonoidy z citrusových plodů, jakýchkoliv, a přidat něco zeleného, ať už jsou to jarní lístky špenátu, opět medvědí česnek, jakékoliv bylinky. Je to ta bršlice nazbíraná třeba na zahrádce, je to pár sedmikráskových květů, nebo sneseme do toho i pár lístků třeba pampelišky, nebo i ten květ té pampelišky tam můžeme dát. Můžeme přidat nějaký zelený prášek, nějaký chlorofil, můžeme přidat zelený ječmen, spirulínový prášek, můžeme přidat třeba trošku zelené mači, můžeme přidat trošku mořský hřáz a jednoduše promixujeme.
2: Říkám si, jestli je nezbytně nutné všechny ty komponenty mixovat.
1: Kdo je vyznavačem toho, že zuby máme od toho, abychom jimi kousali, nemixuje, ale vše si pokrájí a připraví si takový chutný salátek po ránu. Protože je známo, že ovoce se rychle zatráví a mohli bychom jí dělat. Do půl hodiny si můžeme dát klasickou snídani, ať už vsadíme na nějaký náš předchozí typ ovesná kaše, nebo jsme vyznavači těch chlebových specialit, přidáme nějaký ten plátek celozrnného, celožitného chleba. A ano, teď sahneme třeba po té tvarohové pomazánce s bylinkami, s pažitkou, s medvědím česnekem, nebo těmi jinými druhy, o kterých jsme třeba hovořili, nebo i dalšími, na které jsme v tom množství nevzpomněli a našli jsme ho na louce a víme, že je to jedlá bylinka. Takže do té pomazánky kdykoliv můžeme zařadit. A samozřejmě nezapomeneme i na oběd, protože i k obědu můžeme používat bylinky a vždy se k obědu snažíme, ať už je jakýkoliv, přidat nějaký salát, opět zase třeba s bylinkami nebo nějakou zeleninu pečenou, napařenou, podušenou a takto velmi usilovně spolupracujeme na našem zdraví.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Freddyho Mercuryho teď vystřídá Lenka Rybáčková a zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzinu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Senioři a studenti budou mít od července zlevněné jízdné v Českobudějovické městské hromadné dopravě. Změny v ceníku schválili radní města na svém posledním jednání. Důchodci od 65 do 70 let budou mít hodinovou jízdenku za 15 korun na místo současných 30, stejně tak i studenti. Senioři nad 70 let budou i dál jezdit zdarma. Jihočeské pivovary dnes spojuje první ročník Budějovického pivního týdne. Do akce se až do 5. června zapojí 11 pivovarů na pivní stezce Budějovicko. Budějovický Budvar nabídne každý den speciální prohlídky ležáckých sklepů s degustací. Pivovar Samson dnes od 18 hodin vypraví plavbu po Vltavě a Malši s cílem v pivovarské zahradě. Do celostátní noci kostelů se dnes zapojí také Bechyně. Program odstartuje v 17 hodin mší v klášterním kostele na Nebevzetí Panny Marie a zároveň se otevře zámecká kaple s novou výstavní sezonou. Večer nabídne koncerty, komentované prohlídky i přednášku o kapličkách a božích mukách na Táborsku. Symbolické zvonění všech kostelních zvonů zazní v Bechyni dnes v 18 hodin. Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem v pěti setech. Siniaková podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterou vyřadil Cerundolo z Argentiny. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, naměříme až 24 stupňů, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, převážně severní. A biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Za chvilku vám nabídneme postřehy z cesty do Nové Kaledonie, ale teď bude zpívat Ilona Čáková.

0: Studentka Jihočeské univerzity Anežka Pecháčková z Táborska přešla pěšky celý Nový Zéland. Za 134 dní ušla přes 3100 kilometrů a svým putováním pomáhá českobudějovické Arpidě. Díky dárcům už se podařilo vybrat více než 323 tisíc korun na rehabilitační pomůcky pro klienty centra. Další díl seriálu, ve kterém se Anežka podílí o svou zkušenost z plavby do Nové Kaledonie, uslyšíte právě teď.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková. Život na plachetnici probíhal tak, že ta loď se rozjela na Novém Zélandu a zastavila se až v Nové Kaledonii. My jsme jeli i přes noc, ta loď se nezastavila za 6 dní, proto to trvalo tak rychle. A my jsme měli hlídky noční, vzhledem k tomu, že palubu jsme sdíleli ve třech, tedy dva členové kru, já a francouzská a kapitán ze Švýcarska, což je majitelem i této lodi. Strávila jsem na lodi s názvem One Love, tedy 12 dní a musím říci, že to byla nekonečná kocovina. Spíš to chápete tak, že mořská nemoc, protože to opravdu je jako kocovina, která trvá 24/7 a je to opravdu hodně, hodně těžká kocovina. Takže to bylo občas náročné. A my jsme měli od 9 od večera do 9 do rána hlídky, střídali jsme se po 4 hodinách a každý vždycky, kdo měl tu hlídku, tak každých 20 minut musel vyjít ven, podívat se kolem té lodi v kokpitu, jestli nevidí nějaké světlo, kdyby viděl světlo, tak by zapnul hlavní světlo na lodi a zbudil kapitána, aby nedošlo k srážce s další lodí. Musím říci, že úplně nejsilnější a nejkrásnější bylo, když jsem stála v tom kokpitu přivázaná na křídlech a viděla jsem svítící plankton. To znamená hvězdy nahoře na obloze nade mnou, nádherná Milky Way, Mléčná dráha a pode mnou byl svítící plankton. Já se cítila jako Moana z pohádky od Disneyho, protože jsem měla pocit, že mám obrovskou sílu, kde nakláním s tou lodí a všude přede mnou jsou vlny, rozbouřený Pacifik a ty vlny svítí, protože v tom je svítící plankton. Tak to byla opravdová nádhera a těžko vstřebávám, jak silný zážitek to byl. Nicméně už jsem se poslední dva dny opravdu velmi celá vyčerpaná těšila na souš, protože jsem se nemohla ani oblíct, jak špatně mi bylo.
3: Mějte se krásně. Za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.
4: Český rozhlas

0: počasí.
1: 2 minuty před 6:15 pro vás máme informace o počasí a začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo jasno nebo skoro jasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 8 až 5 stupni Celsia. V údolích bylo kolem 3 stupňů. Přes den bude jasno nebo skoro jasno, v noci na sobotu pak začne od severozápadu přibývat frontální oblačnost. Nejvyšší teploty nás čekají dnes 23 až 26, na horách 21 až 24 stupně Celsia. A vár by měl slabý, proměnlivý, převážně severní vítr, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, s tím, že ráno ještě bude klidno. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra v sobotu bude více oblačnosti, místy budou srážky i bouřky, bude oblačno až zataženo, během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky anebo občasný déšť, ojediněle se vyskytnou zítra i bouřky, večer budou pak srážky i oblačnost přechodně ubývat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 15 až 11 stupňů a nejvyšší denní zítra 24 až 28 stupňů Celsia. V noci a ráno bude slabý během nemírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který pak v přehánkách a případných bouřkách bude přechodně zesilovat. Ale to bude zítra. Teď se vrátíme k dnešnímu dni. Je pátek, to je jeden z nejhezčích dní v týdnu. Dívám se na další SMSky, které od vás přišly, od vás, kteří jste vzhůru a už jste nám chtěli napsat, jaké je u vás počasí. Píše nám Marie z Pane nad Lužnicí, že mají 5 stupňů, jasno, klid a tlak 1024 hektopaskaly. A přeje také všem hezký den. Marie, děkujeme do Planet Lužnicí, přejeme také hezký pátek. A ještě tu mám zprávu také z Větrní, kde je 8 stupňů, jasno. Zdraví Zuzka a Honza. I za tuto zprávu děkujeme a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: K zubaři musíme jednou za čas všichni. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase s návštěvou otálí několik let. Faktem ale je, že zubařů je na jihu Čech stále nedostatek. Situace dokonce využívají i tzv. Falešní zubaři, kteří praxi vykonávají bez příslušného oprávnění. Nejen o tom si v pátek 29. května popovídáme s předsedkyní oblastní stomatologické komory České Budějovice Kateřinou Jachnovou. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 minut před 6. hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Pokud po práci nebo po škole zatoužíte po malém výletu, za příběhem, hudbou anebo třeba za zlatem, tak jižní Čechy vám večer naservují opravdu pestrou nabídku. Začnu v Písku, kde v Práchenském muzeu dnes otevřou výstavu Terra Aura. Od dnešního dne tam uvidíte 21 zlatých nugetů z Vodňanska. Je to největší kolekce přírodního zlata, jakou česká muzea kdy představila. Muzejní noc navíc přidá další program o historii a těžbě zlata. A člověk si přitom možná znovu uvědomí, proč se zlaté horečky nikdy úplně nevytratily z lidské fantazie. Mimochodem pozvánku do Práchenského muzea také pro vás máme připravenou kolem 8:30, nebo respektive krátce po 8:30. Dnes také startuje první budějovický první týden a až do 5. června propojí 11 pivovarů na pivní stezce Budějovicko. Například Budvar nabídne speciální prohlídky ležáckých sklepů s degustací a pivovar Samson od 18 hodin nalodí zájemce na plavbu po Vltavě a Malši. Ve Strakonicích od 16 hodin ožije hrad loutkami, koncerty a také pohádkami. Loutková muzejní noc přiveze Václava Upíra Krejčího, skupinu Pískomil se vrací a také večerní ohňovou show. Vyzkoušíte si výrobu vlastních loutek a projdete si hrad tak trochu jinak než obvykle. Večer totiž staré zdi umí vyprávět úplně jiným hlasem. Kdo má rád divadlo pod širým nebem, může zamířit do Trocnova. V areálu památníku Jana Žižky ve 20 hodin a 30 minut začínají tradiční divadelní slavnosti. Marešova divadelní společnost hraje veselohru Profesor na záletech a o kulisy se postará letní večer, stromy a také ta trocnovská krajina. Do dnešní noci kostelu se zapojí také Bechyni. Program začne v 17 hodin mší v klášterním kostele na nebezetí Panny Marie. Otevře se také zámecká kaple a večer přidá koncerty, komentované prohlídky a také přednášku o kapličkách a božích mukách na Táborsku. A pak přesně v 18 hodin se v Bechyni rozezní všechny kostelní zvony. A to bývá chvíle, kdy se město na okamžik zastaví a poslouchá. Prachatické muzeum od 17 hodin zve na ostrostřeleckou muzejní noc. Těšit se můžete na častou nebo čestnou salvu, historické zbraně, také střelbu, oceny a také dělo, protože muzeum přidá i hudbu žáků základní městské školy. Večer nebude jenom hlučný, nebudou tam jenom rány z děla, ale budou také příjemně slavnostní díky té hudbě. A teď ještě pozvánka do Bechyně. Na tamním zámku dnes také začíná nová umělecká sezona. Projekt Relation Fields propojí současné umění s historickými interiéry, parkem i gotickou sýpkou. Uvidíte například instalaci designera Maxima Velčovského a také 10 000 pingpongových míčků v interaktivním projektu Ronalda Emila Kujta. Ano, i pingpongové míčky můžou někdy působit poeticky. No a pokud si večer nejraději užíváte v kině, tak Jindřichův Hradec pokračuje festivalovými komediemi. V kině Střelnice začne v 17 hodin a 30 minut blok Srdečně vás vítáme a od 20 hodin pak naváže komedie Lásko, neblázni.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Opravený dům kultury Slávie v Českých Budějovicích povede městská organizace. Opozici vadí nekoncepčnost. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Nová lesní stezka mezi Cehnicemi a Trhanicemi na Strakonicku nabídne informace o přírodě a altán s výhledem na písek. Bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dům kultury Slavie v Českých Budějovicích nemá těsně před znovu otevřením zajištěné základní provozní služby. Radní zatím po jeho opravě za miliardu korun nenašli žádného provozovatele občerstvení a restaurace. Opozici zároveň vadí, že dům nemá vlastní manažerský tým.
4: V původním konceptu měl mít svého manažera už když se dokončoval. Už to měl být ředitel, který by tento dům měl do budoucna se svým nějakým jiným týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
5: Vysvětluje opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové z hnutí Naše Česko zvládne provoz zajistit městská organizace kulturních a sportovních zařízení.
6: Prostě to zvládáme těmi zdroji, které tam jsou. Nepotřebujeme jednoho ředitele mít na KD Slavě. Jsou i zájemci o turitní plesy, těch je dost.
5: Vedení města zároveň vypíše nové výběrové řízení na provozovatele restaurace, baru a kavárny. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
7: Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
2: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miloslava Staška. Výstavba lesní stezky začala mezi Cehnicemi a Trhanicemi na Strakonicku. Obec na tuto investici za víc než 2 miliony korun získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Na stezce bude 5 naučných tabulí s informacemi o místní přírodě. Pokračuje nezávislá starostka Helena Sosnová.
8: Bude tam potravní labirint, biotop rybník, lesní internet a nebo zvukové pexeso. Jsou tam i prvky, na kterých se můžou protáhnout, zacvičit si. Tahle stezka je zakončena takovým vyhlídkovým altánem do krajiny směrem na písek.
1: Sport.
2: Čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezony prohráli přípravný zápas se Slovenskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 setin sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samusenkem.
1: Počasí.
2: Obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 23 a 26 stupni, na horách kolem 22. Vítr zůstane slabý, proměnlivý, převážně severní a biozátěž bude na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Šest hodin a k tomu 4:43. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 29. května. Dobré ráno, hezký den, přeje ze studia Luboš Voráček. Za chvilku pro vás máme poslední díl seriálu, ve kterém sledujeme životy dětí z dětských domovů. Podíváme se za 18-letou Anou. Ta má za sebou hereckou zkušenost, díky které se také podívala i do Spojených států. Teď už v dětském domově nebydlí, je těhotná a těší se na své první dítě. Za chvilku ji uslyšíte v našem vysílání, ale ještě předtím je tu Jelena.

Krvaví strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má také 18-letá Anna, kterou sledujeme v časozběrném seriálu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
1: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
2: Si pro mě přijela sociálka a vzala mě do auta a jeli jsme. Bylo to těžké si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi na to tak vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
1: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
2: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný, točit všechno 20krát není úplně nejlehčí, ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
1: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
2: Dobré ráno, takže jsme na letišti, už jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově, ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku.
3: Dobrý den, je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdem to tady projít, jdem to prozkoumat. Ubytování máme veliký.
2: Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí, lidi na to mají strašně dobrý názor. Bylo to úžasný, já jsem si to užila.
1: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrášku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
2: Den už jsem podepsala nějaké papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
1: V pronájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
2: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň, já jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako na všem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka a 3 děti.
1: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
2: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mě furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
1: Přeje si 18-letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 2 minuty po 6:45 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo jasno, nebo skoro jasno, a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 8 až 5 stupni Celsia. Přes den nás čeká jasno, nebo skoro jasno, v noci na sobotu pak začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 21 až 24 stupně Celsia. Avár by měl dnes slabý proměnlivý, převážně severní vítr, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Ráno ještě bude klidno. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí a znovu mačkáte mezeru, pak už dopisujete text vaší zprávy a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Trhových Svinů, kde je po ránu jasno, 5 stupňů. Pěkný den, všem přeji zdraví Boža. Bože, děkujeme a do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková dospívá 6 minut po čtvrt na 7. A až bude odpoledne, protože je pátek, tak po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A jaké téma se bude dnes rozebírat?
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas České

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. První půlrok daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Evropská unie rozšíří cla a kvót na dovoz z Číny. Deníku Financial Times to řekl místopředseda unijní exekutivy a komisař pro průmysl Stefan Sejourné. 27 bude podle něj tato opatření využívat systematičtěji. Uvedl, že například chemickému průmyslu, hutím nebo odvětví čistých technologií hrozí zničení nekalou čínskou konkurencí. Policisti připravují bezpečnostní opatření kvůli sobotnímu utkání fotbalového klubu Táborsko a Baník Ostrava. Fanoušci zamíří z vlakového nádraží na stadion v Kvapilově ulici. Majitelé aut by v tento den neměli v okolí sportovního stadionu parkovat. Lidé v Borovanech na Českobudějovicku můžou příští týden zaznamenat zvýšenou hlučnost v nočních hodinách. Firma Lasesberger bude mít 1. červnový týden v provozu výrobní linku a proces pálení. Informuje o tom stavební úřad v Borovanech na webu města. V souvislosti s tím bude specializovaná firma měřit hluk hlavně ve vnitřních prostorech v Tovární ulici a ulici Ke Střelnici. Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů a biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Podle našich informací se aktuálně na jihu Čech jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 6:30, k tomu 3 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. Čeká nás jeho česká vlastivěda, kterou pro dnešek připravili archivář Aleš František Plávek a redaktor Zdeněk Zajíček. Připomenou architekta Josefa Zítka. Toho máme asi všichni spojeného se stavbou Národního divadla anebo velkou kolonádou v Karlových Varech. Josef Zítek ale poslední třetinu svého života strávil tady u nás, v jižních Čechách. Lidově řečeno, architektování pověsil na hřebík a začal se věnovat hospodaření a výrobě sýrů. Jak za chvilku uslyšíte, no ale ještě předtím po ránu dáme trochu hudby. Teď jsou tu Jojo Band a Ryby tví. Tak dobré ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jak se z architekta stal jihočeský baron, to vám vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. Známý architekt Josef Zítek je neodmyslitelně spjatý s budovou Národního divadla v Praze. O to méně je známý jako velkostatkář a šlechtic, který měl dokonce vazby na jižní Čechy. Tak se podívejme, kde, ale to musíme do historie. Nevelké panství Lčovice na Prachaticku vlastnili nejprve menší vladické rody a teprve koncem 17. století jej získala hrabata z Altanu a po nich ze Sickingenu. Ta k němu připojila i sousední statek Zálezly a takto rozšířený velkostatek pak znovu střídal své majitele, až jej roku 1852 v dražbě získali manželé Lipertovi. A právě jejich dceru Bertu si architekt Zítek vyhlédl a později pojal za svou manželku a s ní vyženil i jeho český majetek. Rok před svou smrtí, v roce 1909, byl navíc nobilitován na barona. Lčovické statky si Zítkovi podrželi ještě několik let až do roku 1926, kdy je syn Bertold prodal kvůli finanční tísni. Posledními šlechtickými majiteli se stali Lobkovicové. Josef Zítek se narodil v pražském Karlíně a zemřel na Smíchově, ale s jihem Čech zůstal spjatý i po své smrti. Pohřbený je totiž nedaleko Lčovic v Malenicích.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Nad naším územím se i nadále vyskytuje tlaková výše. Na jihu Čech máme tedy jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 5 až 10 stupni Celsia a na Šumavě na některých místech jsou pod nulou. Nejnižší teplotu dnes naměřila Kvilda Perla, a to minus 7 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 8,7 stupně Celsia, vítr slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1027 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 9,3 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Dneska nám ještě vydrží slunečné počasí. Přes den bude tedy jasno nebo skoro jasno a beze srážek stále. Teploty budou, ty maximální teploty tedy, mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 23 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, severních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k dnešnímu dni, tedy 29. květnu?
2: Dneska teploty překonávat nebudeme nebo rekordy. Nejtepleji bylo v roce 2005, a to 32,3 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1957, a to 0 stupňů Celsia.
1: Přesně 0, to vyšlo dobře. Co sluníčko, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 5 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 55 minut.
1: A jak bude zítra v sobotu, respektive v noci a zítra?
2: To počasí už se nám změní. Od severozápadu nás začne ovlivňovat frontální systém. Zpočátku noci bude ještě jasno nebo skoro jasno. V druhé polovině noci pak ale od severozápadu začne přibývat oblačnosti. Zítra během dopoledne bude od severozápadu přibývat i přeháněk nebo občasného deště a během zítřka se potom ojediněle mohou vytvořit i bouřky. Večer potom srážky a oblačnost budou přechodně ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a ty maximální denní budou stejné jako dneska, mezi 23 až 26 stupni, na horách kolem 22. Slabý vítr bude odpoledne potom se měnit na mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Je pravda, že o dešti jsem od vás, meteorologů, už dlouho neslyšel, tak nechme se překvapit, jestli to opravdu na tu sobotu vyjde. Informace o počasí měl pro nás meteorolog Petr Fribauer. Díky za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: sně mi voní dým.
1: Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a také inspirativními osobnostmi České republiky, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
2: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
3: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí Osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
2: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
3: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
2: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
3: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
2: A co tréma? Bojujete s ní?
3: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
2: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
3: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
2: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Návrat na svobodu má vězňům od letošního podzimu usnadnit nová platforma pro výstup. Správa Šumavského parku připomíná turistům, že koupání v ledovcových jezerech je zakázané. Samoobslužný přívoz na českobudějovickém Malém jezu převeze první cyklisty příští rok v létě. Bude slunečno, naměříme až 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam můžou najít hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi nebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou.
3: Na portálu půjde vyhledávat podle volné kapacity služeb i města nebo okresu, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná nejenom klientům, třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům.
3: V prvních týdnech po propuštění musí bývalí vězni intenzivně řešit právě bydlení, práci nebo rodinné vztahy, pokračuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
5: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k té kriminální činnosti.
3: Platformu budou do konce léta testovat ve třech věznicích. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech, v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Dodává taky, komu můžou lidé koupající se v jezeru uškodit.
6: V jezerech je velmi citlivý ekosystém, jsou tam velmi vzácné druhy kytek, jako jsou například zevar úzkolistý nebo šídlatky, a vlastně ty zrovna rostou v těch příbřežních oblastech, které můžou lidé mechanicky poškodit.
1: Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Samoobslužný přívoz pomůže chodcům a cyklistům v Českých Budějovicích překonat řeku Malši u Malého jezu. Radní města počítají s jeho výstavbou do léta příštího roku. Přívoz naváže na stávající plánované cyklotrasy. Řeku na něm při jedné jízdě překonají 4 lidi nebo 2 cyklisti z koli. Náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko doplnil, že plovoucí ponton bude možné ovládat z břehu nebo přímo při přepravě. Město čeká na vydání potřebných povolení.
2: Sport.
1: Čeští beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák na ostravském turnaji světové série vyhráli první zápas ve skupině. Brazilce Evandra s Arturem porazili ve dvou setech a vykročili za postupem do play-off, jak potvrzuje Ondřej Perušič.
7: Já myslím, že ta skupina bude ještě zamotaná, protože si nemyslím, že by se Evandro rozloučil s turnajem po třech porážkách, ale určitě je to pro nás skvělý start a přesně důležitý krok směrem k postupu do play-off. Zároveň to pro nás znamená i nějakou mentální vzpruhu, protože jsme si opravdu ověřili, že když budeme hrát takhle, tak jsme schopni vyhrát i další zápasy v téhle skupině.
1: Tadeáš Trousil a David Schweiner vstoupili do elitního turnaje v Ostravě naopak porážkou. Americkému páru Partain Show podlehli 0-2 na sety.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1027 hektopaskalů. Obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů. Biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody na jihu Čech. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Fotbalový stadion v Táboře bude v sobotu hostit ostravský Baník a na utkání s místním klubem FC Táborsko chystají také fanoušci Baníku. Tak právě o bezpečnostních opatřeních bude mluvit náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5:15 po 7 hodině v pátek 29. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Na tuto neděli, tedy na 31. května, připadá Světový den bez tabáku. Malý příspěvek k němu si vám dovoleme pustit už nyní. Titulek dnešního rozhlasového sloupku je výmluvný. Babi, nekuř. Slovo má Jan Štifter.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Babi, nekuř. Říkával jsem jako malý kluk babičce a ta vždycky mávla rukou a řekla: Honzíku, tak jenom jednu, jo? A tak to šlo pořád dokola. Letos to bude 10 let, co jsem sám přestal kouřit. Co mi vadilo u babičky, neupřel jsem nakonec v dospělosti sám sobě. Jestli se svět v něčem skutečně docela změnil, je to kouření. Za těch posledních 10 let zmizely z Česka kuřácké hospody a bary a bylo kolem toho řečí, jak zákaz kouření znamená omezování svobody. Dneska přitom už není úplně běžné ani kouření na venkovních zahrádkách. Před 30-40 lety nás babička ukládala do postele, zavrtala se s námi do peřin, na peřinu položila popelník, zapálila si cigáro a četla nám z deníku Kocoura Modrooka. Kouřívalo se úplně normálně v kuchyni, v obýváku i v autě a slýchával jsem, jak se ještě o něco dřív kouřilo v tramvajích, v divadle nebo na vysokoškolských přednáškách. Jak sestřičky držely doktorovi cigaretu při dlouhé a náročné operaci, to pak už to naše nebeplné obláčku nad babičinou peřinou byla vlastně prkotina. Klasické kouření se stává minulostí, což dokládá i obliba různých náhražek. Ale my ten kuřácký svět ještě viděli a děti na to pomalu koukají, jako bychom ještě vařili v černé kuchyni. Babičina Modrooka mám dodnes doma. Ten starý svět z těch listů ani po letech nevyčichl.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. A dnes bude jasno, nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát by měl ráno slabý proměnlivý vítr, nebo bude klidno, a ve druhé polovině dne pak bude vítr slabý severních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té vaší SMSky a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a slunečno, 7 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Prachaticích je jasné ráno, 11 stupňů, pohodu a zdraví všem přeje a do redakce Helča. Tak Helčo, děkujeme i do Prachatic, zdravíme. Ve Velešíně je jasno, 6 stupňů, dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme i vám. V Brloze je jasno, slabý vítr a 8 stupňů, zdraví a hezký den přeje Marie, tak i vám a Marie děkujeme za zprávu. A ještě tu mám také SMSku z Borovan, kde je jasno a 10 stupňů. Pohodový den přeje Růža. Růžo, děkujeme, i do Borovan přejeme. Hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na oběd anebo na kávu můžou zapomenout návštěvníci v českobudějovickém kulturním domě Slávie. Město po nákladné opravě nesehnalo nikoho, kdo by pro něj jídlo a také pití zajišťoval. Opozici vadí také plánovaný způsob vedení centra. Detaily přidáme za chvilku.

0: tříleté rekonstrukci se příští víkend vrátí život do Českobudějovického domu kultury Slávie. Vedení města ale pořád nemá zajištěné základní provozní služby centra. Chybí například provozovatel restaurace a baru a také kompletní produkční tým. Část opozice zatím vidí nezájem radnice o budoucnost domu.
1: Je to smutné, ale mě to moc nepřekvapuje, protože stávající vedení města se k tomuto projektu od začátku chová velmi macešsky.
2: Myslí si opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice, který v minulém vedení města stál za projektem rekonstrukce Slávie jako náměstek primátora.
1: V tom původním konceptu měl tento dům mít svého manažera už v době, kdy se dokončoval. To znamená, že už tu měl být ředitel, který by tento dům měl do budoucna se svým nějakým mini týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
2: Naráží Juraj Toma na to, že provoz Slávie bude zajišťovat městská organizace sportovních a kulturních zařízení. Podle primátorky města Dagmar Škodové-Parmové z hnutí Naše Česko se ale zájemci o pronájem Slávie hlásí.
3: Třeba tam jsou i zájemci o maturitní plesy v roce 28. Už těch volných termínů je tam malinko. Samozřejmě limitující je tam pak pro tu konkrétní akci počet sedadel, možnost uspůsobení pro různé akce.
2: Primátorka současně ujišťuje, že se manažerský tým Slávie nebude nijak měnit ani rozšiřovat.
3: Nepotřebujeme pro teď jednoho ředitele mít na KD Slavě. Ten produkční tým je integrovaný do kulturních a sportovních zařízení města. Prozatím prostě to zvládáme těmi lidskými zdroji, které tam jsou.
2: Zastupitel Juraj Toma to vnímá jako chybu a připomíná, že centrum zatím oficiálně oznámilo jen 4 kulturní akce.
1: To ujišťování o tom, že kapacita bude plně vytížena, tak to je takové řešení, strčíme tam divadlo a ono se to nějak ukáže.
2: Odkazuje Toma na jeho české divadlo, které ve Slávii dočasně získá prostory. Jenže podle ředitelky divadla Martiny Šlégelové jsou tam podmínky pro dlouhodobé fungování nedostatečné.
4: Zásadně chybí prostory v zázemí, je tam pár nějakých kanceláří, takže když jsme řešili ten náš nějaký možný provoz tam, tak jsme došli k tomu, že by tam vlastně už zase nebyly prostory pro provoz toho domu jako takového. Tam můžeme uvádět víceméně nějakou zájezdovou formou.
2: Vedení města zároveň stále hledá provozovatele kavárny a baru. Do výběrového řízení se nikdo oficiálně nepřihlásil, přiznává ředitel sportovních a kulturních zařízení Jan Velikovský.
5: Nás to samozřejmě mrzí a v nejbližší době budeme vypisovat toto výběrové řízení znovu s mírně upravenými podmínkami. Byli i 2 zájemci, prohlídli si to, ale ani ty to teda bohužel nakonec tu nabídku nepodali.
2: Prozatím bude podle Jana Velikovského občerstvení zajištěné provizorně.
5: Řešíme nějakou možnost krátkodobého pronájmu, venkovního umístění, občerstvení. V brzké době dáme informaci, jak to bude probíhat, ale víme, že to vyřešit musíme.
2: Provoz kulturního domu Slávie zahájí 7. června svým vystoupením zpěvačka Bára Kodetová. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Lenka Rybáčková.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Řidiči dnes mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzinu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Už 75 nelegálních výherních automatů zadrželi od začátku roku celníci na Vysočině a jihu Moravy. Od začátku roku na území dvou krajů vyslali 28 kontrol. Polovina byla zaměřená na nelegální provozovatele. Práchyňské muzeum v Písku vystaví ode dneška unikátní soubor 21 zlatých nugetů z Vodňanska. Výstava Terra Auera představí největší kolekci přírodního zlata, jaká kdy byla v českých muzeích k vidění. Součástí dnešní muzejní noci budou i další programy věnované historii a těžbě zlata. Strakonický hrad dnes od 16 hodin ovládnou loutky, pohádky a koncerty. Loutková muzejní noc nabídne vystoupení Václava Upíra Krejčího, koncert skupiny Pískomil se vrací nebo večerní ohňovou show. Návštěvníci si vyzkouší také výrobu vlastních loutek nebo je čekají komentované prohlídky areálu. Program potrvá až do nočních hodin. Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorii rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Obloha bude jen slunečná s teplotami do 26 stupňů, na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 7:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké páteční ráno. Fotbalový stadion v Táboře bude v sobotu hostit ostravský Baník. Na utkání s místním klubem FC Táborsko přijdou také fanoušci Baníku. Jaká bezpečnostní opatření se v souvislosti se zápasem připravují, o tom budeme mluvit za chvilku. Teď ještě bude zpívat Petr Muk.

0: Až tisícovka fanoušků ostravského Baníku může v sobotu přijet do Tábora. Na stadionu v Kvapilově ulici nastoupí ostravští fotbalisti v odvetě proti FC Táborsko. Policie bude na místě dohlížet na bezpečnost návštěvníků a také místních obyvatel. Ale na detaily teď se zeptám mluvčího české policie Lenky Krausové, která je s náma ve spojení. Paní Krausová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Krásné dobré ráno.
0: Hned v úvodu, jaká opatření v souvislosti s tím sobotním utkáním tedy připravujete?
1: Tak pro nás se jedná o standardní opatření a při němž budou policisté dohlížet na veřejný pořádek v okolí stadionu, ale i ve městě.
0: Omezí přítomnost fotbalových fanoušků nějak dopravu?
1: Tak my předpokládáme, že fanoušci přijedou vlakem a budou se samozřejmě přemisťovat z vlakového nádraží na fotbalový stadion a to samozřejmě hromadně, takže je možné, že chvílemi omezí provoz, až se budou pohybovat v ulicích a například přecházet silnici.
0: Nebo to nic dlouhodobého, jenom dočasně všechno tedy.
1: Doufáme, že ne.
0: A dotknou se bezpečnostní opatření také místních obyvatel? Mají se případně na něco připravit?
1: Tak my jsme v souvislosti s tím utkáním požádali majitele a řidiče vozidel právě v ulici Kvapilova, aby si přeparkovali svá vozidla a to v době od 7 hodin ráno do 8 večer. Jedná se o opatření preventivní a to z důvodu ochrany majetku, protože se v ulici bude pohybovat daleko více lidí, než je běžné.
0: Jenom v krátkosti jsme připomněli, že tedy už brzy přijedou do Tábora fanoušci ostravského Baníku. Podrobnosti pro nás měla Lenka Krausová, mluvčí krajského ředitelství policie jeho českého kraje. Paní Krausová, díky a přeji, všechno dobře dopadne a samozřejmě Tábor vyhraje.
1: Děkujeme a krásné ráno všem.
0: I vám hezký den.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu půl minuty. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Počasí u nás stále ovlivňuje tlaková výše nad naším územím. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 9 až 14 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 11,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 12,2 stupně Celsia a vítr slabý, jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak to vypadá se stavem vody na jihočeských tocích?
2: Soumarský most Vltava tak ta hlásí jenom 40,9 cm a sjíždění je tedy zakázáno. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 61 cm, tedy na hranici sjíznosti. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně hlásí pod hranicí sjíznosti výšku hladiny. A Otava Katilice je také pod hranicí sjíznosti, výška hladiny pouhých 36 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 17 až 21 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 21 stupňů Celsia.
1: Aktuálně je dost vymetaná obloha, jsou tam akorát čáry od letadel, tak dnes bude tady celý den jasno?
2: Dneska bude celý den jasno, to hezké počasí nám ještě vydrží, tedy jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Maximální teploty budou příjemných 23 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 23 stupňů. Vítr bude slabý severních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Jaké počasí očekáváte na noc a na zítra?
2: Od severozápadu nás začne ovlivňovat frontální systém. Zpočátku noci bude ještě jasno nebo skoro jasno. V druhé polovině noci ale od severozápadu začne přibývat oblačnosti a během zítřejšího dopoledne pak bude od severozápadu přibývat i přeháněk nebo občasného deště. Ojediněle se pak potom mohou vyskytovat i bouřky. Večer potom srážky i oblačnost budou přechodně ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a maximální stejně jako dnes mezi 23 až 26 stupni na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, v druhé polovině dne potom mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v přeháňkách a bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro zítřek je stejně jako dneska na jednice, mírná zátěž.
1: A bude bouřit i v neděli?
2: I v neděli nám zabouří. Počasí u nás ovlivní další frontální systém od západu. Zpočátku dne tedy bude ještě polojasno, ojediněle s přehaňkami a místy se budou vyskytovat mlhy, které se potom ráno budou rozpouštět. Během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti a přeháněk nebo občasného deště, které se postupně budou vyskytovat na celém území kraje a místy se právě budou vyskytovat i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia a maximální denní kolem 25 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne potom mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a opět v bouřkách přechodně zesílí.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: K zubaři musíme jednou za čas všichni. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase s návštěvou otálí několik let. Faktem ale je, že zubařů je na jihu Čech stále nedostatek. Situace dokonce využívají i tzv. Falešní zubaři, kteří praxi vykonávají bez příslušného oprávnění. Nejen o tom si v pátek 29. května popovídáme s předsedkyní oblastní stomatologické komory České Budějovice Kateřinou Jachnovou. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme za pražským Jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám za chvilku nabídne Martin Písařík, ale ještě předtím jsou tu činasky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
3: Opravený dům kultury Slavie v Českých Budějovicích povede městská organizace. Opozici vadí nekoncepčnost. Pomoc lidem v bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřad práce. Nová lesní stezka mezi Cehnicemi a Trhanicemi na Strakonicku nabídne informace o přírodě a altán s výhledem na písek. Bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dům kultury Slavie v Českých Budějovicích nemá těsně před znovu otevřením zajištěné základní provozní služby. Radní zatím po jeho opravě za miliardu korun nenašli žádného provozovatele občerstvení a restaurace. Opozici zároveň vadí, že dům nemá vlastní manažerský tým.
4: V původním konceptu měl mít svého manažera už když se dokončoval. Už to měl být ředitel, který by tento dům měl do budoucna se svým nějakým jiným týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
5: Vysvětluje opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice. Podle primátorky Dagmar Škodové Parmové z hnutí Naše Česko zvládne provoz zajistit městská organizace kulturních a sportovních zařízení.
6: Prostě to zvládáme těmi zdroji, které tam jsou. Nepotřebujeme jednoho ředitele mít na KD Slavie. Jsou i zájemci o maturitní plesy, těch je dost.
5: Vedení města zároveň vypíše nové výběrové řízení na provozovatele restaurace, baru a kavárny. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Pomoc lidem v bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
7: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
3: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení. Výstavba lesní stezky začala mezi Cehnicemi a Trhanicemi na Strakonicku. Obec na tuto investici za víc než 2 miliony korun získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Na stezce bude 5 naučných tabulí s informacemi o místní přírodě. Pokračuje nezávislá starostka Helena Sosnová.
8: Bude tam potravní labirint, biotop rybník, lesní internet, a nebo zvukové pexeso. Jsou tam i prvky, na kterých se můžou protáhnout, zacvičit si. Tahle stezka je zakončena takovým vyhlídkovým altánem do krajiny směrem na písek.
3: Rakouský soud poslal na 15 let do vězení muže, který plánoval útok na koncert americké zpěvačky Taylor Swift. Informovali o tom agentury APA a DPA. Muž se k plánování útoku před soudem přiznal a uvedl, že je mu to líto. V roce 2024 chtěl zaútočit před stadionem, kde se měl koncert konat. Jeho plány ale překazily rakouské úřady. Swift tehdy preventivně zrušila všechna svá vystoupení v Rakousku.
2: Počasí.
3: Obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Auto nabouralo do dopravního značení na silnici 34 mezi Horním Žďárem a Jindřichovým Hradcem. Uniká z něj palivo. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je 8 hodin a k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 29. května. Dobré ráno a hezký letní den skoro přes studia Luboš Voráček. Vilu Hany a Edvarda Benešových se zimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Úřad vlády mu správu památky předal při včerejší zahradní slavnosti. Někteří návštěvníci při ní také zavzpomínali na setkání s první dámou. Byli jsme u toho a atmosféru nabídneme za chvilku v reportáži, ale ze všeho nejdřív je tady kapela Týma.

0: Zahradní slavností začala turistická sezona v Benešově vile v Sezimově Ústí. Letošní rok je pro ní ale jiný. Po půl století se totiž naplnilo přání někdejší první dámy Hany Benešové a vila patří Husitskému muzeu v Táboře. Úřad vlády ji symbolicky předal na zahradní slavnosti pořádané v den narozenin Edvarda Beneše.
1: Tony táborského swing bandu se nesou areálem Benešovy vily, kterým korzují četné skupinky návštěvníků. Je mezi nimi i Dana Juzová, která se s Hanou Benešovou osobně setkala.
2: Když potom tady už byla sama, tak jezdila se střihat do Tábora k panu Dvořákovi. A já jsem kadeřnice, já jsem se učila a my jsme tam zrovna, když paní Benešová, když on jí střihal, tak jsme tam byli.
1: A jak na vás působila?
2: No klidně, taková dáma, opravdu dáma.
1: Na první dámu si pamatuje i Jaroslava Branská.
3: Paní Benešová jsem s kamarádkou jezdívala, tak my jsme jako děti chodili, tak jsme to brali, že paní Benešová je tady, že jo. A občas jsme tady měla skalku, tak jsme tam šli k té skalce.
1: A právě manželka druhého československého prezidenta částečně stojí za novým správcem areálu.
4: Paní Hana Benešová v roce 1973 vyslovila ve své poslední vůli přání, aby zde vznikl památník jejího manžela ve správě Táborského muzea.
1: Ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčku těší, že se po víc než 50 letech vůle Benešové naplnila.
5: Máme možnost rozšířit další místnosti ve vile pro návštěvnický provoz a chceme touto cestou se vydat, takže budeme diskutovat pochopitelně, co v těch instalacích budeme prezentovat.
1: Správu vily a přilehlého lesoparku muzeu předala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta.
6: Kdybych to věděla dřív, že takové přání paní Benešová má, nevěděla jsem o ní, tak to možná uděláme hned za naše první éry. Opravdu jsem o tom nevěděla, že takové přání měla. Mohli jsme to udělat mnohem dřív.
1: Při prohlídce vily tak na letošní turisty čeká první novinka, pokračuje kurátorka Jitka Vandrovcová.
7: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
1: Sezónní expozice v další části přibližuje soukromí paní Hany.
7: V letošním roce je to zaměřeno na takové jako doplňky oděvní, ať už jsou to u Hany Benešové třeba broš nebo rukavičky. U Edvarda Beneše si tam potom můžete prohlédnout ozdobu do vázanky.
1: Na návštěvu Benešovy vily mají zájemci čas do konce září. Ze Sezimova Ústí Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po čtvrt na devět. Pro vás máme informace o počasí. Dnes bude hezky, bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 23 až 26 a na horách 21 až 24 stupně Celsia. Ráno bude foukat slabý proměnlivý vítr, anebo bude klidno, a ve druhé polovině dne pak bude vítr slabý, severních směrů rychlostí 1 až 4 metry za sekundu foukat. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré, a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A ještě se naposledy podíváme na SMSky, které nám posíláte celé ráno. Ještě za poslední hodinu přišla jedna zpráva. Je Stýna nad Vltavou, kde je po ránu jasno, slunečno a 11 stupňů. A klidno. A pěkný víkend všem přeje Věra Stýna nad Vltavou. Věro, děkujeme za přání a přejeme také hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Sokolí mláďata se ve žďárských vrších letos odchovat nepodaří. Všechny ulovil vír. Bude o tom za chvilku reportáž, ještě předtím je tu Xindl X.

0: Sokoly ve Žďánských vrších přišly o 3 mláďata. Ochranci přírody se jim od začátku března snažili zajistit klid před turisty a také před lesci, a tak k vrchu 4 palice úplně zakázali vstup. Sokoly se tam vrátili poprvé loni po dlouhých desetiletích. Jenže malá sokolí ptáčata postupně ulovil vír. Ochránci přírody to potvrdili, když vylezli na skálu a doufali, že zbylo alespoň jedno mládě k okroužkování.
1: Musíme to tady uvázat, aby jsem nemusel stát celý lano, víš?
2: Tak, tady se cvěknu já. Tři takový exponovanější kroky. Není, v loni to bylo už přístupný, v loni to bylo vlastně pod převisem. Dobrý, a tady tě mě teda vyšistí tady za to. Osmička, jde.
3: Zoolog Petr Mikštejn jistí. Regionální ředitel agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč popoleze přímo k sokolímu hnízdu.
2: Jo, ještě tu taštičku s tím, s tou kamerou.
4: Jo, to máš tam, jo.
2: Kdyby náhodou tam ještě
4: mám tady
2: něco bylo, tak bychom tam nechali fotopast, aby jsme viděli.
4: Kroužky kleště.
2: Pěkné, to bych ještě došel zpátky.
1: Petře, už jdu, jo. Ale tichu, no.
2: Prázdno.
1: Prázdno.
2: Jsou tady ještě zbytky kořisti, co tady posledně nebyly. Tady je vývržek z víra, od víra, takže je vidět, že ten vír sem chodí.
3: Takže kroužkovat se letos nebude.
2: To se populace neposílí. Tak to je neradostné. Škoda. Naštěstí se zdá, že starý pár to přežil, že tam žádný zbytky jako peří ze starého sokola tam nejsou. On ten vír dokáže někdy usmrtit i tu samici, když je umláďat.
3: Oni se sokoly do Žďárských vrchů vrátili po 70 letech a tento pár úspěšně vyvedl 2 mláďata, připomíná Petr Mikštejn.
5: V současnosti to je jediný vlastně přirozený hnízdo sokolu v kraji Vysočina. Takže uvidíme příští rok. Máme tady těch skal dostatek, máme tady spoustu skalních útvarů, víceméně vhodných pro zahnízdění sokolů.
3: Pásky a zákaz vstupu ke 4 palicím zatím zůstávají.
2: Protože ti sokoly se pravděpodobně pohybují někde v blízkosti hnízdiště, tak aby tady to hrušení zbytečně prostě nestresovalo.
3: Ještě pár dní klidů zvýší pravděpodobnost, že se sem sokoly vrátí příští rok. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní

0: Budějovice. Zprávy.
1: Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu. Technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou. Poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech v minulosti, dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. Prachatické muzeum dnes od 17 hodin zve na ostrostřeleckou muzejní noc. Program nabídne vernisáž výstavy, čestnou salvu spolku Ostrostřelci Ostrov i hudební vystoupení žáků základní umělecké školy. Návštěvníci si vyzkouší střelbu oceny, prohlédnou se historické zbraně a uvidí i střelbu z děla. Obloha dnes bude slunečná s teplotami do 26 stupňů. Na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů. A biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dodávka bourala na silnici 409 u obce Nová Ves u Chynova na Táborsku. Auto se střetlo se zvěří na silnici 39 u Kájova na Českokrumlovsku. A údržbové práce uzavřely dočasně pravý jízdní pruh na dálnici D3 u Hlinska na Českobudějovicku ve směru na Kaplici. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 3 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. V Písku splane zlatá horečka. Mimořádný nález zlata právě dnes veřejnosti představí Prachenské muzeum. A zlatu také věnuje i dnešní muzejní noc. Podrobnosti přidáme za chvilku po písničce, kterou zaspívá Lucie Vondráčková. Zná.

0: Vojenské muzeum v Písku ode dneška vystaví unikátní soubor 21 zlatých nugetů z Vodňanska. Ta výstava s názvem Terra Aurea ukáže největší kolekci přírodního zlata nalezeného tady u nás v České republice. Jaká kdy byla tady vystavená v tuzemských muzeích. Ale víc už nám teď poví Klára Kubová z Práchenského muzea. Paní Kubová, dobré ráno, vidíte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Co konkrétně můžeme na té výstavě vaší vidět?
1: Tak vy už jste to řekl, skutečně to nejzáznější je soubor těch 21 nugetů, které se našly loni na Vodňansku, celkem tedy váží skoro 250 gramů, přesně je to teda 237 gramů a ten největší z nich má 105 gramů. A to z něj činí největší a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nuget v České republice. A nyní tedy přibyly do muzejních sbírek a proto je představujeme veřejnosti. Na výstavě také budou k vidění další jeho české nugety ze sbírek už soukromých, potom také vyryžované zlatinky a krásné mikrofotografie, které dokládají tu úžasnou bohatost tvarů těchto zlatých nugetů.
0: No a pochází všechno zlato opravdu tady od nás z jižních Čech? A případně jakým způsobem se pak také získávalo?
1: Ano, je to jeho české zlato a jižní Čechy a zlato k sobě patří už od pravěku. Otava je spolehlivě nejbohatší řekou v celé zemi na zlato a zlatinky se odtud rýžováním získávaly už právě v pravěku. Ve středověku potom přibylo získávání zlata důlní činností a před 100 lety se na Vodňansku našlo konkrétně v roce 1927 takzvané zlato křepické. Tehdy vypukla skutečně opravdová zlatá horečka, jednalo se až podle odhadů o 3 kilogramy zlata, které se rozprskly mezi lidi, ale samozřejmě některé se dostaly i do muzejních sbírek, do Národního muzea, do muzea ve Vodňanech. I u nás tady v Písku máme nějaké křepické zlato a právě tehdejší nález ukázal, že zlato se tady v jižních Čechách nevyskytuje jenom v těch malinkých zlatinkách, ale i právě ve velikých kusech a to se znovu potvrzuje i těmito novodobými nálezy.
0: Takže případně by nás tady také mohla čekat zlatá horečka. Nicméně muzeum, Práchenské muzeum v Písku, zlatu věnuje také dnešní tradiční muzejní noc. Tak jaký program jste pro návštěvníky připravili?
1: Tak přirozeně program bude zlatý a bude bohatý. Muzejní noc začíná tentokrát už 17 hodin. Na nádvoří bude pohádkové tržiště, potom také interaktivní dělostřelecká show s miniaturními funkčními takovými kanónky. Lidé si budou moci zkusit zlato rýžovat. Pro děti je připravená hra po muzeu Cesta za zlatým pokladem, které dítě přijde v kostýmu pohádkové bytosti, tak navíc dostane takový balíček. Samozřejmostí je hudba, kejklíř, komentované prohlídky, hospůdka a takovým jako pomyslným vrcholem bude slavnostní otevření té výstavy Terra Aurea.
0: Novinky z Práchenského muzea v Písku pro nás měla Klára Koubová. Paní Koubová, díky za tu pozvánku k vám do Práchenského muzea a přeji hezké dny.
1: Děkujeme, těšíme se na vás.
0: Tak naschledanou.
1: Naschranou.

0: Na dálnicích, okreskách, polních cestách i necestách. Kamkoliv, kdykoliv. Vždycky jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice. Počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 16 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 15,3 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, severovýchodní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 14,9 stupně Celsia a vítr slabý západní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Přes den nám vydrží to slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Maximální teploty budou mezi 23 až 26 stupně Celsia. Na horách potom kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude stále slabý, severních směrů do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Od severozápadu nás začne ovlivňovat frontální systém. V první polovině noci bude ještě jasno nebo skoro jasno. V té druhé polovině potom začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti. A zítra během dopoledne bude od severozápadu přibývat i přeháněk nebo občasného deště. A později odpoledne se potom místy mohou vyskytnout i bousky. Večer budou srážky i oblačnost přechodně ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a maxima budou stejně jako dneska mezi 23 až 26 stupni na horách kolem 22. Vítr bude slabý, v druhé polovině dne potom mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v přeháňkách a bouskách přechodně zesílí. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Jaké počasí očekáváte na neděli potom? Bude také pršet?
2: V neděli bude také pršet. Ovlivní nás další frontální systém od západu. Zpočátku dne bude tedy polojasno, ojediněle s přehánkami a místy se budou vyskytovat mlhy, které se ráno budou rozpouštět. Během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti i přeháněk nebo občasného deště, a které se postupně budou vyskytovat na celém území. A místy se budou tvořit i bouřky. Minima se budou pohybovat kolem 11 stupňů a maxima kolem 25 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, odpoledne mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět zesílí.
1: A jaké počasí pak očekáváte na pondělí?
2: V pondělí nás potom přejde studená fronta od západu, takže se lehce ochladí. Minima se budou pohybovat kolem 13 stupňů a maxima kolem 20 stupňů Celsia. Bude oblačno až zataženo s přehánkami nebo občasným deštěm a místy se i nadále mohou tvořit bouřky. Později odpoledne budou srážky ustávat. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí. K večeru se potom vítr bude měnit na severní a slábnout.
1: Teď už víme, jak bude. Všechno nám řekl meteorolog Petr Fribauer. Tak díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Michal Tučný dospívává píseň Poslední kovboj, že přijíždí 8 minut před 9 hodinou, také do studia přišel pěšky Matěj Vodička. Matěj, dobré ráno, vítej.
1: Krásné ráno, snad nejsem tím posledním kovbojem.
0: Ne, ty jsi první kovboj.
1: No, jak se to vezme? V Jihočeském dopolední, ano. Chceš určitě, Luboši, slyšet, co nabídneme v Jihočeském dopolední?
0: Přesně tak, vím, že tam máš hosty a všechno dalšího, tak to tam bude.
1: Mm-hmm. Bude toho opravdu hodně. Budeme po 9. hodině například hodně chodit po výletech. Zdeněk Zajíček nás zavede k Těšínskému prameni. Sám nevím, kde to je. Kolega Filip Černý nám prozradí něco o cestovatelské vášni písničkáře, básníka, spisovatele Jana Buriana. Samozřejmě nesmí chybět ani tradiční česká vlastivěda. No a budeme si povídat třeba taky o fotbale, protože zítra hraje doma Táborsko Baráž o první ligu s Ostravským Baníkem. Budeme sledovat třeba to, jaká budou bezpečnostní opatření právě na tomto zápase. No a po 10. hodině, tak tam už je to taky taková klasika. Spojíme se s regionálním stopařem Petrem Kubátem, nabídneme tipy pro volný čas a vydáme se třeba i do Bechyně. V tamní Kotěrově vile je nová výstava Lva Palucha, ženy v secesním ráji. A podíváme se třeba i do Benešovy vily na Táborsku, no a ještě Babské rady, ty nás čekají taky v závěru 10. hodiny a ty dnešní poví, jak nás některé druhy koření mohou ochránit před klíšťaty. No a to poslední dopolední host po 11. hodině dnes k nám do studia přijde předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory Kateřina Jachnová. Budeme si povídat třeba o nedostatku zubařů, ale taky o tom, že se vyskytují zubaři bez příslušného oprávnění. Těm bych se tedy já na křeslo dostat nechtěl.
0: Takže paní doktorka, to přijde sem o tom povídat, a ne nás vyšetřit.
1: No, doufám, doufám.
0: To je škoda, to bys dřív, to bylo, dřív jezdil do školy, normálně lékaři. Dobrý, Matěj, máš to hodně, nebudem to nějak zdržovat. Díky za tu pozvánku.
1: Já děkuji, naslyšenou.
0: Víc s Matějem Vodičkou po 9. hodině, což už bude za chvilku, za 6 minut nás nejdříve čekají zprávy s Lenkou Rybáčkovou a pak se ke slovu dostane Matěj Vodička. No a Luboš Voráček, děkuji za vaši ranní pozornost, přeji hezký den, klidný pátek a ve 12 hodin se těším na slyšenou při písničkách pro radost.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko podniklo útok na Záporoží, drony dopadly taky na nákladní loď v Černém moři nebo obytnou budovu v Rumunsku. Nové výměníky ochlazují generátory elektřiny v jaderné elektrárně Temelín. Majitelé aut by v sobotu neměli parkovat v okolí stadionu v Kvapilově ulici v Táboře. Důvodem je zápas fotbalového klubu Táborsko a Baník Ostrava. Den bude slunečný, teploty vystoupají až na 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Po ruském útoku na ukrajinské Záporoží jsou zraněné dvě ženy, uvedly to tamní úřady. Ruské drony podle ukrajinského námořnictva udeřily taky na nákladní loď s vlajkou státu Vanuatu, která plula z Oděsy do Turecka. Útoky hlásí i ruské úřady. Po zásahu ukrajinskými drony hoří sklad paliv v Jaroslavské oblasti. Bezpilotní letouny dopadly taky ve Volgogradu na západě země. Podle ruských úřadů se útok obešel bez zranění. Dron zasáhl taky obytnou budovu ve městě Galaci na východě Rumunska. Podle tamních úřadů šlo o ruský bezpilotní letoun. Rusko ani Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřili. Technici jaderné elektrárny Temelín za poslední tři roky vyměnili chladiče generátorů elektřiny na obou výrobních blocích. Díky nové technologii bude možné chladiče opravovat za běžného provozu. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka se změna projeví i v dobách odstávek.
2: Důvodem výměny byla modernizace a příprava na dlouhodobý provoz. Současně nám nové chladiče umožní provádět jejich revize a údržbu přímo za provozu, což u těch původních nebylo možné. Od modernizace tak očekáváme, že bude mít pozitivní vlivy i na délku odstávek.
0: Policisti připravují bezpečnostní opatření kvůli sobotnímu utkání fotbalového klubu Táborsko a Baník Ostrava. Fanoušci zamíří z vlakového nádraží na stadion v Kvapilově ulici. Majitelé aut by v tento den neměli v okolí sportovního stadionu parkovat, upozorňuje mluvčí jihočeských policistů Lenka Krauzová.
3: Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek v okolí stadionu i ve městě. Zároveň si dovolujeme vyzvat majitele a řidiče vozidel zaparkovaných v ulici Kvapilova u fotbalového stadionu, aby je v sobotu 30. května v době od 7 hodin ráno do 8 hodin večer preventivně přeparkovali, a to především z důvodu ochrany majetku.
0: V Madridu dnes odhalí sochu bývalému řediteli strašnického krematoria Františkovi Suchému. Během druhé světové války tajně evidoval jména popravených obětí nacismu a ukrýval jejich popel. Mezi 2000 mužů, žen a dětí bylo i 6 Španělů.
4: Ten František Suchý a příběh těch Španělů symbolizuje tu blízkost, že jsme sice daleko geograficky, ale ten respekt, který je vlastně k člověku, k jeho důstojnosti, to nás spojuje. Ta socha sice vychází z minulosti, ale je velmi, velmi zaměřená do budoucnosti.
5: Říká český velvyslanec v Madridu Libor Sečka, který stál u zrodu sochy. Jejím autorem je sochař Jakub Vlček. Ten znázornil Františka Suchého s rozpaženýma rukama, za nimiž je vidět tváře 6 španělských obětí. Dílo bude stát symbolicky poblíž pražského mostu přes řeku Manzanares. Z Madridu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Obloha dnes bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dodávka bourala na silnici 409 u obce Nová Ves u Chýnova na Táborsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po zprávách v 9 hodin tradičně začíná jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes je pátek 29. května. Příjemný a hezký den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Máme před sebou poslední květnový víkend letošního roku a je jenom na vás, jak ho strávíte, milí posluchači. Můžete vyrazit k vodě, za kulturou nebo i za památkami. A právě o výletech a cestování budou ve velké míře i nadcházející minuty v této hodině v našem vysílání. Kolega Filip Černý natáčel rozhovor s písničkářem, básníkem a spisovatelem Janem Burianem při jeho návštěvě Českého rozhlasu České Budějovice. Tohle povídání vám nabídneme, prozradím, že se v něm hodně mluví právě o jeho cestovatelské vášni, tedy o cestovatelské vášni Jana Buriana. V samém závěru této hodiny si pak poslechneme další díl pravidelného seriálu s názvem Bydliště dětský domov. No a ve dnešního české vlastivědě si povíme něco o jihočeských rotundách. Řeč bude taky o fotbale, zítra se v Táboře odehraje druhý zápas baráže o první ligu mezi Táborskem a Ostravským Baníkem, jak už jsme slyšeli teď ve zprávách po 9. hodině. Nás bude samozřejmě zajímat, jaká bezpečnostní opatření se kvůli tomuto zápasu chystají. No a hned na úvod pro vás máme tip na výlet, další tedy. Zeptám se, byli jste někdy u Těšínského pramene? Jestli ne, tak rozhodně nemusíte zoufat. Už za chvíli nás tam totiž vezme kolega redaktor Zdeněk Zajíček. Počkejte si na to. Matěj Vodička ještě jednou všem přeje krásné páteční dopoledne.

0: 9 hodin a 10 minut posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Je pátek, před námi víkend a i když meteorologové v týdnu varovali, že by se o víkendu mohla obloha zatáhnout, přece jen by se vám mohl hodit nějaký tip na výlet. My ho teď pro vás máme. Není to daleko od Českých Budějovic a tomu místu se říká Těšín. Jak se tam dostanete a co tam uvidíte, tak to vám teď vysvětlí archivář Daniel Kovář a taky redaktor Zdeněk Zajíček.
1: Většinou si dávám záležet na tom, aby během natáčení bylo něco slyšet a pokud možno, aby to bylo příjemné, hezké a mělo to nějakou myšlenku. Dnes mám takové pokušení natočit jenom to krásné ticho, které se tady v úkol kaple nad Hrdějovicemi na Těšině rozléhá. Ono se natočit dá, ale má to jednu nevýhodu. Ono se nedá dlouho vysílat, protože by si posluchači mysleli, že se nám ztratil signál. Kdepak to ticho tentokrát opět narušíme a opět ho narušíme pramenem nějaké dobré vody. Byť nejsme na dobré vodě jako takové, ale jsme u těšínského pramene.
2: Jsme v tomto krásném jarním dni na Těšíně u Hrdějovic, asi 5 kilometrů od jihočeské metropole na sever. Nedaleko od nás je Borek, Hosín. A tohle místo se jmenuje Těšín, snad proto, že tady lidé nacházeli nejenom zdraví, ale i také útěchu.
1: Tak takhle to je. Čili pojďme se tady porozhlednout kolem toho pramene, protože ten je tady sice psaný jako těšínský, ale má nějaký konkrétní název.
2: Tak se mu říká až dneska, ale ten název Těšín je hodně starý, vyskytuje se už někdy v 17. století a ten pramen je možná to nejstarší, co tady z té doby zbylo. Když se ještě rozhledneme trochu kolem, tak vidíme tady takový svah, byla tu zřejmě jakási přirozená rokle, která zřejmě vznikla teda působením toho potučka, který vytékal z pramene. Ta rokle už je trošku srovnaná, je tady takový malý lipový parčík a lipová alej, která sem vede směrem jakoby od Budějovic. A jak jsem říkal, ten pramen je znám už někdy v 17. století. My o tom nejstarším období mnoho nevíme. Víme, že sem přicházeli lidi z okolí, že věřili tomu, že voda má nějaké léčivé účinky. Přikládali to působení Panny Marie, chodili sem se svými nemocemi, neduhy, tu vodu pili nebo se s ní umývali ta bolová místa na těle. No a říká se, že když se uzdravili, tak tu pak po okolních stromech rozvěšovali třeba obvazy nebo berle, které už nepotřebovali. Jiní potom sem přinášeli svaté obrázky a někdy v 18. století přímo nad pramenem vznikla první kaplička. Ta byla asi dřevěná a byla jako mnoho jiných poutních kaplí zrušená za vlády Josefa II. Nicméně ta úcta k tomu prameni i ta mariánská úcta přetrvala a někdy kolem poloviny 19. století vznikla ta kaplička, kterou vidíme nad pramenem.
1: Tak pojďme, teď tady posloucháme ptáčky, kde si v dálce buď žlů nebo datla, sem tam štěkne nějaký pejsek a my když se otočíme u té malé kapličky, tak sejdeme po schodech dolů, podél pramene a přejdeme si k té novogotické kapli. Ta stojí přímo na konci cesty, která k ní ústí směrem z Hrdějovic. Tady na Těšín totiž, abyste věděli, jak se dostat, tak je to velice jednoduché. Z Českých Budějovic vyjedete do Hrdějovic a odtud už nemůžete minout, protože je to prakticky jediná cesta do kopce s tromořadím, které původně mělo vést v jedné řadě přímo sem. Teď už je to trošku jinak, protože tam vede silnice, která odbočuje, jestli se nepletu, na Hosín?
2: Ano, je to silnička z Hrdějovic na Hosín, která v místě, kde má autobus městské hromadné dopravy konečnou, tak v tom místě se jakoby láme směrem doleva, pokračuje na Hosín a kdybychom šli pořád rovně, tak jsme u kaple.
3: Český rozhlas České Budějovice.

Minutu po čtvrt na deset, stále je s vámi jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Slíbil jsem, že budeme hodně cestovat, půjdeme taky za výlety. Ono právě to počasí ponouká k cestování. A třeba písničkář, básník a spisovatel Jan Burian si zamiloval Island. Víc povíme už za okamžik.

0: John Lennon doznívá v dnešním českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice přesně 10 minut před 9:30. Písničkář, básník a spisovatel Jan Burian má ještě jednu profesi, které se věnuje jen tak pro radost. Jako průvodce vyráží hezkou řádku let do světa. Provádí třeba po Islandu, Portugalsku, byl taky v Chile a na ostrovech v Baltském moři. A jak řekl při návštěvě Českobudějovického rozhlasu kolegovi Filipovi Černému, na Island nedá dopustit.
1: Kamarádka Lucie Fedurcová vydala nádhernou knihu o Islandu pod mým takovým trošku patronátem, což nechci tady zdůrazňovat moc, protože to není tak důležitý, ona prostě je nadaná. A psal jsem tam nějakou předmluvu a ona napsala knihu o Islandu. Ona tam pracovala 2 roky a byla tam s těma lidma, učila se tu řeč, byla s nima prostě na malý vesnici, která má 900 obyvatel a napsala o tom, jak se tam žije. To není žádný cestopis, protože to je prostě o tom, jak žijou lidi na Islandu, teď ta konfrontace svého vlastního postoje k životu. Není to to, že tam vemete a jedete prostě a píšete o tom, co tam všechno je a teď si opíšete Bedekry a mat. To ne, to je opravdu hluboká sonda do psychologie toho národa a těch lidí a ty krajiny a všeho. A já, když jsem to psal do té předmluvy, tak jsem musel napsat, tak jako byl by to cestopis, pokud bychom uznali, že život je cesta. Jo. Že já bych to asi vzhledem k těm věcem, to je stejný. Já jsem se snažil poznat ty národy a ty země, aby mě to nějak obohatilo, ale není to to, že bych popisoval, co tam všechno je a tak spíš, jak tam ty lidi žijou, co vlastně píšou za knihy, jaký mají básně, jaký mají malíře, co se tam stalo v historii, co je ovlivňuje do dneška a tak. Já si myslím, že cestovat nemá smysl, jenom tak, aby člověk to rychle profrčel a udělal si pár fotek a pak ukazoval sousedům, kde všude byl. To je strašná nuda. To je skoro furt stejný a je to hrozná nuda.
2: Ani ty sousedy to nezajímá.
1: To je jasný, známe to všichni, že? Ale spíš to, že člověk prostě pozná ten jiný svět, který a ty paralely s tím jeho světem, vrací se domů, konfrontuje, obohatí ho to, tak to je můj vztah k cestování. Já nejsem žádný průvodce jiného typu, ani cestovatel.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

K zubaři musíme jednou za čas všichni. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase s návštěvou otálí několik let. Faktem ale je, že zubařů je na jihu Čech stále nedostatek. Situace dokonce využívají i tzv. Falešní zubaři, kteří praxi vykonávají bez příslušného oprávnění. Nejen o tom si v pátek 29. května popovídáme s předsedkyní oblastní stomatologické komory České Budějovice Kateřinou Jachnovou. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička. Tradiční a pravidelná pozvánka k dalšímu našemu dnešnímu dopolednímu vysílání na stanici Českého rozhlasu České Budějovice. Dopolední host přijde k nám do studia až po 11. hodině. Ještě předtím toho máme hodně před sebou. No a taky v jižních Čechách máme své rotundy. Pravda, nejsou to tak staré stavby jako ty z raného středověku nebo z období románského, ale i ty jihočeské jsou velmi zajímavé. A co je zvláštní, tak to je fakt, že stojí nejčastěji v Pošumavě. Víc o nich uslyšíte v dnešního České vlastivědě, kterou připravil archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček. Ještě předtím ale skupina Fleetwood Mac a moje oblíbená písnička, musím říct, Dreams.

0: Když se řekne rotunda, vybavíte si kapli na Řípu nebo ve Znojmě, ale i v jižních Čechách jich několik podobných stojí. Více si řekneme v jihočeské Vlastivědě. Rotundou primárně označujeme církevní stavbu kruhového půdorysu postavenou v románské době, tedy v 10. až 12. století. Takhle starou rotundu bychom v jihočeském kraji nenašli. V širším významu však stejný pojem může označovat jakoukoliv kapli kruhového půdorysu, ať už vznikla kdykoliv. A takové si na jihu Čech už prohlédnout můžeme. Všechny jsou situované na Šumavu a po Šumaví a vyrostly v první polovině 20. století. Nejznámější je bezesporu kaple svatého Antonína nad Javorníkem, pocházející z roku 1940. Zbývající tři jsou zasvěceny svatému Václavovi a stojí mezi Vimperkem a Volyní. O jejich výstavbu se zasloužil kněz, archivář a historik František Teplý, který ze zdejšího kraje pocházel a zde také dožil. Z roku 1932 pochází jednoduchá kaple rotundovitého tvaru na vrchu hůrka u Malenic. Rok 1937 má v pomyslném rodovém listě obdobná kaple na návrší kostelec mezi Předslavicemi a Marčovicemi a stavebně asi nejzajímavější je kaple z let 1935 až 1936 na Mařském vrchu. Jejíž součástí je od počátku menší hranolová věž s vyhlídkovým ochozem. Trasu ke kapli lemují zastavení křížové cesty. Lokalita je pozoruhodná i svým rozlehlým kamenným mořem chráněným jako přírodní památka.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
1: 9 hodin a 36 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice, když jdou na mužského léta a Valdemar Matuška. Fotbalový stadion v Táboře čeká v sobotu, tedy zítra, ostravský Baník. Na utkání s místním klubem FC Táborsko se chystají fanoušci Baníku. Jaká bezpečnostní opatření se v souvislosti se zápasem chystají, tak to přesně řekneme už za chvíli. Ještě předtím si ale poslechneme skupinu ABBA.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Až tisícovka fanoušků ostravského Baníku může v sobotu přijet do Tábora. Na stadionu v Kvapilově ulici nastoupí ostravští fotbalisti v odvetě proti FC Táborsko v rámci barážového utkání o první ligu. Policie bude na místě dohlížet na bezpečnost návštěvníků i místních obyvatel. No a kolega, moderátor Luboš Voráček se dnes v Jihočeském ránu ptal mluvčí jihočeské policie Lenky Krauzové na bezpečnostní opatření.
2: Tak pro nás se jedná o standardní opatření a při němž budou policisté dohlížet na veřejný pořádek v okolí stadionu, ale i ve městě.
3: Omezí přítomnost fotbalových fanoušků nějak dopravu?
2: Tak my předpokládáme, že fanoušci přijedou vlakem a budou se samozřejmě přemisťovat z vlakového nádraží na fotbalový stadion, a to samozřejmě hromadně, takže je možné, že chvílemi omezí provoz, až se budou pohybovat v ulicích a například přecházet silnici.
3: Nebo to nic dlouhodobého, jenom dočasně všechno tedy.
2: Doufáme, že ne.
3: A dotknou se bezpečnostní opatření také místních obyvatel? Mají se případně na něco připravit?
2: Tak my jsme v souvislosti s tím utkáním požádali majitele a řidiče vozidel právě v ulici Kvapilova, aby si přeparkovali svá vozidla, a to v době od 7 hodin ráno do 8 večer. Jedná se o opatření preventivní, a to z důvodu ochrany majetku, protože se v ulici bude pohybovat daleko více lidí, než je běžné.
3: Jenom v krátkosti jsme připomněli, že tedy už brzy přijedou do Tábora fanoušci ostravského Baníku. Podrobnosti pro nás měla Lenka Krauzová, mluvčí krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Paní Krauzová, díky a přeji, všechno dobře dopadne a samozřejmě Tábor vyhraje.
2: Děkujeme a nashledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Zbývá minutu před 9:45 v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes pro vás máme poslední díl seriálu, ve kterém sledujeme život dětí z dětských domovů. Podíváme se za 18-letou Anou. Má za sebou hereckou zkušenost, díky které se podívala i do Spojených států amerických. Teď už v dětském domově nebydlí, je těhotná a těší se na své první dítě. Počkejme si na to, po skupině Olympic pustíme další díl tohoto zmíněného seriálu.

0: 13 minut před 10. hodinou doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice skupina Olympic. Odchod mladých lidí z dětského domova bývá někdy hodně náročný. Čerstvou zkušenost má 18-letá Anna, kterou sledujeme v časozběrném seriálu Českého rozhlasu a radiožurnálu o dětech z dětských domovů. Anna teď čeká dítě a bydlí v azylovém domě.
1: Anna se dostala do dětského domova v 10 letech. Patří k těm dětem, které odebrali úřady. Rodina neměla kde stabilně bydlet a často co jíst. Problémy byly i s docházkou do školy.
2: Si pro mě přijela sociálka a vzala mě do auta a jeli jsme. Bylo to těžké si zvyknout. Já jsem věděla, co to znamená, že kam jdu, ale jako ještě jsem nebyla asi natolik vyspělá, abych si řekla, že prostě je to něco, po čem už se jako domů nevrátím. Já jsem to pořád vlastně brala tak, že je to jenom chvíli.
1: To vyprávěla Anna loni. Přes dětský domov se dostala i na konkurs do filmu Amerikánka, který je o ústavní péči. Zahrála si tam malou roli.
2: Celá Amerikánka vlastně pro mě byl velký zlom. Jsem hrála holku z pasťáku. Jako role nějaká úplně veliká to není. Bavilo mě to, strašně mě to bavilo. To natáčení sice bylo taky náročný, točit všechno 20krát není úplně nejlehčí, ale bylo to skvělý, užili jsme si to.
1: S představením, které s filmem souviselo, vystupovala také v divadle. Podívala se s ním do Estonska nebo Spojených států.
2: Dobré ráno, takže jsme na letišti, už jsme odbavení a za chvíli poletíme. Dobrý den, už jsme v Mnichově, ještě jsem neviděla asi takhle velký letiště. Tady počkáme na let do New Yorku. Dobrý den, je to skvělé. Teď jedeme do centra, jdem to tady projít, jdem to prozkoumat. Ubytování máme veliký. Americe se nám moc líbí. Viděli jsme snad úplně všechno, já z toho mám strašně moc velkou radost. Brooklyn Bridge jsme viděli, památku dvojčat, to bylo taky nádherný. Teď jsme dohráli a bylo to skvělý, bylo strašně moc lidí, lidi na to mají strašně dobrý názor, bylo to úžasný, já jsem si to užila.
1: Popisovala Anna v době, kdy jí bylo 17 a ještě chodila na střední zdravotnickou školu na obor sociální péče. Pak přešla na maskérku v lásenkářku a nakonec na cukrášku. Dnes už Anna není studentka a je plnoletá, nespadá tak pod dětský domov.
2: Den už jsem podepsala nějaký papíry, dali mi nějakou jakože finanční pomoc, se který jsem si pak vzala byt.
1: V pronájmu ale Anička bez příjmů dlouho nevydržela. V tuhle chvíli bydlí v azylovém domě.
2: Jako je to tam hezký, mám byt sama pro sebe, mám tam 4 postele, mám tam kuchyň a jsem tam sama v tom bytě. Musím být do 7 doma, ale když zavolám, tak můžu být i díl. Když chci někde spát, tak taky stačí zavolat. A jako na všem se tam dá domluvit, no. Jsou tam jako rodiny s dětma, třeba matka a 3 děti.
1: V azylovém bydlení teď Anna platí 170 korun na den. Doufá, že bude s přítelem brzy žít v běžném pronájmu. Je v 7. měsíci těhotenství.
2: Bude to chlapeček. Dělá tam salta, kope mě furt. Těším se na to, až prostě tomu dítěti budu moc dát. Prostě to, co já jsem neměla, že prostě bych chtěla, aby fakt měl normální zázemí a prostě normální rodiče. Se těším jako na to, až uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já třeba.
1: Přeje si 18-letá Anna ze seriálu Bydliště dětský domov. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráku, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. Zpráva Šumavského parku připomíná turistům, že koupání v ledovcových jezerech je zakázané. 4 lidi se včera večer zranili při střetu osobního a nákladního auta v Kaplici. Den bude slunečný, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezičtvrtletně, a to o 0,2%. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Dodává taky, komu můžou lidé koupající se v jezeru uškodit.
3: V jezerech je velmi citlivý ekosystém, jsou tam velmi vzácné druhy kytek, jako jsou například zevar úzkolistý nebo šídlatky, a vlastně ty zrovna rostou v těch příbřežních oblastech, které můžou lidé mechanicky poškodit.
1: Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Jedna žena a 3 muži se zranili při večerní dopravní nehodě v Kaplici na Českokrumlovsku. Nákladní auto se po 21. hodině střetlo s osobním. To se převrátilo na bok. 2 mladí muži utrpěli střední poranění pánve, 1 lehké poranění zad a nohy. Nejvážněji se zranila mladistvá žena. Pokračuje mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
4: Podle svědků byla po nehodě krátce v bezvědomí, při příjezdu záchranářů už byla při vědomí. Záchranáři jí poskytli přednemocniční neodkladnou péči a imobilizovali ji do vakuové matrace. Se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku ji vrtulník transportoval do Českobudějovické nemocnice.
1: Při jiné večerní nehodě u Temelína na Českobudějovicku zemřel muž.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
5: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední 2 zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
1: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dál jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem, a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
2: Počasí.
1: Obloha bude jasná nebo skoro jasná s teplotami mezi 23 a 26 stupni. Na horách naměří do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. Odpoledne bude vítr slabý severních směrů a biozátěž na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u nehody 2 aut u českých Velenic v okrese Jindřichův Hradec. Silnice 103 je uzavřená. Pozor, v ulici u výstaviště v Českých Budějovicích propadl se tam kousek vozovky. 2 auta se střetla mezi Lažištěm a Husincem na Prachaticku a 1 pruh je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4 minuty po desáté, stále je s vámi dnešní jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný pátek 29. května vám od mikrofonu ještě jednou přeje Matěj Vodička. Už jsme to v našem vysílání dnes slyšeli vícekrát. O tom nadcházejícím víkendu by i na jihu Čech měl konečně, nebo by i na jih Čech měl konečně dorazit déšť, a to konkrétně zítra. Tak uvidíme, jestli vyjde předpověď. No a dnes mimochodem své 66. narozeniny slaví jazzový kytarista Rudy Linka, organizátor oblíbeného Bohemia Jazz Festu, který má velmi, velmi blízko jak k Českému rozhlasu, tak i k jižním Čechám a Šumavě. No, za celý Český rozhlas České Budějovice přejeme Rudymu Linkovi vše nejlepší a hodně zdraví. No a teď k tomu, co je před námi v nadcházející vysílací hodině. V jejím samém závěru přijdou na řadu tradiční babské rady. Dnes o tom, jak může koření pomoci proti klíšťatům. Vydáme se třeba taky do Benešovy vily v Sezimově Ústí na Táborsku i do Kotěrovy vily v Pechyni, rovněž na Táborsku. No a pokud přemýšlíte, kam dnes vyrazit za oddechem a kulturou, povíme vám to v tipech pro volný čas zhruba po 10:45. No a teď jeden výlet máme zrovna před sebou. Stavěl železnice, provedl regulaci mnoha řek, byl členem českobudějovické rodiny Lanů. Řeč je o Adalbertu Lanovi mladším, který se narodil přesně před 190 lety. Za chvilku se s naším regionálním stopařem vydáme po jeho českých stopách. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Ještě jednou od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přesně 10 hodin a 10 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice a dnes je to přesně 190 let od narození Adalberta Lany mladšího, českého průmyslníka a podnikatele. Po jeho českých stopách se dnes vydal náš regionální stopař Petr Kubát, který je už s námi ve spojení. Petře, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Ahoj Matěji. Já teď stojím před lanovou loděnicí na levém břehu řeky Vltavy za dlouhým mostem v Českých Budějovicích. Když se podívám doleva, tak se dívám na dům ve stylu selského baroka, kde se právě Adalbert Lana mladší 29. května v roce 1836 narodil. Jeho otcem byl zdejší slavný loďmistr, stavitel a podnikatel Adalbert Lana a ten hned tady vpravo v té velké loděnici stavěl a vyráběl v 19. století až 300 lodí ročně. Byl mimo jiné taky významným akcionářem koněcbřežní železnice vedoucí z Budějovic do Lince. Mladý Adalbert absolvoval tady v Budějovicích 6-leté piaristické gymnázium a potom vystudoval obchodní školu v Lipsku. Už od mládí se s otcem často setkával s místními obchodními partnery a s významnými osobnostmi, jako byl třeba Anton Eggert, Karl Hartmut, Jan Adolf Schwarzenberg nebo Hynek Zátka. No a po smrti otce v roce 1866 převzal celé vedení té obří firmy. Hodně cestoval a trávil dost času v Praze, kde mimo jiné postavil krásnou novorenesanční lanovou vilu v Bubenči po vzoru italské paladiánské architektury.
1: Je to tak, i v Praze, v hlavním městě, rodina Lanů zanechala výraznou stopu. Petře, a vracel se taky Adalbert do Budějovic?
2: Vracel a rád. Velmi osobní vztah měl právě k tomuto místu, k této loděnici. Jak uvádí Jiří Kopáček v encyklopedii Českých Budějovic, tak přestože jeho otec nechal postavit v severní části vilku s oranžérií alpského typu a rodině patřili s areálem u zelené ratolisti další nemovitosti ve městě, tak Adalbert mladší rád přespával při pobytu právě v tomto starém stavení. Ten rodný dům později odkázal s velkou částí loděnice Lanově nadaci pro budějovické sirotky obou národností. Dnes tady v tom rodném domě sídlí bistro. No a samotná loděnice tam zřídil u příležitosti z tého výročí narození svého otce malé muzeum, včetně modelu loděnice s postavičkami řemeslníků. To muzeum je dnes už zaniklé a dnes tady v té loděnici sídlí obchod s potřebami pro děti.
1: Kde bychom dál na jihu Čech našli stopy Adalberta Lany mladšího? Petře, pověz prosím.
2: Tak když zůstanu ještě tady v Budějovicích, tak o pár set metrů dál najdete kapli svatého Vojtěcha ve Čtyřech dvorech. Ta dnes stojí u rušné Husovy třídy, podle ní se jmenuje třeba tamní divadlo u kapličky. No a když pojedete vlakem z Budějovic do Vídně, tak si na Adalberta Lanu mladšího vzpomeňte, protože na výstavbě téhle železnice se v letech 1866 až 1874 velmi významně právě jeho firma podílela. On taky budoval veřejné vodní stavby ke splavnění a regulaci Vltavy a se stavbou dopravně významných vodních cech se firma Lana dál starala o údržbu plavební dráhy na Horní Vltavě, na Nežárce i na Lužnici. A on měl taky velmi blízko k Vorařům v Týně nad Vltavou, což bylo klíčové místo. Tam se překládalo zboží na lodě a vory směřující po Vltavě dál do vnitrozemí. Ve městě fungovala velmi rozsáhlá lanová loděnice a v Týně byl Lana významným zaměstnavatelem. Adalbert Lana mladší zemřel na konci roku 1899 a je pochovaný v mauzoleu na pražských Olšanských hřbitovech.
1: Po stopách Adalberta Lany mladšího jsme se vydali s naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Petře, díky moc za to a naslyšenou při tvých dalších cestách. Jeď opatrně, hezký den.
2: Děkuji, krásný den, uslyšíme se večer.
1: 10 hodin a 14 minut, to je čas, ve kterém posloucháte Český rozhlas České Budějovice. No a už za okamžik pro vás máme připravené tipy pro volný čas, počkejte si na ně.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Tipy pro volný čas.
1: 10 hodin a 17 minut v Jihočeském dopolední jsou pro vás jako vždy připravené tipy pro volný čas. Pokud dnes po práci nebo po škole zatoužíte po malém výletu za příběhem, hudbou nebo třeba za zlatem, tak jižní Čechy vám večer naservírují opravdu velmi, velmi pestrou nabídku. Tak třeba v Písku dnes Práchyňské muzeum otevře výstavu Terra Aurea. Od dnešního dne tam uvidíte 21 zlatých nugetů z Vodňanska. Největší kolekci přírodního zlata, jakou Česká muzea kdy představila. Muzejní noc navíc přidá další program o historii a těžbě zlata. No a člověk si přitom možná znovu uvědomí, proč se ty zlaté horečky nikdy úplně nevytratily z lidské fantazie. Milovníci piva zase mohou vyrazit do Českých Budějovic. Dnes totiž startuje první budějovický pivní týden a až do 5. června propojí 11 pivovarů na pivní stezce Budějovicko. Budvar nabídne speciální prohlídky ležáckých sklepů s degustací a pivovar Samson zase dnes od 18 hodin nalodí zájemce na plavbu po Vltavě a Malši. Ve Strakonicích dnes od 16 hodin ožije hrad loutkami, koncerty a pohádkami. Loutková muzejní noc přiveze Václava Upíra Krejčího, skupinu Pískomil se vrací i večerní ohňovou show. Vyzkoušíte si třeba výrobu vlastních loutek a projdete si hrad trochu jinak než obvykle. Večer totiž staré zdi umí vyprávět úplně jiným hlasem. No a kdo má rád divadlo pod širým nebem, může zamířit do Trocnova na Českobudějovicku. V areálu památníku Jana Žižky dnes ve 20 hodin a 30 minut začínají tradiční divadelní slavnosti. Marešova divadelní společnost zahraje veselohru Profesor na záletech a kulisy obstará letní večer, stromy a trocnovská krajina. Do té dnešní noci kostelů se zapojí taky Bechyně. Program začne v 17 hodin mší v klášterním kostele Na nebevzetí Panny Marie. Otevře se taky zámecká kaple a večer přidá koncerty, komentované prohlídky i přednášku o kapličkách a božích mukách na Táborsku. Přesně v 18 hodin se v Bechyni rozezní všechny kostelní zvony. No a to bývá chvíle, kdy se město na okamžik zastaví a poslouchá. Tipy pro volný čas pokračují dál. Prachatické muzeum dnes od 17 hodin zve na ostrostřeleckou muzejní noc. Těšit se můžete na čestnou salvu historické zbraně, střelbu i ceny odělo. A protože muzeum přidá i hudbu žáků základní umělecké školy, večer nebude jenom hlučný, ale i příjemně slavnostní. No a ještě jedna pozvánka do Bechyně na Táborsku. Na tamním zámku dnes začíná nová umělecká sezona. Projekt Relational Fields ještě jednou propojí současné umění s historickými interiéry, parkem i gotickou sýpkou. Uvidíte například instalaci designéra Maxima Valčovského nebo 10 000 pingpongových míčků v interaktivním projektu Rolanda Emila Kujta. Ano, i pingpongové míčky můžou někdy působit poeticky. No a pokud si večer nejraději užíváte v kině, tak v Jindřichově Hradci pokračuje festival filmové komedie. V kině Střelnice začne v 17 hodin a 30 minut blok. Srdečně vás vítáme. Od 20 hodin pak na tento blok naváže komedie Lásko, neblázni. No, milí posluchači, je toho opravdu hodně. Ať už si dnes vyberete zlato, divadlo, zvony, loutky nebo filmové plátno, přeji vám večer, který nebude jenom volný, ale bude opravdu váš.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Za necelých 6 minut bude 10:30 a v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice doznívá skupina Crash Test Dummies. Secesní Kotěrova vila v Bechyni se promění v tiché fotografické divadlo světa, stínů a ženských siluet. Kurátor Pavel Šmidrkal nás už za chvíli pozve na novou výstavu fotografa Lva Pavlucha s názvem Ženy v secesním ráji. A možná taky Pavel Šmidrkal prozradí, proč některé fotografie působí skoro jako obrazy, které se nadechují. Pokud hledáte víkendový typ s atmosférou, tak tohle by vám rozhodně nemělo uniknout. Tak si na to počkejte už za chvíli v našem vysílání.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce před 10:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice a už zítra odpoledne v 16 hodin začne ve slavné Kotěrově vile v Bechyni na Táborsku vernisáž výstavy fotografií Lva Pavlucha. Jmenuje se Ženy v secesním ráji a propojuje černobílou fotografii, barevné kompozice i zvláštní kouzlo samotného secesního prostoru Kotěrovy vily. Výstava vznikla přímo pro toto výjimečné místo a některé snímky tam veřejnost uvidí vůbec poprvé. Pozvání do našeho vysílání přijal kurátor a dovolím si dodat velký bechyňský patriot Pavel Šmidrkal. Pane Šmidrkale, přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám všem.
1: Kotěrova vila už si v Bechyni pomalu buduje pověst místa s velmi specifickou atmosférou. Čím podle vás tenhle dům nebo tenhle objekt, tahle budova, čím inspiruje umělce?
2: Je to její secesní noblesou. Dechem historie vstoupíte a najednou se ocitnete v jiném století. Ta vila si dochovala nedotknutelnou atmosféru a každý výtvarník, který tu dosud vystavoval, byl ohromen tou příležitostí vlastně ocitnout se v tak vznešeném prostoru.
1: Co bylo vlastně první, když jste výstavu připravoval? Ten prostor nebo Pavluchovy fotografie?
2: No, já vlastně tvorbu Lva Pavlucha znám už delší čas.

0: oděná do svého studu, jemně zasněná, odhaluje skvostná ňadra a přitom její jedno rameno pokrývá ještě látka. A tady vlastně vyvstává a nabízí se ta věčná otázka. Smím se vydat touto cestou?
1: Podobně jako třeba mnozí malíři, i Lev Pavluch jako fotograf pracuje hlavně s přirozeným světlem a taky s pověstným šerosvitem. Dá se říct, že to světlo je u něj vlastně takovým spoluautorem?
0: Ano, světlo v tvorbě Pavlucha hraje vedle samozřejmě stvárnění ženské krásy rovnocenou, abych dokonce řekl, hlavní roli. Šerosvit nebo temnosvit lehce tlumí ty akty do jakéhosi tajemna. Na ten správný světelný okamžik vím, že Pavluch trpělivě čeká a pak v řádu pouhých minut naplní svoji představu. Světlo skutečně je jeho životním druhem při této tvorbě.
1: My můžeme posluchačům prozradit, že jste vybral i fotografie, které zatím nebyly veřejně vystavené. Čím jsou podle vás Pavluchovy fotografie jiné v době, kdy dnes už každý den pořídíme a pořizujeme stovky snímků mobilním telefonem?
0: No, víte, Lev Pavluch promítá a prolíná do svého snímku mimo jiné i pocity ženy, která odhaluje světu to nejcennější, co vlastní. On nám vlastně zkracuje vzdálenost naší touhy. Odlišuje se právě tím, že tvář modelky zračí takový vnitřní stav její duše. A tu Pavluch rozehrává velkou škálou mnoha tónů.
1: Máte vy osobně tedy nějaký snímek, ke kterému se během instalace pořád vracíte, který vás nějak tak sám přirozeně pořád přitahuje?
0: Víte, přiznám se, že ta kolekce je celá tak krásná, že v tom pohledu mém na ty snímky panuje rovnováha. Každý snímek promlouvá jakoby jeho prostřednictvím jiná žena, jiný tvar, takže těžko říci, ne, nemohu se vyznat jen k jedné fotografii.
1: No a povězte jenom na závěr ještě jednou čas a místo zítřejší vernisáže a připomeňte také, dokdy tu výstavu můžou lidé navštívit.
0: Ano, budeme vděční za zítřejší návštěvu. Výstava se otvírá v Kotěrově vile v Bechyni v 16 hodin odpoledne a potrvá až do 30. června.
1: Kurátor bechyňské Kotěrovy vily Pavel Šmidrkal nás pozval na novou výstavu Lva Pavlucha. Pane Šmidrkale, díky moc za to, ať se vernisáž vydaří a přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji.
1: Vám, milí posluchači, přeji taky krásný pátek, 6 minut před 10. hodinou a 40. minutou. Stále je s vámi Jihočeské dopoledne, které pokračuje dál.
2: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Miroš Birka a jeho Katka, další písnička, kterou jsme vám nabídli v dnešním jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice, ve kterém míříme znovu na Táborsko. Vilu Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Úřad vlády mu zprávu památky předal při včerejší zahradní slavnosti. Někteří návštěvníci při ní zaspomínali na setkání s první dámou. Víc si poslechneme už za chvíli v reportáži.

0: 10:41 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Zahradní slavností začala turistická sezóna v Benešově vile v Sezimově Ústí na Táborsku. Letošní rok je pro ni ale jiný, protože po půl století se naplnilo přání někdejší první dámy Hany Benešové a vila patří Husitskému muzeu v Táboře. Úřad vlády je symbolicky předal na zahradní slavnosti, pořádané v den narozenin bývalého prezidenta Edvarda Beneše.
1: Tony táborského swing bandu se nesou areálem Benešovy vily, kterým korzují četné skupinky návštěvníků. Je mezi nimi i Dana Juzová, která se s Hanou Benešovou osobně setkala.
2: Když potom tady už byla sama, tak jezdila se střihat do Tábora k panu Dvořákovi. A já jsem kadeřnice, já jsem se učila a my jsme tam zrovna, když paní Benešová, když on ji střihal, tak jsme tam byli.
1: A jak na vás působila?
2: No klidně, taková dáma, opravdu dáma.
1: Na první dámu si pamatuje i Jaroslava Branská.
3: Paní Benešová jsem s kamarádkou jezdívala, tak my jsme jako děti chodili, tak jsme to brali, že paní Benešová je tady, že jo. A občas jsme tady měla skalku, tak jsme tam šli k té skalce.
1: A právě manželka druhého československého prezidenta částečně stojí za novým správcem areálu.
4: Paní Hana Benešová v roce 1973 vyslovila ve své poslední vůli přání, aby zde vznikl památník jejího manžela ve správě Táborského muzea.
1: Ředitele Husitského muzea Jakuba Smrčku těší, že se po víc než 50 letech vůle Benešové naplnila.
5: Máme možnost rozšířit další místnosti ve vile pro návštěvnický provoz a chceme touto cestou se vydat, takže budeme diskutovat pochopitelně, co v těch instalacích budeme prezentovat.
1: Správu vily a přilehlého lesoparku muzeu předala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta.
6: Kdybych to věděla dřív, že takové přání paní Benešová má, nevěděla jsem o ní, tak to možná uděláme hned za naše první éry. Opravdu jsem o tom nevěděla, že takové přání měla. Mohli jsme to udělat mnohem dřív.
1: Při prohlídce vily tak na letošní turisty čeká první novinka, pokračuje kurátorka Jitka Vandrovcová.
7: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
1: Expozice v další části přibližuje soukromí paní Hany.
7: V letošním roce je to zaměřeno na takové jako doplňky oděvní, ať už jsou to u Hany Benešové třeba broš nebo rukavičky. U Edvarda Beneše si tam potom můžete prohlédnout ozdobu do vázanky.
1: Na návštěvu Benešovy vily mají zájemci čas do konce září. Ze Sezimova Ústí Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas České

Minutu po 10:45 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Věděli jste, že před klíšťaty vás mohou ochránit i některé druhy koření? Co si tedy vzít sebou z kuchyně do lesa? Tak to přesně za chvíli prozradí Babské rady. Ještě předtím ale písnička Jiřího Schellingera. Semplý blázen jen. Stojí.

0: Babské rady.
1: Přinesli jste si z procházky domů klíště, co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootočíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: České dopoledne s datem 29. května rozhodně zdaleka nekončí. Za chvíli bude 11 hodin a to je čas na další zprávy s Lenkou Rybáčkovou. Po nich už do studia přijde můj dnešní host, předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory Kateřina Jachnová. Popovídáme si třeba o tom, jestli je zubařů v regionu stále nedostatek, nebo taky o tom, co občas sami zubaři zažívají v práci, ale řeč přijde třeba i na to, že se v regionu objevili zubaři bez příslušného oprávnění. Mějte hezký pátek, milí posluchači, třeba právě při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. To vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Komise soutěže Evropská vesnice roku včera navštívila Václav na Prachaticku. Rumunský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země. Obvinil z něj Rusko a vyzval k mezinárodní reakci. Nové výměníky ochlazují generátory elektřiny v jaderné elektrárně Temelín. Bude slunečno, teploty do 26 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Václav na Prachaticku usiluje o titul Evropská vesnice roku. Soutěž pořádají jednou za dva roky a letos se v ní utká 25 obcí z různých zemí. Kromě Václava reprezentuje Česko ještě jedna obec, říká nezávislý starosta František Čtvrtník.
2: Pravidla soutěže jsou taková, že právo zúčastnit se této soutěže má vždy vítěz republikové kola soutěže Vesnice roku České republiky. Pro 26 má právo zúčastnit se Václav jako vítěz ročníku 2024 a z roku 2025 obec Písečná z Pardubického kraje.
0: Výsledky soutěže Evropská vesnice roku organizátoři vyhlásí v září, v Kostelní Lhotě ve Středočeském kraji. Rumunský prezident Nikos Urdan svolal na dnešní dopoledne schůzi Nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy Rusko představuje hrozbu pro celý region kolem Černého moře a také celou Evropu. Rusko za dronový incident v Rumunsku kritizovali NATO, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová i francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat. Pokračující ruskou agresi odsoudil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Technici jaderné elektrárny Temelín za poslední tři roky vyměnili chladiče generátorů elektřiny na obou výrobních blocích. Díky nové technologii bude možné chladiče opravovat za běžného provozu. Podle mluvčího elektrárny Marka Svitáka se změna projeví i v dobách odstávek.
3: Důvodem výměny byla modernizace a příprava na dlouhodobý provoz. Současně nám nové chladiče umožní provádět jejich revize a údržbu přímo za provozu, což u těch původních nebylo možné. Od modernizace tak očekáváme, že bude mít pozitivní vlivy i na délku odstávek.
0: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe. Je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Před tímto dnem daňoví poplatníci vydělávají na pokrytí výdajů státu, tedy vlády a vládních a veřejných institucí. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v daňové zátěži dobře. Třeba na Slovensku tento den oslaví až za měsíc.
1: Počasí.
0: Obloha bude slunečná, nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni, na horách do 24. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo bude klidno. A odpoledne bude vítr slabý severních směrů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po nehodě je uzavřená silnice 103 u Českých Velenic v okrese Jindřichův Hradec a ke střetu osobního a nákladního auta došlo v Českých Budějovicích v ulici generála Píky. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Chodíte k zubaři často? Věřím, že mnozí z vás, milí posluchači, asi nikoliv, ale jednou za čas k němu stejně musíme všichni. Faktem ovšem je, že na jihu Čech je zubařů velmi málo. Dokonce se zde objevují takové ordinace, které nemají potřebná oprávnění pro výkon praxe. Je to jedno z témat, které podrobně probereme s naším dnešním hostem, předsedkyní Českobudějovické oblastní stomatologické komory Kateřinou Jachnovou. Zvu vás k poslechu a přeji ještě jednou krásné dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory Kateřina Jachnová je naším dnešním hostem. Paní doktorko, vítejte ve vysílání, díky za váš čas, dobré dopoledne.
2: Krásný den a děkuji za pozvání.
1: Už dlouho se mi nestalo, že bych mohl našeho dnešního dopoledního hosta, nebo ne našeho dnešního, ale našeho dopoledního hosta přivítat slovy paní doktorko. Ještě jednou moc díky za váš čas. Věřím, že asi jako lékařka zubní taky není snadné najít čas takhle v pátek dopoledne na rozhovor přijít do rádia.
2: No, já mám to štěstí, že mám pátky volné, aby měl člověk čas pro sebe na rehabilitaci a vlastně na takové ty běžné věci, které se přes týden nestíhají.
1: Tak to máte dobře. Nicméně vidíme to třeba u ambulantních specialistů nebo i u praktických lékařů. Třeba konkrétně ten můj prakťák v úvozovkách nepřibírá nové pacienty, protože už jich prostě má obrovské množství a nestíhá. Je to stejné třeba i u vás, obecně u zubařů v Českých Budějovicích?
2: No, tohle to se určitě rozmáhá, protože každý si musíme stanovit nějakou hranici a objem pacientů, který jsme schopni ošetřit, obsloužit a prostě jim vyjít vstříc. Takže někdo má tu hranici samozřejmě nižší. Já se pohybuji třeba kolem 1500 pacientů, protože mi to dostačující, protože pořád máme jenom dvě ruce a jednu hlavu.
1: Já jsem se ptal právě hlavně i na to, jestli prostě těch zubařů je nedostatek.
2: Nemyslím si to. Ono se to může zdát, ten objem, když si přepočítáme na jednoho obyvatele, tak mi přijde dostačující, to se opravdu pohybuje kolem 1000 pacientů na jednoho lékaře, ale tam je spíš o tom, co ten pacient hledá. Určitě se bojím, že už v dnešní době nenajde zubaře, který dělá na pojišťovnu a bude bezdoplatkový. Takže to je možná to, kde se vyskytuje ten problém, že zubaři nejsou, oni nejsou zadarmo.
1: Takže díky tomu si myslíte, že se i vyskytují neustále v médiích ty pojmy, jako že zubařů je málo na jihu Čech, jejich nedostatek a tak dále?
2: Určitě, ono taky záleží, jakou oblast si vybereme. V Budějicích, jako v krajském městě, jich budeme mít dostatek, ale když se podíváme na pohraniční oblasti nebo třeba známé Větřiní, tak to bude prostě oblast, kde ten zubař bude chybět.
1: A je i ve vašem oboru běžné, že někteří zubaři přesluhují několik, někdy řekněme třeba i desítek let po dosažení důchodového věku? Je to normál, standard, řekněme?
2: V dnešní době určitě, protože ti kolegové neodchází prostě úderem důchodového věku na odpočinek a opravdu máme spoustu aktivních kolegů až do věku 85 let a já jsem za to osobně ráda.
1: No a myslíte si, že naopak z těch lékařských fakult přichází dostatek zubařů?
2: Těch absolventů dostatek je, ale samozřejmě zůstávají ve větších městech nebo chtějí zůstat v Praze, protože mají představu o určité životní úrovni, kde ty malé vesnické ordinace toto samozřejmě nesplňují.
1: My se budeme bavit i o zubních pohotovostech tady na jihu Čech. Nicméně mění se třeba mezi těmi generacemi obecně i vztah k té, řekněme, lékařské práci, že dnes třeba už prostě mladí lidé nechtějí sloužit v nějakém tom směném provozu, nechtějí chodit třeba na noční a tak dále. To se nebavíme třeba ani o zubařích, jako o lékařích obecně.
2: Já si myslím, že ten přístup k práci se obecně mění všude. Mezi mladými lidmi určitě už ví prostě, že ten cíl strávit 10 nebo 12 hodin prostě v práci nechtějí. Toho svého času si váží daleko víc a je to samozřejmě i v té medicíně.
1: No, vy jste zmínila taky už částečně ty odlehlejší oblasti, třeba u nás tady v Jihočeském kraji příhraničí, u hranic s Rakouskem, s Německem. Jaká je tam ta situace? Tam asi zubařů opravdu moc není.
2: Ano, ano, tam opravdu ti zubaři, kteří odešli do důchodu, tak za sebe nesehnali náhradu a teď už je to opravdu buď na kraji nebo na obci, jestli si vymyslí nějaký motivační bonus nebo nějaké lákadlo, jak tam toho lékaře mladého dostat.
1: Kraj takový bonus má a my se k němu taky dostaneme v průběhu našeho dnešního rozhovoru, ale teď se dostaneme k vám konkrétně. Co vás vedlo k tomu, že jste si zvolila zubařinu, jak se říká?
2: Já nevím, jestli jsem úplně ten nejlepší případ, protože u nás je to určitě rodinná zátěž. Celkově medicína prostupuje naší rodinou. Myslím, že je tam hodně oborů, z kterých se dalo vybírat, ale u mě konkrétně byla stomatolog mamka a potom strejda, ty mě asi ovlivnili nejvíc.
1: Vy zmiňujete, nebo řekla jste slovo zátěž, to skoro vyzní až negativně.
2: Ne, ono je to vlastně svým způsobem takové rodinné dědictví a stejně jak se dědí řemesla, tak se vlastně dědí i ta stomatologie.
1: Takže se dá říct, že jste skoro ani neměla na vybranou.
2: No, měla. Já jsem chtěla být veterinář, ale v 18 mi nějak docvaklo, že ty zvířata mi asi neřeknou, co je trápí. Takže ta humánní medicína pro mě byla ten směr už jako lepší. Hmm.
1: Nicméně není asi úplně běžné, že když jde, řekněme, absolvent gymnázia nebo střední školy na medicínu, tak už má v hlavě jasno, že chce být zubařem. Většinou se to taky tak nějak vytříbí až během toho studia té medicíny.
2: Dřív to ještě šlo. Třeba se rozmyslet. Myslím, že to bylo možné do třetího ročníku. Dneska už je to složitější, protože už ten start je úplně jiný. Je to i o tom, že všeobecný lékař má titul MUDr, dnešní stomatolog už má MDDR. Já vlastně jsem poslední generace, která má tenhle ten starý titul, ten univerzé MUDr. A určitě se změnil i poměr, co chtějí vlastně mladí lidé studovat. Dřív to bylo přibližně 10:2, 10 všeobecná medicína, 2 zubaři, a teď je ten poměr úplně opačný a všichni chtějí na zubařinu a málo kdo si dělá všeobecnou medicínu.
1: Vy konkrétně praxi vykonáváte od roku 2011. Když jsme se bavili třeba o tom, kolik je těch zubařů nebo není, ale vůbec o těch podmínkách obecně, o tom, jak se třeba přistupuje k vaší práci, dá se třeba říct, že ta situace se za posledních 15 let ve vašem oboru hodně změnila?
2: U mě je hrozný rozdíl, že jsem skončila školu v roce 2008 a šla jsem jako zaměstnanec do té praxe. V roce 2011 tam to byl velký zlom, protože v tom roce jsem začala podnikat a do té doby jsem si nedokázala představit spíš tu úřednickou zátěž, co to obnáší vést tu ordinaci, přizpůsobit se všem pravidlům a hlavně splňovat všechny požadavky, které prostě ta práce potřebuje a bez nich to nejde.
1: No a co to obnáší, když už to zmiňujete? Je to hodně velká byrokracie třeba?
2: Tak. Já si myslím, že ta byrokratická zátěž je opravdu to gro. To říkám i mladým kolegům, ať prostě si užívají té bezstarostnosti zaměstnaneckého poměru. Kolegyně, když si v něm odbydou mateřské povinnosti, tak je to úplně to nejlepší, co můžou udělat, a pak opravdu v uvozovkách s čistší hlavou můžou začít podnikat.
1: Předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory Kateřina Jachnová je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Teď posluchačům předáme nebo pokusíme se předat i něco trochu pozitivního. Shodou okolností, já jsem byl tento týden sám u zubaře nebo u své zubařky. Sedl jsem si do čekárny a z ordinace se ozýval takový řev kombinovaný s pláčem od malého dítěte, od malého chlapce. No a v čekárně se mnou seděla maminka toho kluka, která vypadala, že chudá každou chvíli skolabuje. Opravdu se tam tak svíjela v křečích různě. Stává se vám často, že musíte krotit bolestí trpící pacienty? Dají se třeba vůbec takový pacienti nějak utěšit?
2: Určitě dají a já doufám, že, nebo vím, že v mé ordinaci se jich vyskytuje hodně málo, ale tohle je úplně běžná komplikace, když ošetřujete děti. To je asi to nejstresovější, co existuje, protože ve stresu je dítě, rodič a vlastně celý ten stomatologický tým. A vy musíte pořád být ten profesionál, snažit se mluvit v klidu, i když vám stříká adrenalin i z uší a vlastně vy musíte ten klid přenést na toho pacienta. A ty děti jsou opravdu ta nejtěžší zkouška.
1: Máte třeba nějaký způsob, jak se uklidňujete takhle, když máte na křesle, obrazně řečeno, nějaké malé řvoucí dítě?
2: No, když už to dítě sedí na křesle, tak už ten prostor na to není, ale nám hrozně pomáhá humor v našem týmu. Takže my máme trička s veselými, někdy i možná drzými nápisy a ten pacient vlastně, když už si to přečte při vstupu do té ordinace, tak to z něj trošičku spadne. Takže já miluju tričko, kde mám napsáno nutné zlo a ten pacient prostě dostane záchvat smíchu, jenom mě v něm vidí, takže spíš přemýšlíme, která odbornost by to ještě měla nosit, takovýhle tričko.
1: Tak to je mi docela sympatické, humor opravdu je velmi důležitý. Já jsem se v jednom z článků dočetl, že lokální anestezie se v zubním lékařství začala používat už počátkem 20. století, což mě tedy velmi překvapilo. Dovedete si jenom představit, že byste třeba pacientovi trhala zub, aniž byste mu ho předtím uspala nebo uspala tu příslušnou část toho chrupu?
2: No, dovedu si to představit. Možná se mi to i párkrát stalo třeba při sloužení na pohotovosti, kdy není prostor počkat tu dostatečně potřebnou dobu, aby ta anestezie mohla zapůsobit. Takže tam se opravdu stává, že ten zub vyndáváte a ještě to místo prostě citlivé je. Někdy mají ty lidi takový problém, tak obrovský zánět, že tam ani to anestetikum nemá šanci proniknout. A to je prostá chemie, zásada kyselina a tahle ta obecná pravidla, ale jinak jsem za tenhle ten vynález neskutečně ráda.
1: No, to se vám ani nedivím. Já si to obecně nebo sám osobně si moc nedovedu představit a hlavně bych to teda nechtěl zažít.
2: Ona ta doba ale není tak vzdálená, jako začátky 20. století, to je jedna věc, to je ta historie, kterou se učíme v učebnicích, ale třeba za minulého režimu se opravdu anestetika tvrdě kontrolovala při fasování, jestli ještě vám něco řekne zkrátka ONS, tak tam opravdu lékaři chodili nafasovat jak farmaka, tak nástroje a bylo striktně dáno, že anestetikum se používá opravdu jenom na extrakci zubu. Takže proto jsou stále ještě mezi námi pamětníci, kteří si pamatují třeba trhání zubního nervu naživo.
1: No mě právě překvapilo, že ten vynález té lokální anesteze se začal používat opravdu už na začátku 20. století. Myslel jsem si, že to bylo mnohem později a zároveň jsem si taky myslel, že ještě před nějakou dobou to byl standard, že se prostě neuspávalo, ale ono to tak asi není.
2: Ne, ono to naštěstí tak není, ale opravdu je to i o dostupnosti těch anestetik. Jo, a tam už bychom zase se dostávali možná i na politická témata, proč třeba ta anestezie někdy chybí.
1: No, k jednomu politickému tématu se můžeme dostat právě teď, když jste to zmínila. Hezky mi to nahrálo na mou další otázku, protože jsme se tady bavili o tom, jak vlastně motivovat lékaře, konkrétně zubaře, k tomu, aby šli třeba do nějakých odlehlejších oblastí. Je to otázka, ať už třeba té motivace ze strany kraje nebo ze strany obce jakožto samospráv. No a právě takto se snaží už další dobu tu situaci řešit třeba Jihočeský kraj, který vyplácí zubařům tedy nějaký příspěvek motivační. Je to podle vás správná cesta a hlavně, jestli je to cesta, která je efektivní?
2: No, jak moc je efektivní, to netuším. Mně třeba chybí kontakt a komunikace s tím krajem i ohledně toho motivačního poplatku třeba směrem k mé komoře. Nedostali jsme nikdy takový ten pokyn, pokud máte nějakého mladého kolegu, který sem chce přijít, řekněte mu o nás, o tomhletom motivačním poplatku, že ten se netýká jenom kraje, jak jste řekl správně, i samosprávy jako města a pak do toho vstupuje ještě pojišťovna. Já osobně neznám vlastně kolegu, který by tento motivační poplatek čerpal, protože se málo kdy ten kolega vydá opravdu do preferované oblasti. To je to místo, které je podporované i tím motivačním poplatkem.
1: To znamená, že řekněme kraj. Krajský úřad s vámi jako se zubaři o tomhle nekomunikuje, neprobírá s vámi třeba to, jak konkrétně motivovat ty lékaře, na jakou skupinu třeba cílí a tak dál.
2: Vůbec, ale já doufám, že tohle to všechno se zlepší, protože my tu máme docela vstřícný zdravotní odbor a tu komunikaci chceme stále zlepšovat. Takže snad dojde i na tohle.
1: Tak uvidíme. Každopádně už víc než 2 roky funguje v Českých Budějovicích metropolitní zubní pohotovost, pracoviště mimo krajskou nemocnici, protože právě v krajské nemocnici tu zubní pohotovost Jihočeský kraj zrušil. No, na Lidické třídě tedy existuje zubní pohotovost jako společnost s ručeným omezeným. Nevím, jestli tedy máte k tomu nějaké konkrétní informace, ale osvědčil se podle vás tenhle projekt, nebo je to taky správná cesta?
2: Já jsem za tuhle tu naší pohotovost strašně ráda a obdivuju 3 kolegy, kteří do toho šli a tuhle tu pohotovost si vysoutěžili, protože Budějice jako krajské město vždycky bylo zvyklé na centrální pohotovost. To znamená, že lékaři dojížděli přesně jak stopnotujeme do nemocnice, tam si odsloužili nějaký čas a jeli zpátky do své ordinace. Na spoustě oblastí funguje jiný typ pohotovosti, takzvaná rotační, a tam naopak pacient si hledá, který zubař ve své ordinaci zrovna slouží. To by bylo hrozně nepřehledné, kdybychom to měli vlastně po těch letech centrální pohotovosti zavést tady v Budějovicích. Takže opravdu velice vítám, že se tohleto klukům na Lidické povedlo a funguje to.
1: Zároveň vedení Jihočeského kraje, konkrétně tedy hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko. Pamatuju si velmi dobře, když tenhle ten projekt vznikal, tak on upozorňoval vlastně veřejnost na to, že ta zubní pohotovost neslouží těm běžným výkonům, ke kontrolám a tak dál, ačkoliv lidé si to možná pořád s tím pletou.
2: Je pravda, že se stále vyskytují pacienti, kteří přesně nechtějí čekat, nechtějí platit a ví, že na té pohotovosti prostě budou obslouženi. Já jsem ráda i za systém, kdy už si tam prostě stopli, dali si objem pacientů, že třeba ten den obsloužíme 60 pacientů, pokud vydržíte do zítra třeba s analgetikem, přijďte to zkusit zítra, ale tohle prostě nemůžeme omezit. Ty pacienti opravdu vždycky budou.
1: Říká zubní lékařka Kateřina Jachnová, předsedkyně oblastní Českobudějovické stomatologické komory, která je naším dnešním hostem. Za 8 minut bude 11:30 a my si v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu poslechneme písničku Marie Rotrové a pak se k rozhovoru opět vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zubní lékařka Kateřina Jachnová je dnes s námi ve studiu, je taky samozřejmě předsedkyní Českobudějovické oblastní stomatologické komory. Probírali jsme mnoho témat a jedno teď taky další probereme a docela zajímavé, důležité, ne úplně příjemné. Letos na jaře pořad Reportéři ČT odvysílal reportáž o tom, jak v Česku kvete pokračující biznis s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi, které nemají potřebná oprávnění. V té reportáži jste mimochodem i vy byla jednou z respondentek. Já když jsem tu reportáž viděl, tak jsem tomu vlastně nemohl uvěřit, jak je něco takového vůbec možné. Co je podle vás, paní doktorko, zásadní příčinou toho, že se tohle vůbec děje?
2: Zásadní příčinou je pravidlo nabídky a poptávky. Pokud do nás opravdu média budou šít ve smyslu, že je nedostatek zubařů, tak se toho vždycky nějaký vychytrlý podnikatel chytne. A tam vzniká ten problém, kdy vznikne SROčko, což je právnická osoba, která může podnikat, a to, co se skrývá pod ním, už se hrozně těžko rozklíčovává a tam vzniká ta šedá zóna.
1: To znamená, že když teď posluchačům řekneme ještě jednou, jako jste zmiňovala před chvílí, že těch zubařů je hodně, abychom je uklidnili, může to přispět i k tomu, že se tohle nebude dál dít. Hodně zjednodušeně řečeno a bláhově a naivně.
2: To by se mi líbilo, kdyby to bylo opravdu takhle jednoduché. Tady bohužel se bude muset tlačit na změnu zákona a senátní novely, která tohleto umožnila. Ta kontrola je hrozně těžká a ten soulad a komunikace mezi komorou jako oborovou nebo stavovskou organizací, která zaručuje odbornost, a právě těmi jednotlivými krajskými úřady a malými samosprávami je to nejdůležitější, co potřebujeme zavést. Protože i změna zákona způsobila, že teďka budou končit výběrová řízení na nestátní zdravotnická zařízení. Takže já už se ani jako předseda oblastní komory nedozvím, že se mi sem nastěhuje nový zubař, pokud nebudu mít vybudovanou tu komunikační linku s krajem anebo s pojišťovnou. Dozvím se to už jenom tak, že se mi ten lékař nahlásí jako člen komory, ale to se samozřejmě neděje u těch ilegálních praxí, ty se opravdu nikam oficiálně nehlásí a všechno se snaží ututlat a nám opravdu trvá delší dobu, než je objevíme. Většinou je to setkání s nějakým poškozeným pacientem, který dlouho trpěl a pak už vypnul všechny filtry a skončil na křesle opravdu někoho, kdo je možná převlečený instalatér, nebo jenom lékař ze třetí země, který neměl odvahu nebo mu přišlo jednodušší prostě obejít a probační zkoušku na ministerstvu zdravotnictví.
1: I instalatér se objevil třeba u těch nelegálních zubařů, řekněme. Nebo nějaký,
2: kosmetička.
1: Nebo nějaký
2: kosmetička,
1: takový,
2: kadeřnice.
1: Opravdu takovýhle extrémní případ jste zaznamenali.
2: Ano, ono opravdu stačí a to je taky hrozně zvláštní, že když si jdete koupit televizi, tak přečtete na internetu spoustu recenzí, jestli jsou ty čudlíky správně, jestli je to příjemný do ruky, to ovládání, ale když jdete k lékaři, tak vám mnohdy stačí, že je oblečený na bílo, chová se adekvátně tomu postavení a vy máte svým způsobem zakódováno, že když je to lékař a mluví o sobě tak to musí být pravda.
1: Je to věc, která se u nás vyskytuje už delší dobu, nebo je to otázka, řekněme, třeba posledních 2-3 let?
2: Já se s tím setkávám vlastně ve své funkci, jsem 6. rok a řeším to aktivně opravdu těch 6 let. Nemyslím si, že by těch ilegálních lékařů bylo tolik dříve. Spíš nám opravdu do toho trošičku hodili vidle poslanci s tou senátní novelou.
1: No a když jsme právě teď u té legislativy, Není na stole nějaká, řekněme, změna legislativní, která by tu situaci výrazně zlepšila nebo mohla zlepšit?
2: Já si myslím, že se to určitě bude projednávat, ale ono tohleto je na měsíce, možná i roky, než se vždycky v mezeří do zákona nějaká úprava a všechno se schválí.
1: No a zároveň, než se najde ta vůle.
2: Ano.
1: To je taky další věc. No, samozřejmě mluvíme o tom i z toho důvodu, že několik takto nelegálních ordinací bylo i zde na jihu Čech, respektive přímo i v Českých Budějovicích. Důležitá věc, podařilo se je už nějak eliminovat?
2: Já si myslím, že ty ordinace, které jsem řešila já na své oblasti, tak ty už jsou opravdu eliminované. Odborný zástupce se přesunul, myslím, že někam na Plzeňsko, a doufám, že ani tam už není funkční. Jestli něco ještě probíhá v Prachaticích, kam se ta praxe měla taky přesunout, to úplně nevím, protože to je jiná oblastní komora, ale tam předseda vůbec neměl tušení, že se mu tam něco takového objevilo.
1: Možná by bylo posluchačům dobré taky vysvětlit, jak to přesně funguje v té reportáži pořadu Reportéři ČT. To bylo vysvětlené docela hezky, že v zásadě to vlastně funguje tak, že je, když to řeknu hodně zjednodušeně pro posluchače, nějaký garant, který se zaručí za nějaké zubní lékaře, kteří spadají pod jeho praxi a vlastně pod

0: věku, kteří se nám někdy překlápí do této činnosti, kterou úplně nevítáme, a snaží se tuto ilegalitu vlastně krýt svým jménem. Je to hrozná škoda, protože většinou jsou to kolegové, kteří měli výbornou minulost, pověst, a tímhletím se opravdu dostávají do náročného disciplinárního sporu s komorou.
1: No, ve vztahu k té legislativě si myslím, že je teď důležité říct i to B, to znamená, jaké postihy vlastně těm lidem hrozí, když něco takového udělají. Jestli právě třeba nejsou tak malé, že si řeknou, vlastně nemám co ztratit v uvozovkách, tak proč bych to nedělal?
0: Ono v rámci komory, tam opravdu ta exekutivní funkce je slabá. Nám se teďka podařilo vlastně s kolegou Maričem z České Lípy, který do toho šlape asi úplně nejvíc v republice, tak se konají vlastně dvě disciplinární řízení, kde dojde až k vyloučení z komory, a to je asi ten největší trest, který nikdy předtím nepadl. A teďka tady budou dva případy, co se týká nějakých finančních sankcí, tak tam je opravdu důležitá ta součinnost s krajským úřadem, protože ten má tu páku, co se týká pokut, daleko větší.
1: Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler se k tomuto tématu vyjadřoval například už loni na podzim v jednom z rozhovorů tak, že ho to nepřekvapuje a že takových nelegálních praxí přibývá. Já když jsem ten rozhovor poslouchal, tak jsem si říkal, nemělo by to být spíš tak, že by spíš předseda komory měl říct naopak něco, že jednoznačně je proti něčemu takovému, že proti něčemu takovému zakročí a nastíní hned třeba nějaké konkrétní návrhy, jak ta nelegální praxe na dobro skončí, jak ji na dobro odstranit, a ne, že řekne, no děje se to a je to naprosto běžné.
0: Já jsem ráda, že říkáte, že to byl hlavně rozhovor z loňska, protože my jsme se snažili v tomhletom i pana prezidenta trošičku usměrnit, protože ono se řeší více problémů a pan prezident často uzavíral praxe, ale byly to většinou třeba kosmetičky, které ve svých salonech bělily zuby nebo aplikovaly nějaké výplně, což je samozřejmě mimo úplně jejich odbornost. A na druhé straně jsou to tyhle ty už opravdu stomatologické praxe, kde se ta ilegalita děje. Tam je nejhorší, že já se to opravdu nedozvím, že ta praxe tady je, pokud není záchyt nějakého poškozeného pacienta, protože ty lékaři, když nejsou nahlášeni jako členové komory, tak my už tam nemáme to síto těch kontrol, který ten člen musí splnit. Tady opravdu je to o té komunikaci zase s tím úředníkem, který tu registraci tomu nestátnímu zdravotnickému zařízení dá, ale už potom neřeší, jak to personální vybavení vypadá. Papír snese všechno, ale já potřebuji vidět, jak ten člověk funguje a kdo tam vlastně stojí u toho křesla.
1: Zároveň v té zmíněné reportáži pořadu Reportéři ČT byl shodou okolností konkrétní příklad jednoho pacienta tady z jihu Čech, který vlastně v té reportáži říkal, že obešel 2-3 ordinace a nikde ho nechtěli vzít. To byl ten důvod, proč vlastně ano. Potom natrefil na tuhle tu nelegální praxi.
0: Tohle mi říkali všichni pacienti a já jsem se setkala konkrétně se třemi, které jsme i ošetřovali u mě v ordinaci. A tam je veliký paradox, že konkrétně od těch pacientů třeba ta rodina i ke mně chodí. Chodí ke mně leta, ale tatínek k vám chodit nechce, on má svého starého zubaře. Když kolega odešel do důchodu, tak tatínek začal hledat. Ale třeba u nás se nezeptali, nebo se zeptali až opravdu už s tou špatnou zkušeností. Takže nakonec můžu říct, že to jako dobře dopadlo, ale přesně, ty lidé, když mají bolest, když hledají už nějakou dobu, jsou otráveni, tak opravdu skočí úplně na všechno.
1: Zmínila jste taky, že stomatologická komora řeší hodně problémů. Jaké jsou ty nejzávažnější, krom teda třeba těch nelegálních praxí?
0: Nejvíce se řeší asi etika. Ale tam mi popravdě chybí napříč celou společností v dnešní doby takové to slušné chování, vědět, kdy už trošku zacouvat a hlavně si dokázat i přiznat, že chybovat je lidské a chybovat může i lékař.
1: Poslední otázka. Česká stomatologická komora měla před 2 týdny celorepublikový sněm ve Špindlerově Mlýně, kterého jste se logicky jako předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory zúčastnila. Tak můžete posluchačům prozradit, co se na sněmu probíralo? Zaznělo tam něco zásadního?
0: No, hodně se probírá samozřejmě organizace Světového kongresu, který se bude konat v Praze v září. Zazněly tam zase disciplinární postihy a úplně jakoby nejžádanější téma, které se vždycky na sněmu řeší, je úhradová vyhláška na nadcházející rok.
1: Předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory Kateřina Jachnová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Paní doktorko, ještě jednou díky moc za váš čas, díky za velmi zajímavé informace nejen z vaší praxe a ať se vám daří právě nejenom ve vaší ordinaci naslyšenou.
0: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost.

0: Za okamžik se ještě opět uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Do té doby tedy naslyšenou a teď si vám ještě dovolím popřát krásný a klidný závěrečný květnový víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Na tuto neděli, tedy na 31. květen, připadá Světový den bez tabáku. Malý příspěvek k němu si vám dovolujeme pustit už teď. Titulek dnešního rozhlasového sloupku je výmluvný Babi, nekuř. Slovo má Jan Štifter. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Babi, nekuř. Říkával jsem jako malý kluk babičce a ta vždycky mávla rukou a řekla: Honzíku, tak jenom jednu, jo? A tak to šlo pořád dokola. Letos to bude 10 let, co jsem sám přestal kouřit. Co mi vadilo u babičky, neupřel jsem nakonec v dospělosti sám sobě. Jestli se svět v něčem skutečně docela změnil, je to kouření. Za těch posledních 10 let zmizely z Česka kuřácké hospody a bary a bylo kolem toho řečí, jak zákaz kouření znamená omezování svobody. Dneska přitom už není úplně běžné ani kouření na venkovních zahrádkách. Před 30-40 lety nás babička ukládala do postele, zavrtala se s námi do peřin, na peřinu položila popelník, zapálila si cigáro a četla nám z deníku Kocoura Modrooka. Kouřívalo se úplně normálně v kuchyni, v obýváku i v autě a slýchával jsem, jak se ještě o něco dřív kouřilo v tramvajích, v divadle nebo na vysokoškolských přednáškách. Jak sestřičky držely doktorovi cigaretu při dlouhé a náročné operaci, to pak už to naše nebeplné obláčku nad babičinou peřinou byla vlastně prkotina. Klasické kouření se stává minulostí, což dokládá i obliba různých náhražek. Ale my ten kuřácký svět ještě viděli a děti na to pomalu koukají, jako bychom ještě vařili v černé kuchyni. Babičina Modrooka mám dodnes doma. Ten starý svět z těch listů ani po letech nevyčichl.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Za chvíli se na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice rozezní souzvuk dvou historických zvonů z kostela svatého Vavřince v Rynárci na Pelhřimovsku. Nejprve uslyšíte menší zvon Maria z roku 1494 od pražského zvonaře Tomáše z Nového Města. Po chvíli se přidá větší zvon Ježíš z roku 1543, který odlil některý z velkomeziříčských zvonařů. Oba zvony dodnes vytvářejí nezaměnitelnou zvukovou kulisu Rynáreckého kostela i celé obce. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. V Madridu odhalují bronzovou sochu Františka Suchého, Čecha, který během druhé světové války ukrýval popel popravených obětí nacismu. 4 lidi se včera večer zranili při střetu osobního a nákladního auta v Kaplici. Teploty se zítra vyšplhají k 27 stupňům. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
2: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do tzv. Kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: V Madridu v těchto chvílích slavnostně odhalují sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
3: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares.
0: Jedna žena a 3 muži se zranili při večerní dopravní nehodě v Kaplici na Českokrumlovsku. Nákladní auto se po 21. hodině střetlo s osobním, to se převrátilo na bok. 2 mladí muži utrpěli střední poranění pánve, 1 lehké poranění zad a nohy. Nejvážněji se zranila mladistvá žena, pokračuje mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
4: Podle svědků byla po nehodě krátce v bezvědomí, při příjezdu záchranářů už byla při vědomí. Záchranáři jí poskytli přednemocniční neodkladnou péči a imobilizovali ji do vakuové matrace. Se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku ji vrtulník transportoval do Českobudějovické nemocnice.
0: Při jiné večerní nehodě u Temelína na Českobudějovicku zemřel muž.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1025 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech slunečné s teplotami do 26 stupňů, na horách do 23. Vítr bude slabý severních směrů. Noc bude v první půli jasná nebo skoro jasná, v druhé polovině začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti. Ochladí se na 12 až 9 stupňů, na horách až na 8. Sobotní obloha bude oblačná až zatažená, během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky nebo občasný déšť a odpoledne se místy vyskytnou bouřky. Večer bude ubývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23. Ráno slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí a biozátěž zůstane mírná.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorka bourala na silnici 139 u Všemyslic na Českobudějovicku a k nehodě osobního a nákladního auta došlo v ulici Generála Píky v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: 12 hodin, k tomu 6,5 minuty, pátek 29. května roku 2026. A právě nyní na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice začínají písničky pro radost. Hezké poledne ze studia zdraví a ničím nerušený poslech přeje Luboš Voráček. Hodně nás toho čeká, hodně muziky, hodně přání, tak to nebudeme v úvodu zdržovat. Připravené Lesanka, aby zahrála k 50. narozeninám, a to jednak do Slavče, ale také do Horního Záhoří. A s přáním začnu v Horním Záhoří, kde 50. narozeniny má Eva Žáková. A tak obecní úřad Záhoří přeje do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Paní Evě Žákové za okamžik zahraje Lesanka, ale ještě předtím tu mám přání rovněž k 50. narozeninám do Slavče pro pana Jiřího Blaška. Vše nejlepší těm dnešním narozeninám, hodně štěstí a zdraví do dalších let vám, pane Blašku, přeji obecní úřad v Rábče. Do Slavče k 50. Jiřímu Blaškovi a do Horního Záhoří rovněž k 50. narozeninám paní Evě Žákové teď bude hrát Lesanka, už jsme tu pšenku dovázali.

Lesanku v písničkách pro radost teď vystřídají babouci, kteří budou hrát do Roudné, také do Roseče, ale také do Tábora. A s přáním začnu v Táboře. Tam narozeniny má Milan Kubů, 70. narozeniny. Mám tu přání, které se také částečně rýmuje, snad to dobře složím. Čas přímo letí, voda tiše plyne, bývá to u ní vždy úplně jiné. Někdy chytíš rybu, jindy zase rýmu. Sák na raky, chtělo by to ale 30 let zpátky. O tom žádná, byla by to paráda. Proto jen tak v kostce, ať ti to na zahrádce pěkně roste, ryby ať berou, i když nikdy nevíš, kdy chytíš kterou. Milane, k tvým krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, životní pohody, ať se ti daří vše, na co sáhneš. To ti ze srdce přeje tvůj švagr Jirka s Martou. A připojuje se samozřejmě celá velká rodina. To bylo přání do Tábora pro Milana Kubu k 70. narozeninám. 70. narozeniny má také pan Miroslav Kovář v Roseči. Mám tu přání, vážený pane Kováři, milý Míro, k tvému životnímu výročí ti přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Za vedení obce přeje paní starostka. Panu Miroslavu Kovářovi do Roseček 70. narozeninám babouci také za chvilku budou hrát, ale ještě předtím přání do Tábora, pardon, do Roudné, kde kam také mají rovněž hrát babouci. To je přání k 75. narozeninám, které 22. května měl pan Pavel Ženíšek. A přišel k nám dopis a v něm se píše. Vážená redakce, prosím o dodatečné zahrání písně spolu s blahopřáním pro nejlepšího pana Pavla Ženíška z Roudné k 75. narozeninám, které oslavil 22. května. Manželovi, tatínkovi a dědečkovi přeje celá rodina hlavně pevné zdraví a ať ho život baví. To přeje manželka Olga, syn Pavel, který letos oslaví 45. narozeniny, dcera Irena a vnučka Karlička, která se brzy půjde vyfotit na svůj první občanský průkaz. A máme také zahrát panu Pavlu Ženíškovi babouky. Takže pro Pavla Ženíška do Roudné k 75. narozeninám, do Roseče k 70. pro pana Miroslava Kováře a také do Tábora pro pana Milana Kubu k 70. narozeninám, všude tam budou hrát babouci v májovém měsíci.

písničkách pro radost dohráli Babouci a Budvarka už je připravena zahrát do Horní Pěny, také do Neznašova, ale také do Stádlece a ve Stádleci začnou. Tam 70. narozeniny má pan Jaroslav Pecka. Přichází chvíle nade vše hezká, kulaté výročí slavíte dneska. Proto vám přejeme hodně sil, štěstí a zdraví, co největší díl přeje městys Stádlec. Panu Jaroslavu Peckovi k 70. nám za okamžik bude hrát Budvarka, stejně jako bude hrát panu Ladislavu Ponertovi do Neznašova k 75. narozeninám. Významného životního jubilea se dožívá pan Ladislav Ponert. A tak vše nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce Všemyslice s paní starostkou. Do Neznašova panu Ladislavu Ponertovi bude hrát také Budvarka, ale ještě tu mám přání do Horní Pěny, kde rovněž 75. narozeniny má pan Karel Koudelka. K významnému životnímu jubileu přejí panu Koudelkovi zástupci obce Horní Pěna hodně zdraví, štěstí a pohody. Do Horní Pěny k 75. narozeninám panu Karlovi Koudelkovi, do Neznašova pro Ladislava Ponerta k 75. narozeninám a také k 70. do Stádlece pro pana Jaroslava Pecku. Všude tam bude hrát Budvarka Vlachovskou polku.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 6 minut po 12:15 je připravena zahrát řečická kapela, a to proto, že k nám do redakce Českého rozhlasu České Budějovice do písniček pro radost přišlo hned několik přání pro paní Marii Ondřejovou z Kardašovy Řečice k 75. narozeninám. A budu to brát tak, jak to přicházelo. To první přišlo a v něm se píše: při příležitosti výročí narození paní Marie Ondřejové Městský úřad Kardašova Řečice přeje především pevné zdraví, spokojenost, klid a radost z maličkostí každého dne a také mnoho příjemných okamžiků v dalších letech života. Tak to bylo první přání pro paní Marii Ondřejovou do Kardašovy Řečice k 75. narozeninám. V tom druhém se píše: Maruško, k tvým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky tvých blízkých a velkou radost z tvých šikovných vnoučat přejí všichni Chvojkovi. A ještě mám pro paní Marii Ondřejovou do Kardašovy Řečice jedno přání. Vážená redakce, dne 29. května slaví své 75. narozeniny paní Maruška Ondřejová z Kardašovy Řečice. A tak přejeme jí hlavně hodně zdraví, spokojenosti a radosti při poslechu její oblíbené dechovky. A protože je velkou faninkou řečické kapely, tak vás prosíme o písničku od této kapely. Děkuji a vše nejlepší přejí dcery Broňa, Venda a Handia a také zeťové Robert a Marek. A pak ještě vnoučata Káča, Viktorka, Barča, Rýša a Jáša. Ve všech třech přání se píše, abychom paní Marii Ondřejové do Kardašovy Řečice k 75. zahráli řečickou kapelu. Bude hrát, je připraveno, Krásné děvčátko.

Řečická kapela dohrála, připravená je veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála do Sepekova, kde 78. narozeniny má paní Věra Kolářová. V tom dopise, který k nám přišel, je v něm také přání a začíná. Vážená redakce, máme na vás prosbu. Naše kamarádka Věra Kolářová oslavuje dnes své 78. narozeniny. Štěstí, zdraví, spokojenost a malé radosti každý den přejí spolužačky z Humpolecké školy, které zároveň děkují za předání gratulace a posílají paní Věře Kolářové do Sepekova k 78. narozeninám píseň od veselky Ladislava Kubeše, když odchází mládí.

Veselka Ladislava Kubeše ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dohrála a připravena už je Moravanka zahrát do Strakonici, kde 80. narozeniny má paní Antonie Repešová. Milá Toničko, k tvým dnešním kulatým narozeninám ti přeji všechno jen to nejlepší, hodně zdraví a stále dobré nálady. A abychom ještě dlouho, aspoň po telefonu, si mohli spolu povídat a zavzpomínat. Přeje a píše tvoje kamarádka Emilka z Volině. Do Strakonic k 80. narozeninám paní Antonie Repešové má prihrát Moravanka Vysoký Jalovec.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Na vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v písničkách pro radost teď máme připravené přání do Olší u Opařan, kde 80. narozeniny měla v pondělí paní Marta Machalová. Paní Marta Machalová z obce Olší u Opařan se tento týden dožívá 80 let a tak celá široká rodina posílá hudební gratulaci. A ta zní. Milá Martičko, naše milá maminko, babičko a prababičko, jsme moc rádi, že tě máme a stále po boku a že statečně zvládáš občasné zdravotní komplikace. Moc ti přejeme, ať ti i nadále dělá radost pečení, zahrádka a užíváš si hudby k tanci i poslechu a také výlety za kávičkou se svým Josívkem. Za celou rodinu blahopřejí dcera Blanka a syn Jiří. Do Olší u Opařan k pondělním 80. narozeninám pro paní Martu Machalovou. Teď bude hrát Veselka Ladislava Kubeše a má hrát prý Borkovická polka.

Veselka Ladislava Kubeše dohrála, připraveni jsou Babouci zahrát do Českých Budějovic, kde 86. narozeniny má právě dnes 29. května paní Marie Valentová. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, které nejvíce potřebuješ, trochu štěstí a lásky ti přeje sestra s celou rodinou, se píše v tom přání, které k nám přišlo. A paní Marie Valentové do Českých Budějovic k 86. narozeninám mají hrát Babouci píseň Příroda je velmi krásná.

písničkách pro radost teď tu mám připravené přání do Třeboně k 90. narozeninám pro paní Jaroslavu Kobylkovou. Naše drahá babi Jaroslava Kobylková se v těchto dnech v Třeboni na Otavaně dožívá požehnaného věku 90 let, se píše v tom dopise a pokračuje se. K významnému výročí přejí z Prahy do dalších let pevné zdraví, pevný úsudek a radost ze života, především mnoho legrace s vnoučaty a hlavně pravnoučaty gratulanti Míša s Mirkem a pravnučka Karinka. Pro paní Jaroslavu Kobylkovou do Třeboně na Otavan k 90. narozeninám má hrát píseň Tvé vlasy kvetou, maminko. Zahrají Valdoufinka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost zazní ještě jedno přání. Přát budeme ke Zlaté koruně, konkrétně do Plešovic, kde 93. narozeniny má paní Anna Pekařová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme ti říct, žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. K narozeninám všechno nejlepší přejí děti, vnoučata a pravnoučata. To bylo přání do Plešovic ke Zlaté koruně k 93. narozeninám pro paní Anu Pekařovou. A hrát prý má písnička Kdyby ty muziky nebyly, zpívat prý má Josef Zíma. Bude.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru. Josef Zima byl poslední, který dnes zaspíval. Na konci bývá zvykem, že vždycky ještě také připomenu, jak je náš pořad obsazený. Tak květen už, no tak květen už je u konce, tak ten už je plný. Už je plný také červen a plní se i červenec. V červenci už je obsazeno 1., 2., 3., 4. a 5., pak ještě 23. a 26. července. Kdybyste chtěli někomu udělat radost, můžete přes naše stránky internetové budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, je takový formulář, teď na ty stránky koukám, mám to před sebou, je tam kalendář a krásně vás to provede tou objednávkou. A teď ještě pozvánka za písničkou. V sobotu 30., to je zítra teda, už je sobota, tak je spousta akcí. Víme o tom, že v Netolicích bude staročeský řemeslný jarmark a od 10 hodin a 30 minut bude hrát B Quintet v Netolicích zítra. Další pozvánka je na nádvoří Chýnovského zámku, kde zítra od 14 hodin bude v rámci tradičního poutového koncertu budou hrát muzikanti z Jižních Čech a muzikanti z Jižních Čech pak z nádvoří Chýnovského zámku přejedou do Rybové Lhoty, kde od 19 hodin budou hrát pak poutovou zábavu. A to jsou tedy muzikanti z Jižních Čech. Pro fanoušky a milovníky Šumavanky mám pozvánku do Chmelné u Křemže. Šumavanka bude hrát teď v sobotu od 13 hodin v rámci srazu traktorů. Další pozvánka je do Telče na Renesanční náměstí v Telči, kde se uskuteční v sobotu, v neděli 31. května. Bude tam koncert dechových hudeb a představí se telčská dechovka, její host Dubňanka a budou tam také telčské mažoretky. Tak to je pozvánka už na neděli, začínat se bude v 14:30 odpoledne. A pak ještě jedna pozvánka na neděli, ta je do Počátek, kde od 15 do 17 hodin bude hrát Lipkovanka. To jsou tedy pozvánky na nejbližší muziku, o kterých víme, je toho hodně, tak si to užijte, počasí bude také dobré, když bude pršet, nevadí. Tak děkujeme za vaši pozornost, všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl i obytný dům v Rumunsku. Václav na Prachaticku reprezentuje Česko v soutěži Evropská vesnice roku. Mezi Cehnicemi a Trhanicemi na Strakonicku vzniká nová lesní stezka. V noci se obloha na jihu Čech zatáhne a ochladí se na 9 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Čeští politici odsoudili útok, který zasáhl i obytný dům na jihovýchodě Rumunska a zranil 2 lidi. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Prezident Petr Pavel to označil za zcela nepřijatelné a podpořil výzvu Rumunska na silnou mezinárodní odpověď. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib vyzval státy Evropské unie ke spolupráci.
3: Je nutné spojit síly v rámci Evropské unie, vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici tak, aby menší země prostě nenesly tu zátěž těch ruských provokací, které zcela zjevně budou do budoucna stále častější.
1: Útok odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Mezinárodní komise soutěže Evropská vesnice roku navštívila Václav na Prachaticku. Obec jí představila místní tradice, školu, spolkový život i veřejný prostor. Do programu přispěly desítky obyvatel. Každý ročník soutěže má i svoje téma, potvrdila nezávislá místostarostka Veronika Šťastná.
4: Téma zní All Different, All Together. V češtině to můžeme říct každý jiný, všichni spolu. Myslím, že se nám teda evropská soutěž trefila do noty, protože my jsme vesnice, která se skládá z 21 částí, respektive 14 částí, 7 osad a tím pádem jsme každý trochu jiný, ale všichni držíme dohromady.
1: Mezi Cehnicemi a Trhanicemi na Strakonicku začala výstavba lesní stezky. Obec na tuto investici za víc než 2 miliony korun získala dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Na stezce bude 5 naučných tabulí s informacemi o místní přírodě. Jak informovala nezávislá starostka Helena Sosnová, stezka návštěvníkům nabídne třeba lesní internet, biotop rybník, zvukové pexeso nebo cvičební prvky. Stezka bude zakončená vyhlídkovým altánem do krajiny směrem na Písek.
2: Počasí.
1: Jihčech je slunečný, teploty dneska vystoupí k 26, na horách ke 23 stupňům. V noci začne od severozápadu přibývat oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Sobota bude oblačná až zatažená, během dopoledne od severozápadu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Odpoledne se místy vyskytnou bouřky. Maximální teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách kolem 21 stupňů. Vítr bude ráno slabý, během dne mírný a v přeháňkách a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vážná nehoda komplikuje provoz na silnici 159 za Neznašovem na Českobudějovicku. U křižovatky na Slavětice se srazil motorkář s osobním autem. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Dívá se na mě přes své brýle.
6: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
5: tolik zajímavostí?
6: Ano, ano, spoustu věcí.
5: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
6: Protože dnes máme téma přechodné...
5: Špatné vidění.
6: Vidění.
5: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. A, ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si, zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol. Co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch očí nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem jestli něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci, To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také, proto živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry, no a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavoučci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, co už vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vesele a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během písničky?
2: Já mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, který vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano. No, taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No, a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává,
0: zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Vesele a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, i paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Chtěl jsem se zeptat. Já jsem byl na země tak šedé zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně to.

0: toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
1: No, já jsem to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
0: No,
1: Stejnak
2: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
0: zkuste
2: mrkání
0: a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
2: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
0: Dobrý den,
1: tady je Jižní Čechy Zdenek.
0: Ano.
1: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
0: Proč?
2: Ale...
0: No. Proč?
1: Byli mi 70, jo, já nevím, co s tím.
0: A proč byste neměl chodit na oční?
1: Abych neviděl, jak si dělají vrásky.
0: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit brýle na dálku, na blízko.
2: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
3: Dobrý den.
2: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
3: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
0: Ano.
3: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
3: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let
0: ano.
3: A povězte mi, je to normální, když jo. Večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
2: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
3: Já jsem docela pečlivá v tom,
0: no.
3: Takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
3: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano,
0: ano.
3: Jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
2: Jako jasně. Třeba knížku nebo tak, ano?
3: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
0: No, tak já opakuju,
2: myslím, že odpovídala paní
0: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
2: Tolik tedy rada,
0: no.
2: Ozvat se raději doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
2: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo?
1: Krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Zároveň stiši, ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak, takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Pořád mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně.
1: Ano.
3: Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden, 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak, bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na skoro okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: I to může být důvodem tedy špatného vidění, ano. Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat
1: čím
0: záchranku.
1: Dřív, tím líp, klidně. Mm-hmm. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: 17 obcí odmítá spalovnu odpadu u Temelína. Na podzim chtějí referendum. Všichni seniori už po zásahu policie a záchranářů opustili domov ve Lhotě na Kladensku. Prácheňské muzeum v Písku dneska otevře výstavu Zlata Terra Aurea. Zítra bude na jihu Čech občas pršet, teploty vystoupí k 27 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Sedmnáct měst a obcí vystupuje proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí. Informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
3: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisti a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky.
4: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy.
2: Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Písecké muzeum ode dneška vystavuje jedinečnou sbírku přírodního zlata. Je to nejpočetnější kolekce nugetů a vyrýžovaných zlatinek v Česku. Podrobnosti dodává Klára Koubová z Práchyňského muzea.
5: To největší lákadlo na výstavě je soubor 21 kousků zlatých nugetů, které celkově váží téměř 250 gramů a ten největší z těch 21 kousků váží 105 gramů. A to z tohohle z toho zlatého nugetu činí v současnosti největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný vzorek přírodního zlata v České republice.
1: Počasí.
2: Jih Čech je slunečný, teploty se pohybují kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů. V noci začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Zítřek bude oblačný až zatažený, během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky nebo občasný déšť a odpoledne se místy vyskytnou i bouřky. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty zůstanou na letních hodnotách, budou se pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách mezi 20 a 23. Vítr bude ráno slabý, během dne pak mírný západní až severozápadní. V přehánkách a v bouřkách ještě přechodně zesílí. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici 22 u Katovic na Strakonicku, srazilo se tam nákladní auto s osobním. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Víkend klepe na dveře, obloha je bez mráčku, příjemné páteční odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Fichtl Cup s hokejistou nebo s dakarským jezdcem a populární půlmaraton nabídne dnešní sportovní pozvánka Kamila Jáši. Počkejte si na ni. Na oběd nebo kávu můžou zapomenout návštěvníci v českobudějovickém kulturním domě Slávie. Město po nákladné opravě nesehnalo nikoho, kdo by pro ně jídlo a pití zajišťoval. Opozici vadí i plánovaný způsob vedení centra. Detaily přidáme už za chvilku. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na švédskou skupinu ABBA, Karla Gotta a právě teď na Martu Kubišovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Po tříleté rekonstrukci se příští víkend vrátí život do Českobudějovického domu kultury Slávie. Vedení města ale pořád nemá zajištěné základní provozní služby centra. Chybí třeba provozovatel restaurace a baru nebo kompletní produkční tým. Část opozice zatím vidí nezájem radnice u budoucnost domu.
1: Je to smutné, ale mě to moc nepřekvapuje, protože stávající vedení města se k tomuto projektu od začátku chová velmi macešsky.
2: Myslí si opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice, který v minulém vedení města stál za projektem rekonstrukce Slávie jako náměstek primátora.
1: V tom původním konceptu měl tento dům mít svého manažera už v době, kdy se dokončoval. To znamená, že už tu měl být ředitel, který by tento dům měl do budoucna se svým nějakým mini týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
2: Naráží Juraj Toma na to, že provoz Slávie bude zajišťovat městská organizace sportovních a kulturních zařízení. Podle primátorky města Dagmar Škodové Parmové z hnutí Naše Česko se ale zájemci o pronájem Slávie hlásí.
3: Třeba tam jsou i zájemci o maturitní plesy v roce 28. Už těch volných termínů je tam malinko. Samozřejmě limitující je tam pak pro tu konkrétní akci počet sedadel, možnost uspůsobení pro různé akce.
2: Primátorka současně ujišťuje, že se manažerský tým Slávie nebude nijak měnit ani rozšiřovat.
3: Nepotřebujeme pro teď jednoho ředitele mít na KD Slávie. Ten produkční tým je integrovaný do kulturních a sportovních zařízení města. Prozatím prostě to zvládáme těmi lidskými zdroji, které tam jsou.
2: Zastupitel Juraj Toma to vnímá jako chybu a připomíná, že centrum zatím oficiálně oznámilo jen 4 kulturní akce.
1: To ujišťování o tom, že kapacita bude plně vytížena, tak to je takové řešení, strčíme tam divadlo a ono se to nějak ukáže.
2: Odkazuje Toma na jeho české divadlo, které ve Slávii dočasně získá prostory. Jenže podle ředitelky divadla Martiny Šlégelové jsou tam podmínky pro dlouhodobé fungování nedostatečné.
4: Zásadně chybí prostory v zázemí, je tam pár nějakých kanceláří, takže když jsme řešili ten náš nějaký možný provoz tam, tak jsme došli k tomu, že by tam vlastně už zase nebyly prostory pro provoz toho domu jako takového. Tam můžeme uvádět víceméně nějakou zájezdovou formou.
2: Vedení města zároveň stále hledá provozovatele kavárny a baru. Do výběrového řízení se nikdo oficiálně nepřihlásil, přiznává ředitel sportovních a kulturních zařízení Jan Velikovský.
5: Nás to samozřejmě mrzí a v nejbližší době budeme vypisovat toto výběrové řízení znovu s mírně upravenými podmínkami. Byli i 2 zájemci, prohlídli si to, ale ani ty teda bohužel nakonec tu nabídku nepodali.
2: Prozatím bude podle Jana Velikovského občerstvení zajištěné provizorně.
5: Řešíme nějakou možnost krátkodobého pronájmu, venkovního umístění, občerstvení. V brzké době dáme informaci, jak to bude probíhat. Ale víme, že to vyřešit musíme.
2: Provoz kulturního domu Slávie zahájí 7. června svým vystoupením zpěvačka Bára Kodetová. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: pomávali a popřáli na viděnou. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české odpoledne a my máme připraven další příspěvek. K zubaři musíme jednou za čas všichni, bohužel. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase z návštěvu otálí i několik let. V médiích často čteme, že jich je na jihu nedostatek. Předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory zubní lékařka Kateřina Jachnová s tímto tvrzením tak úplně nesouhlasí. Záleží podle ní hlavně na tom, co daný pacient hledá. Problém ovšem v nedávné době byli zubaři bez příslušného oprávnění. Právě na to přišla řeč dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru moderátora Matěje Vodičky s Kateřinou Jachnovou.
1: Letos na jaře pořad Reportéři ČT odvysílal reportáž o tom, jak v Česku kvete pokračující biznis s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi, které nemají potřebná oprávnění. V té reportáži jste mimochodem i vy byla jednou z respondentek. Jak když jsem tu reportáž viděl, tak jsem tomu vlastně nemohl uvěřit, jak je něco takového vůbec možné. Co je podle vás, paní doktorko, zásadní příčinou toho, že se tohle vůbec děje?
2: Zásadní příčinou je pravidlo nabídky a poptávky. Pokud do nás opravdu média budou šít ve smyslu, že je nedostatek zubařů, tak se toho vždycky nějaký vychytralý podnikatel chytne. A tam vzniká ten problém, kdy vznikne SROčko, což je právnická osoba, která může podnikat, a to, co se skrývá pod ním, už se hrozně těžko rozklíčovává a tam vzniká ta šedá zóna.
1: To znamená, že když teď posluchačům řekneme ještě jednou, jako jste zmiňovala před chvílí, že těch zubařů je hodně, abychom je uklidnili, může to přispět i k tomu, že se tohle nebude dál dít. Hodně zjednodušeně řečeno a bláhově a naivně.
2: To by se mi líbilo, kdyby to bylo opravdu takhle jednoduché. Tady bohužel se bude muset tlačit na změnu zákona a senátní novely, která tohle to umožnila. Ta kontrola je hrozně těžká a ten soulad a komunikace mezi komorou jako oborovou nebo stavovskou organizací, která zaručuje odbornost, a právě těmi jednotlivými krajskými úřady a malými samosprávami je to nejdůležitější, co potřebujeme zavést. Protože i změna zákona způsobila, že teďka budou končit výběrová řízení na nestátní zdravotnická zařízení. Takže já už se ani jako předseda oblastní komory nedozvím, že se mi sem nastěhuje nový zubař, pokud nebudu mít vybudovanou tu komunikační linku s krajem anebo s pojišťovnou. Dozvím se to už jenom tak, že se mi ten lékař nahlásí jako člen komory, ale to se samozřejmě neděje u těch ilegálních praxí, ty se opravdu nikam oficiálně nehlásí a všechno se snaží ututlat a nám opravdu trvá delší dobu, než je objevíme. Většinou je to setkání s nějakým poškozeným pacientem, který dlouho trpěl a pak už vypnul všechny filtry a skončil na křesle opravdu někoho, kdo je možná převlečený instalatér, nebo jenom lékař ze třetí země, který neměl odvahu nebo mu přišlo jednodušší prostě obejít a probační zkoušku na ministerstvu zdravotnictví.
1: I instalatér se objevil třeba u těch nelegálních zubařů, řekněme. Nebo nějaký,
2: kosmetička.
1: Nebo nějaký
2: kosmetička,
1: takový,
2: kadeřnice.
1: Opravdu takovýhle extrémní případ jste zaznamenali.
2: Ano. Ono opravdu stačí a to je taky hrozně zvláštní, že když si jdete koupit televizi, tak přečtete na internetu spoustu recenzí, jestli jsou ty čudlíky správně, jestli je to příjemný do ruky, to ovládání, ale když jdete k lékaři, tak vám mnohdy stačí, že je oblečený na bílo, chová se adekvátně tomu postavení a vy máte svým způsobem zakódováno, že když je to lékař a mluví o sobě, tak to musí být pravda.
1: Je to věc, která se u nás vyskytuje už delší dobu, nebo je to otázka, řekněme, třeba posledních 2-3 let?
2: Já se s tím setkávám vlastně, ve své funkci jsem 6. rok a řeším to aktivně opravdu těch 6 let. Nemyslím si, že by těch ilegálních lékařů bylo tolik dříve, spíš nám opravdu do toho trošičku hodili vidle poslanci s tou senátní novelou.
1: Samozřejmě mluvíme o tom i z toho důvodu, že několik takto nelegálních ordinací bylo i zde na jihu Čech, respektive přímo i v Českých Budějovicích. Důležitá věc, podařilo se je už nějak eliminovat?
2: Já si myslím, že ty ordinace, které jsem řešila já na své oblasti, tak ty už jsou opravdu eliminované. Odborný zástupce se přesunul, myslím, že někam na Plzeňsko a doufám, že ani tam už není funkční. Jestli něco ještě probíhá v Prachaticích, kam se ta praxe měla taky přesunout, to úplně nevím, protože to je jiná oblastní komora, ale tam předseda vůbec neměl tušení, že se mu tam něco takového objevilo.
0: Celý záznam rozhovoru s Kateřinou Jachnovou nabízí naše webové stránky budějovice.rozhlas.cz. Dopolední host k nám do studia přijde opět po víkendu v pondělí 1. června. Matěj Vodička tentokrát ve studiu přivítá mladou jihočeskou studentku Elišku Pinterovou, která studuje genetiku na Trinity College v irském Dublinu. A zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Rozhovor si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Fichtl Cup s hokejistou nebo s dakarským jezdcem. A populární půlmaraton nabídne dnešní sportovní pozvánka Kamila Jáši už za chvilku na vlnách Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Letošní Fichtl Cup. Na motorce bude i hokejista Martin Hanzal a možná se sveze i Martin Michek.
1: Sport na víkend.
0: Určitě do Tábora přijede Baník a s ním stovky fotbalových fanoušků. Domácí klub se připravuje na velký svátek. Zápas začne v sobotu ve 13 hodin. Po výhře 3-0 v prvním utkání má blíž k obhájení prvoligové příslušnosti Ostrava.
1: Sport na víkend.
0: V centru Českých Budějovic bude v sobotu odpoledne hodně rušno. V 19 hodin odstartuje Matony půlmaraton České Budějovice. Program je připravený na celé odpoledne. Účast aktivní nebo i pasivní v roli diváka doporučuje jeho český vytrvalec David Váš.
2: No tak já bych to určitě doporučil, protože samozřejmě v Budějovicích bych chtěl běhat každý, to tady rádi říkáme a užijeme si ten závod a je jedno, jestli běžíme půlmaraton, nebo jestli běžíme rodinou míli nebo 5 kilometrů. Hlavně, že jsme tady všichni společně a užijeme si společně běh.
0: Vy aktivně budete na startu?
2: Já samozřejmě budu, poběžím půlmaraton, je to moje srdcovka, Budějce miluju a moc se na to těším, že se porvu o přední místa.
1: Sport na víkend.
0: Velký baseballový turnaj pro 24 žákovských týmů hostí Hluboká nad Vltavou. Pokračuje starosta Hlubockého Sokola David Šťastný.
3: Super Cup je největší turnaj v Evropě. Bude zde 12 zahraničních týmů z 9 zemí z Evropy a 12 českých týmů, který prošli stříbrným superpohárem. Sokol Hluboká nastoupí a tým poctivě trénuje tak, aby udělal co nejlepší jméno nejenom hlubockému baseballu, ale celému českému kraji.
0: V sobotu v 9 večer proběhne All Stars Game s velkou zábavnou baseballovou show.
1: Sport na víkend.
0: Vrcholí také nižší fotbalové soutěže. V bohatém programu si určitě každý z vás najde oblíbený klub. Vybíráme jedno utkání 5. ligy, tedy krajského přeboru. V neděli zakončí 28. kolo zápas Strakonice Osek. Začne se v 17 hodin. A v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Říká se, že člověk by měl mít odvahu plnit si své sny. 24-leté Anežce Pecháčkové z Debrníka na Táborsku odvaha tedy rozhodně nechybí. Jejím snem totiž bylo projít stezku Te Araroa na Novém Zélandu dlouhou více než 3000 kilometrů. Rozhodla se také, že pomůže získat peníze na elektrostimulační přístroje, které pomáhají klientům českobudějovické Arpidy. Lidé se na webu darujme.cz/tichý hrdina mohli adoptovat její kilometry a podpořit tak sbírku. V současné době je na kontě 323 205 korun od 325 dárců. A jak se Anežce Pecháčkové v daleké zemi daří, uslyšíte právě teď.
1: Tři tisíce kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková. Nová Kaledonie je krásná, ale je tady draho. Je to raj pro šnorchlování, je to ostrov, kde je spousta žraloků. Vzhledem k tomu, že tady je druhý největší bariérový útes na světě hnedka po Austrálii, tak tady ta diverzita pod tou vodou je úplně neuvěřitelná, opravdu obrovská. Je tady spoustu útoků se žralokem, je tady mořská krajta. Hned první den jsem si půjčila od kapitána na lodi ploutve, šnorchl a brýle a vedla jsem se pod vodu a bylo tam živo. A potom jsem se hnedka v hlavním městě Noumé, kde právě teďka přebývám a ještě stále až do zítra do pátka spím na lodi, tak jsem se vydala do místního akvária, což bylo úplně úžasné, protože tam byly obrovské karety, byla tam hezká přednáška o mantách, což znamená o rejnocích, a potom byla krásná přednáška o žralocích. Takže jsem byla moc vděčná, že jsem akvárium v Nume v hlavním městě navštívila. A tentokrát, když jsem dneska večer přicházela do města a do své loděnice z dnešního objevování, tak já jsem si stopla loď do Nové Kaledonie z Nového Zélandu a dneska tentokrát si loď stopla mě, a to na Fidži. Když už člověk je v tom plachetnickém životě a vidí, jak to všechno probíhá, tak pak už je to jednoduchý a tohle to je opravdu jiný level. Můj nový potenciální kapitán Pierre mi nabídl, že s ním můžu jet na Fidži. Je to skvělá nabídka a původně jsem to taky plánovala, ale jak říkám, když člověku začnou chybět všechny věci, tak je potřeba se vrátit domů. Tohle bylo moje putování Novou Kaledonii. My hnedka zítra začínáme další trail, a to skrz Novou Kaledonii. Vy si můžete adoptovat moje virtuální kilometry a v dalších brzkých dnech už se budeme vracet pomalu přes Austrálii do Česka. A v Čechách mě ještě čeká cesta z letiště domů, takže se ke mně můžete připojit během cesty. Já povyprávím i na žimu moje dobrodružství a hlavně mě zajímá, jak se Češi budou stavit ke smradlavým hajkrům a jestli mě někdo pozve domů. Mějte se a snějte se, adoptujte si prosím moje virtuální kilometry a za Český rozhlas České Budějovice Anežka Pecháčková.
0: Velké poděkování patří všem dárcům, kteří zatím na platformě darujme.cz/tichý hrdina adoptováním kilometrů Anežky Pecháčkové přispěli. Pokud máte zájem, můžete být mezi nimi i vy a částku sbírky svým příspěvkem navýšit. Další díl o putování Anežky můžete slyšet už o víkendu.

0: Jeden ze zásadních hitů 90. let v podání britské skupiny Queen, The Show Must Go On z roku 1991. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2021 skončil na třetím místě. Tentokrát nám ho připravil kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti už za chvíli.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Letošní rok už je desátým pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Věrci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy, recept z bronzové příčky roku 2021, kuchař Ivan Bodochodský. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zazvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř?
2: Prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili a Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandlem.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
0: Dobrý byl ten králík s černou omáčkou, vypadal opravdu skvěle. Jak ho připravit si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na něj najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Podle prezidenta Pavla je zcela nepřijatelný. Komise soutěže Evropská vesnice roku včera navštívila Vaclav na Prachaticku. Na českom budějovickém Malém jezu začne příští léto fungovat samoobslužný přívoz. V noci klesnou teploty k 9 stupňům, přibývat bude oblačnosti. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hrad zároveň dodal, že by nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
4: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
2: Incident odsoudili i další čeští politici, třeba premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo šéf ODS Martin Kupka. Dron v noci zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné. Vaclav na Prachaticku usiluje o titul Evropská vesnice roku. Soutěž pořádají jednou za dva roky a letos se v ní utká 25 obcí z různých zemí. Kromě Vaclava reprezentuje Česko ještě jedna obec, říká nezávislý starosta František Čtvrtník.
5: Pravidla soutěže jsou taková, že právo zúčastnit se této soutěže má vždy vítěz z republikové kola soutěže Vesnice roku České republiky. Pro rok 26 má právo zúčastnit se Vaclav jako vítěz ročníku 2024 a z roku 2025 obec Písečná z Pardubického kraje.
2: Výsledky soutěže Evropská vesnice roku organizátoři vyhlásí v září v Kostelní Lhotě ve Středočeském kraji. Samoobslužný přívoz pomůže chodcům a cyklistům v Českých Budějovicích překonat řeku Malši u Malého jezu. Radní města počítají s jeho výstavbou do léta příštího roku. Přívoz naváže na stávající a plánované cyklotrasy. Řeku na něm při jedné jízdě překonají 4 lidi nebo 2 cyklisti z koli. Detaily přidává náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
6: Plovoucí ponton budou moci uživatelé ovládat přímo z břehu nebo při přepravě. Maximální hmotnost zařízení, včetně pasažérů, nepřesáhne 1000 kg, což umožní jeho ovládání i lidem bez zvláštního oprávnění. Město momentálně čeká na vydání potřebných povolení.
1: Počasí.
2: Jih Čech je slunečný, teploty se pohybují kolem 24 a na horách kolem 21 stupňů. V noci začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Sobota bude oblačná až zatažená, během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky nebo občasný déšť a odpoledne se místy vyskytnou i bouřky. Večer bude oblačnosti a srážek ubývat. Teploty zůstanou na letních hodnotách, budou se pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách bude mezi 20 a 23 stupni. Vítr bude ráno slabý, během dne pak mírný, západní až severozápadní a v přehánkách a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku, srazila se tam dvě osobní auta a nehodu osobního auta máme hlášenou i v Českých Budějovicích, a to na Lidické třídě. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné a stále slunné odpoledne z jihu Čech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se společně budeme opět věnovat zajímavým tématům. Ani po 100 letech Hurvínek nestratil nic ze svého humoru a hravosti. Loutka, která letos slaví 100 let, symbolicky převzala ocenění Zlatý střevíček na Zlínském filmovém festivalu. Jak si ji Hurvínek považuje, uslyšíte v této hodině. Během pár hodin ukázali školu, masopust, stavění májky i všechny místní zajímavosti a zvyky. Vacov na Prachaticku včera navštívili komisaři soutěže Evropská vesnice roku. Podíváme se taky tam, a to už za pár minut v reportáži. A necháme zaznít písničky, které nestárnou. Ať už si užíváte páteční odpoledne doma, na procházce, na zahrádce, nebo na rybách, či na cestách, příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Vaclav reprezentuje Česko v soutěži Evropská vesnice roku. Mezinárodní komisi obec včera odpoledne představila třeba masopustní tradice, stavění májky, školu nebo spolkový život. Program připravili desítky místních obyvatel, kteří ukázali i to, jak dokáží držet v dnešní době při sobě.
1: Jedna z prvních zastávek komisařů byla ve Vacovské základní škole. Své umění jim tam předvedli malí keramici, tanečníci i záchranáři. Zaznít musela i místní hymna. Pavlína Kopáčiková je učitelka prvního stupně na Vacovské základní škole.
2: Jsem ráda, že jsme mohli i my tady jako škola přispět svou troškou do mlýna, aby škola Vacov byl úspěšný. Samozřejmě je před námi ještě ve Vacově pořádný kus práce a vždycky je kam se posunout dál, ale hlavně, že nás to baví všechny.
1: Zpěv zněl i ve Vacovském kostele. Vystoupil tam místní sbor Black Ladies. Představila ho jeho členka Vladislava Blahoutová.
3: My jsme především dámský sbor. Patříme k Vacovu, já jsem z Javorníka přímo. To je část Vacova. Hele, mají takový heslo. Mají to napsané dneska vlastně na všech vizitkách, na všech věcech. A to heslo zní Držíme spolu. Já si myslím, že to říká všechno.
1: Zdeněk Novák mi ukazuje krásný kočár, který zapřáhnou za traktor a budou s ním vozit komisi tady po Vacově.
4: Je to klasická brička za koně, ale koně jsme nahradili čímsi motorizovanějším, aby jsme nemuseli vozit seno a krmit ho obrokou a podobně.
1: Máte tam i stoleček a držáky na pití, vidím, na půl litry.
4: Samozřejmě. Na půl litry.
1: Vy k tomu budete hrát?
5: Nějakou lidovou na flašinet, jestli chcete.
1: Chci, zahrajte, prosím.
5: Musíme nejdřív naplnit měchy.
1: Kateřina Marková jako maková panenka a Jaroslav Pšenička jako motýl Emanuel připomínají jednu z událostí, která se koná ve Vlkonicích, a to je pohádková cesta.
6: Myslím si, že je to tím, že tady ty lidi fakt strašně drží spolu, že prostě fakt jsou přátelský, navzájem si pomáhají, to je skvělý.
7: Byl by to pro nás určitě velký úspěch a myslím si, že co se týče reputace Vacova jako takového, tak by byl známější než je teď. Pro náš klasický život tady by se toho tolik zase nezměnilo. My bychom žili dál tak spokojeně, co jsme, pomáhali bychom si, užívali bychom si místní akce.
1: Ta letošní Evropská vesnice roku má i své téma. Jaké, to mi prozradila nezávislá místostarostka Vacova, Veronika Šťastná.
8: Téma zní All Different, All Together. V češtině to můžeme říct každý jiný, všichni spolu. Myslím, že se nám teda evropská soutěž trefila do noty, protože my jsme vesnice, která se skládá z 21 částí, respektive 14 částí, 7 osad, a tím pádem jsme každý trochu jiný, ale všichni držíme dohromady.
1: Soutěž Evropská vesnice roku se odehrává jednou za dva roky. Kromě Vacova se jí účastní ještě jedna česká obec, říká vacovský nezávislý starosta František Čtvrtník.
9: Pravidla soutěže jsou taková, že právo zúčastnit se této soutěže má vždy vítěz z republikové kola soutěže vesnice roku České republiky. Pro rok 26 má právo zúčastnit se Vacov jako vítěz ročníku 2024 a z roku 2025 obec Písečná z Pardubického kraje.
1: Letos se soutěže účastní 25 obcí z celé Evropy. Vyhlášení bude v září v Kostelní Lhotě ve Středočeském kraji. Z Vacova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
10: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Projít se nebo proběhnout po Šumavě a podpořit tak charitu Prachatice Vimperk. V neděli to udělají účastníci závodu Walk Run Šumava a vy můžete být mezi nimi. Podrobnosti už za malou chvíli v našem vysílání.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: křídlech právě teď odlétají Tina Turner a Sting. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
0: Propojovat sport, krásnou přírodu a cílenou pomoc. To je smyslem závodu Walk Run Šumava, který se půjde a poběží už tuto neděli 31. května. Akci pořádá Charita Prachatice Vimperk a já teď ve vysílání vítám její ředitelku paní Danu Markovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne všem.
0: Pro koho je závod určený?
2: Tak náš závod Walk Run Šumava je určen pro každého, kdo má chuť se hýbat. Máme trasy pro rekreační chodce, rodiny s dětmi, hobbyběžce i sportovce, kteří chtějí závodit. Walk Run je koncipovaný tak, aby si každý našel tempo, které mu vyhovuje. Nejde o výkon za každou cenu, ale zejména o radost pohybu.
0: Jak dlouhé budou trasy a kudy povedou?

0: končí v areálu letního kina ve Vimperku. Máme na trase i 17 stanovišť s pořadateli. Jsou připraveni pomoci všem účastníkům v jakékoliv situaci. Ty stanoviště jsou občerstvovací, takže si mohou účastníci doplnit vodu, jontový nápoj nebo si odpočinout.
1: Na co konkrétně výtěžek ze závodu použijete?
0: Charita Prachatice Vimperk chce využít výtěžek akce na podporu našich sociálních služeb. Naše služby jsou určeny zejména seniorům, ale také rodinám s dětmi i osobám bez domova.
1: Pro závodníky je připravená odměna a taky doprovodný program. Jaký bude?
0: Ano, takže každého závodníka čeká dárková taštička a doprovodný program. Bude to od 1 hodiny odpoledne hrát kapela De Facto. Zveme i širší veřejnost, i pokud někdo třeba nemůže se účastnit pochodu nebo běhu, může si přijít poslechnout i pěknou muziku. Je připraveno občerstvení i hry pro děti.
1: Tolik
0: pokud ještě bych chtěla upozornit. Ještě bych chtěla upozornit, že pokud někdo má zájem o závod s změřenou časomírou, tak je potřeba se registrovat do dnešní půlnoci. Jinak může přijít kdokoliv až přímo na místo se registrovat.
1: Tolik ředitelka závodu Walkrun Šumava, paní Dana Marková. Děkujeme za podrobné informace a přejeme pěkné odpoledne a zdárný průběh nedělní akce. Naslyšenou.
0: Moc krát děkuji, nashledanou.

0: Mišík a nádherná česká klasika. Variace na renesanční téma na Českém rozhlase České Budějovice. Letos je mu už 100 let, přesto zůstává stále malým uličníkem. Nově je Hurvínek také držitelem Zlatého střevíčku, prestižního ocenění prezidenta Zlín Film Festivalu. Cenu převzali za loutku její vodič David Janošek a Martin Trecha, který je hlasem Hurvínka.
1: Hurvínek převzal Zlatý střevíček, prestižní ocenění Zlínského festivalu. Jak se toho považuje?
2: No považuje, to je dobrý slovo. Je to těžký jako blázen.
3: Jo, měl jste to někdy v ruce? My mysleli, jak si to vezmeme do tlapek a vůbec ne.
2: Táhli jsme to všichni, i s těma nahoře.
3: Jo, ty to taky nemohli unést, takže je to opravdu těžká zodpovědnost nyní.
1: Říká Martin Trecha, hlasy Hurvínka a Spejbla k ocenění Zlatý střevíček. Hurvínek je z lipového dřeva. Proč vlastně je Hurvínek z lípy?
4: No ta lípa splňuje několik vlastností. Jednak to dřevo je docela pevný, zároveň se z něho ale dobře řeže, protože je měkký a je velmi lehký, takže pro nás samozřejmě ta loutka, když je vyrobená potom dohromady z těch několika dílů, tak ta váha přece jenom nabide. Ty loutky mají kolem 2 až 3, někdy 4, někdy 5 kilo, takže samozřejmě ta váha je pro nás rozhodující pro to ovládání. No a my samozřejmě taky říkáme, že je to náš národní strom a vzhledem k tomu, že Spejbl s Hurvínkem jsou docela národní poklad, tak ta lípa je absolutně adekvátní.
1: To jsou slova Davida Janoška, Hurvínkova loutkovodiče. Jak se vlastně proměnil vztah Spejbla a Hurvínka za těch 100 let? Je to pořád tak, že ten Hurvínek je ten mazaný synek a Spejbl přihlouplý taťulda?
2: No jak se to proměnilo, to se zeptejte taťuldy.
3: Ne, to si zeptejte Hurvajze.
2: Ne, taťuldy.
3: Hurvajze.
2: Říkal jsem, no prostě takhle.
1: A jak to vnímá Martin Trecha?
5: Toho neznáme. Jo, pardon, tak já si na chvilku vezmu slovo. Když se podíváme jenom, dejme tomu, co je v záznamech pár let zpátky, tak se to prostě zrychluje všechno akorát. Jinak děcka prostě reagují pěkně pořád a je to ta největší odměna, když se tam řežou smíchy a je to plné divadlo.
1: Jaký typ humoru si ještě může člověk s Hurvínkem dovolit?
5: Já mám právě pocit, že s Hurvínkem si opravdu člověk může dovolit víc než normálně. Škoda, že to tak je, ale je to tak, ale pořád prostě beru, že jsme ti Češi, kteří tu hranici mají hodně posunutou. Nevím, jestli se to nevyvíjí jako tím směrem americkým, že je všechno čím dál větší tabu, ale doufám, že ne a že právě dokud to bereme jako humor, tak se o těch věcech dá bavit.
1: Zlatý střevíček má od večera i druhého držitele. Je jím filmový režisér, producent a výkonný ředitel ČTDčko Petr Koliha. V minulosti byl také uměleckým ředitelem Zlínského festivalu. Dnešní druhý festivalový den bude patřit takzvaným Young Stars. Nadějní mladí herci tradičně zasadí ve Zlíně svůj strom. Tentokrát na netradičním místě, v areálu zoologické zahrady. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hes.
6: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: na téměř 50 minut. Počasí dnes vypadá báječně a doufejme, že slunce nám zachová svou přízeň i přes zbytek víkendu.
1: Počasí.
0: A jak tomu s počasím skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Fiebauera. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Od severozápadu nás začne ovlivňovat frontální systém. V první polovině noci bude ještě jasno nebo skoro jasno, ale v té druhé se začne od severozápadu zatahovat. Během dopoledne zítřejšího od severozápadu začne přibývat i přeháněk nebo občasného deště a později odpoledne se místy vyskytnou i bouřky. Večer potom budou srážky i oblačnost přechodně ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a maxima potom mezi 23 až 26 stupni Celsia na horách kolem 22. Vítr bude foukat slabý západních směrů, v druhé polovině dne potom mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Teploty příjemné a jaká bude další květnová neděle?
2: V neděli nás ovlivní další frontální systém od západu. Zpočátku dne bude polojasno, ojediněle s přeháňkami a mlhami, které se k ránu budou rozpouštět. Během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti i přeháněk, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje a místy se budou tvořit opět i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia a maximální denní kolem 25 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne potom mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí.
0: Jaký bude start příštího týdne?
2: Stále deštivý. Přes naše území přejde studená fronta, takže se i ochladí. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia, ty se příliš nezmění. Ty maximální denní potom budou o něco nižší, mezi 17 až 21 stupně Celsia. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojediněle se i nadále mohou tvořit bouřky. Později odpoledne potom budou srážky ustávat. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí. K večeru se vítr bude měnit na severní a bude slábnout.
0: A co úterní počasí?
2: V úterý těch srážek už bude o něco méně. Bude převážně oblačno, během odpoledne pak od západu bude přibývat další frontální oblačnost a místy se budou vyskytovat přeháňky nebo déšť a pouze ojediněle i bouřky. Minima kolem 10 stupňů a maxima budou zase o trošku vyšší, kolem 25 stupňů Celsia. A vítr v úterý už jenom slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Fiebauer, kterému děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Hlasování zablokovala opozice. Některé obce už kvůli suchu vyhlásily zákaz zalévání. Práchyňské muzeum dneska otevře výstavu Zlata. Zítra bude na jihu Čech občas pršet, přijít můžou i bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Poslanci dneska nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice. Poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
2: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
0: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. Kvůli nedostatku srážek začíná docházet voda. Některé obce už proto vyhlásily zákaz zalévání, napouštění bazénů a podobně. Na Klatovsku platí tato opatření třeba v Pačejově nebo v Srní.
3: Dlouhodobé sucho a snížení vydatnosti vodních zdrojů vedly v obou obcích k vyhlášení zákazu používání pitné vody na zalévání, mytí aut, kropení trávníků, napouštění bazénů a tak dále. Zákaz platí až do odvolání a za jeho nedodržení hrozí lidem podle vedení obou obcí pokuty i ukončení dodávky vody. Z Klatovska Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Písecké muzeum ode dneška vystavuje jedinečnou sbírku přírodního zlata. Je to nejpočetnější kolekce nugetů a vyřížovaných zlatinek v Česku. Podrobnosti dodává Klára Koubová z Práchyňského muzea.
4: To největší lákadlo na výstavě je soubor 21 kousků zlatých nugetů, které celkově váží téměř 250 gramů a ten největší z těch 21 kousků váží 105 gramů. A to z toho zlatého nugetu činí v současnosti největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný vzorek přírodního zlata v České republice.
1: Počasí.
0: V noci začne na jihu Čech přibývat oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Sobota bude oblačná až zatažená. Dopoledne se objeví přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne pak můžou přijít místy i bouřky. Teploty budou mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří kolem 21 stupňů. Slabý vítr se během dne změní na mírný, v přehánkách a v bouřkách ještě zesílí. Biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením počítejte na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Srazila se tam dvě osobní auta, jezdí se tam kivadlově. Nehodu máme i v Českém Krumlově v Budějovické ulici. Tam se srazila tři osobní auta a nehodu jednoho osobního auta řeší policie taky v Českých Budějovicích, a to na Lidické třídě. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
3: Jde na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
2: Se podívej na tričko.
3: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
2: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
3: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
2: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A nás, my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme, samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
3: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
3: no,
4: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
3: Ano.
4: Máte dva pokoje. No. A jste jedna rodina.
3: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
3: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
3: No, no.
2: Dvě máme cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
3: No víte, paní, no, to je rozdíte. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
3: rodina. Vy jste nechtěli,
6: my jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
3: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
6: jsme to taky platili.
3: No počkejte, paní Hlubo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
3: Ale co, to jsou naše děti.
6: Tak to?
3: No my právě máme taky takový děti, a nechci jsme u babičky.
2: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
4: Buďte uznalí.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
3: Ne, tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
2: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no obě jsou.
6: Ale děti,
2: no a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
8: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
2: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: No. Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
2: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda, to máte to moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: Takovým okolo rybníku, to je taková krása, vám
4: jdete
6: ten opar na tím ráno.
4: Opar,
6: Ježiš, to je krása, vy jste to znali teda.
7: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybníky. Tam je nádherně. Znáte Třeboňský rybníky?
2: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
3: No to, kde mám tam třeba ten bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zaukladcenou
3: země.
7: On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
2: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
3: Počkejte, na svatební cestě to... My už jsme měli svatební cestu, víte? Tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
3: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
3: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
3: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
5: Ale
3: babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
6: Ale se nehádejte.
3: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vysvětlete dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
3: 4 hodiny, já vím, že
6: to...
4: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
3: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
4: No tak řeknu jasně, nevykládejte mi nesmysly,
3: poraz. Nevykládejte mi nesmysly, poraz.
9: Nevykládejte mi nesmysly, poraz. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílel, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíct do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
10: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek. Na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo. A pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
10: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku.
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Ale ještě Vulka náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobolkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadový Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, David, dobrý
2: děkujeme
3: den.
2: Za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zazedník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pán babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smíkem. No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, pak jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, oni tam po vás bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál ano, prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali,
2: tu
3: že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně, haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadulkou
3: na koně? Jako vemou, no každý na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, a tou levou to, samozřejmě a vyšvihneš samozřejmě. Opačně. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, tak. Ano.
2: A to se dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásní zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jo, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu B?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším. Až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš doust.
3: Jo, to ano. To...
5: Ano, doust.
1: Ano.
5: A nebo, zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma. Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy, ano, některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal, psal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Blaha se optal, říká, a co třeba tak, jako on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek.

0: daří. V kuchyni, no, já na zahradě, no, v práci.
1: V kuchyni na zahradě.
0: Je, prosím tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle.
1: Jo. To, ne, to já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
0: to
1: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to. A ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov, ano, je opravdu jako fascinující.
0: Tak třeba nám posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako, ano, milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano, tak o Dechanově, že bychom tam dali.
1: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky, a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
0: Takže i třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme.
3: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
2: Tělo.
4: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, kteří grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
2: Co grillujete vy?
4: Ano, a kde bydlíte?
3: Já,
2: Teplice.
3: No, a my na zahradě grillujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
4: Stavíme se, výborně, ano.
3: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
2: Ano.
3: A hezký víkend.
4: Taky,
2: u grillování. Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady Blanka.
4: Dobrý
5: Já
4: den.
5: Dávám Aleku.
2: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
2: Taky Ačko.
4: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
7: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
2: No jo, děkujem. Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
8: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
9: Tlusťochu, buřte.
8: Ne.
9: Čuňas je
8: ne.
9: Dobrý.
8: To je běžná praxe.
9: Taky můžeme jim mít třeba španělský doň vepřoň.
8: Ano.
9: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
8: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
9: Nebo je po neboštíku svině dcera.
8: Jsem to otočil,
9: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
8: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty.
9: No, není své hubě macechou?
8: Ano.
9: Nebo macochou, jak to do něj podal?
8: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasů, řekneme mu jak?
9: Plešoune, lisenko.
8: No,
9: alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
8: Prosím?
9: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
8: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
9: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
8: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
9: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
8: Ano,
9: to
8: ano.
9: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
8: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
9: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
8: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
9: Jo.
8: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
9: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
8: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
9: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
8: Ano.
9: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
8: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
9: A na ty?
8: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vík?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
2: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
4: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
2: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
4: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
2: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
4: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako
2: no,
4: na herce
2: na jeviště.
4: To by bylo drastický, ale...
2: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
4: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštní je, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
2: No to jo.
4: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
2: všichni... Je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano. A nejtěžší je, že v první řadě.
4: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
2: Hmm. Aleš Cibulka a náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
4: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivona Přenosilová, pamatuju si to.
2: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
4: Já myslím, že
2: on
4: piano,
2: vždycky stál, pamatuješ si to?
4: No,
2: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
4: On měl tak jako
2: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
4: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
2: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s Koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést Malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. Zahradní slavnost zahájila turistickou sezónu v Benešově vile v Sezimově Ústí. Vacov na Prachaticku reprezentuje Česko v soutěži Evropská vesnice roku. Zítra se teploty dostanou k 27 stupňům, občas bude pršet. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 97 haléřů. To je o 61 haléřů míň než dneska. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléře na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Poslanec za motoristy Karel Beran se dneska ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem třeba v Itálii nebo ve Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Turisti se vrátili do vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. Návštěvnickou sezónu zahájila včerejší zahradní slavnost. Do září můžou lidi procházet lesoparkem s památníkem a prohlédnout si interiéry vily z 30. let minulého století. Sezónní expozice přibližuje soukromí ženy druhého československého prezidenta, doplňuje kurátorka Jitka Vandrovcová.
3: V letošním roce je to zaměřeno na takové jako doplňky oděvní, ať už jsou to u Hany Benešové třeba broš nebo rukavičky. U Edvarda Beneše si tam potom můžete prohlédnout ozdobu do vázanky.
2: Mezinárodní komise soutěže Evropská vesnice roku navštívila Vacov na Prachaticku. Obec jí představila místní tradice, školu, spolkový život i veřejný prostor. Do programu přispěly desítky obyvatel. Každý ročník soutěže má i svoje téma, potvrdila nezávislá místostarostka Veronika Šťastná.
4: Téma zní All Different, All Together. V češtině to můžeme říct každý jiný, všichni spolu. Myslím, že se nám teda evropská soutěž trefila do noty, protože my jsme vesnice, která se skládá z 21 částí, respektive 14 částí, 7 osad, a tím pádem jsme každý trochu jiný, ale všichni držíme dohromady.
1: Počasí.
2: V noci začne na jihu Čech od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Sobota bude oblačná až zatažená, během dopoledne budou od severozápadu přibývat přehánky nebo občasný déšť a odpoledne se místy vyskytnou i bouřky. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty zůstanou na letních hodnotách, budou se pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Vítr bude ráno slabý, během dne pak mírný, západní až severozápadní a v přehánkách a v bouřkách ještě přechodně zesílí. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 177 v Velnářích na Strakonicku. Policie tam řeší nehodu dvou osobních aut. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po páté hodině posloucháte páteční den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Texas Midnight Runners, Hana Zagorová a právě teď přicházejí píseň Co bolí, to přebolí, zaspívat Meky Žbirka s Martou. Pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.
6: Čo?

0: Ladíte den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra s pátečním zpravodajským přehledem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké páteční odpoledne. 17 měst a obcí vystupuje proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí. Informoval o tom mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
3: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: Policisti připravují v Táboře bezpečnostní opatření kvůli zítřejšímu fotbalovému utkání mezi domácím Táborskem a ostravským Baníkem. Fanoušci zamíří z vlakového nádraží na stadion v Kvapilově ulici. Pokračuje mluvčí jihočeských policistů Lenka Krauzová.
4: Policisté budou dohlížet na veřejný pořádek v okolí stadionu i ve městě. Zároveň si dovolujeme vyzvat majitele a řidiče vozidel zaparkovaných v ulici Kvapilova, aby je v sobotu 30. května v době od 7 hodin ráno do 8 hodin večer preventivně přeparkovali.
2: Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množení silnic, dostává do nádrže. Vyplývá to ze studie vědců. Podíl na znečištění vody mají ale i odpady z domů a jiných objektů. Třeba čistírna odpadních vod ve Volarech nesplňuje potřebné parametry. Na zhoršené kvalitě vody se podle vědců v současnosti podílí i dlouhodobé sucho. Dům kultury Slávie v Českých Budějovicích nemá těsně před znovu otevřením zajištěné základní provozní služby. Radní zatím po jeho opravě za miliardu korun nenašli žádného provozovatele občerstvení a restaurace. Opozici zároveň vadí, že dům nemá vlastní manažerský tým. Tématu se budeme podrobně věnovat už za pár minut v našem vysílání.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Po tříleté rekonstrukci se příští víkend vrátí život do Českobudějovického domu kultury Slávie. Vedení města ale pořád nemá zajištěné základní provozní služby centra. Chybí třeba provozovatel restaurace a baru nebo kompletní produkční tým. Část opozice zatím vidí nezájem radnice o budoucnost domu.
1: Je to smutné, ale mě to moc nepřekvapuje, protože stávající vedení města se k tomuto projektu od začátku chová velmi macešsky.
2: Myslí si opoziční zastupitel Juraj Tomas hnutí Občané pro Budějovice, který v minulém vedení města stál za projektem rekonstrukce Slávie jako náměstek primátora.
1: V tom původním konceptu měl tento dům mít svého manažera už v době, kdy se dokončoval. To znamená, že už to měl být ředitel, který by tento dům měl do budoucna se svým nějakým jiným týmem na odpovědnost z hlediska programové tvorby.
2: Naráží Juraj Toma na to, že provoz Slávie bude zajišťovat městská organizace sportovních a kulturních zařízení. Podle primátorky města Dagmar Škodové Parmové z hnutí Naše Česko se ale zájemci o pronájem Slávie hlásí.
3: Třeba tam jsou i zájemci o maturitní plesy v roce 28. Už těch volných termínů je tam malinko. Samozřejmě limitující je tam pak pro tu konkrétní akci počet sedadel, možnost uspůsobení pro různé akce.
2: Primátorka současně ujišťuje, že se manažerský tým Slávie nebude nijak měnit ani rozšiřovat.
3: Nepotřebujeme pro teď jednoho ředitele mít na KD Slávie. Ten produkční tým je integrovaný do kulturních a sportovních zařízení města. Prozatím prostě to zvládáme těmi lidskými zdroji, které tam jsou.
2: Zastupitel Juraj Toma to vnímá jako chybu a připomíná, že centrum zatím oficiálně oznámilo jen 4 kulturní akce.
1: To ujišťování o tom, že kapacita bude plně vytížena, tak to je takové řešení. Strčíme tam divadlo a ono se to nějak ukáže.
2: Odkazuje Toma na jeho české divadlo, které ve Slávii dočasně získá prostory. Jenže podle ředitelky divadla Martiny Šlégelové jsou tam podmínky pro dlouhodobé fungování nedostatečné.
4: Zásadně chybí prostory v zázemí. Je tam pár nějakých kanceláří, takže když jsme řešili ten náš nějaký možný provoz tam, tak jsme došli k tomu, že by tam vlastně už zase nebyly prostory pro provoz toho domu jako takového. Tam můžeme uvádět víceméně nějakou zájezdovou formou.
2: Vedení města zároveň stále hledá provozovatele kavárny a baru. Do výběrového řízení se nikdo oficiálně nepřihlásil, přiznává ředitel sportovních a kulturních zařízení Jan Velikovský.
5: Nás to samozřejmě mrzí a v nejbližší době budeme vypisovat toto výběrové řízení znovu s mírně upravenými podmínkami. Byly i 2 zájemci, prohlídli si to, ale ani ty teda bohužel nakonec tu nabídku nepodali.
2: Prozatím bude podle Jana Velikovského občerstvení zajištěné provizorně.
5: Řešíme nějakou možnost krátkodobého pronájmu, venkovního umístění, občerstvení. V brzké době dáme informaci, jak to bude probíhat. Ale víme, že to vyřešit musíme.
2: Provoz kulturního domu Slávie zahájí 7. června svým vystoupením zpěvačka Bára Kodetová. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Celorepubliková muzejní noc i noc kostelů obsadí dnes i místa na jihu Čech. My se za chvilku spojíme s naším regionálním stopařem, kterého máme v Soběslavi na Táborsku.
1: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Vaclov reprezentuje Česko v soutěži Evropská vesnice roku. Mezinárodní komisi včera obec odpoledne představila třeba masopustní tradice, stavění majky, školu nebo spolkový život. Program připravili desítky místních obyvatel, kteří ukázali i to, jak dokáží držet při sobě.
1: Jedna z prvních zastávek komisařů byla ve Vacovské základní škole. Své umění jim tam předvedli malí keramici, tanečníci i záchranáři. Zaznít musela i místní hymna. Pavlína Kopáčiková je učitelka prvního stupně na Vacovské základní škole.
2: Jsem ráda, že jsme mohli i my tady jako škola přispět svou troškou do mlýna, aby škola Vacov byl úspěšný. Samozřejmě je před námi ještě ve Vacově pořádný kus práce a vždycky kam se posunou dál, ale hlavně, že nás to baví všechny.
1: Zpěv zněl i ve Vacovském kostele. Vystoupil tam místní sbor Black Ladies. Představila ho jeho členka Vladislava Blahoutová.
3: My jsme především dámský sbor. Patříme k Vacovu, já jsem z Javorníka přímo. To je část Vacova. Hele, mají takový heslo. Mají to napsané dneska vlastně na všech vizitkách, na všech věcech. A to heslo zní Držíme spolu. Já si myslím, že to říká všechno.
1: Zdeněk Novák mi ukazuje krásný kočár, který zapřáhnou za traktor a budou s ním vozit komisi tady po Vacově.
4: Je to klasická brička za koně, ale koně jsme nahradili čímsi motorizovanějším, aby jsme nemuseli vozit seno a krmit ho obrokou a podobně.
1: Máte tam i stoleček a držáky na pití, vidím na půl litry.
4: Samozřejmě. Na půl litry.
1: Vy k tomu budete hrát?
5: Nějakou lidovou na flašinet, jestli chcete.
1: Chci, zahrajte, prosím.
5: Musíme nejdřív naplnit měchy.
1: Kateřina Marková jako maková panenka a Jaroslav Pšenička jako motýl Emanuel připomínají jednu z událostí, která se koná ve Vlkonicích, a to je pohádková cesta.
6: Myslím si, že je to tím, že tady ty lidi fakt strašně drží spolu, že prostě fakt jsou přátelský, navzájem si pomáhají, to je skvělý.
7: Byl by to pro nás určitě velký úspěch a myslím si, že co se týče reputace Vacova jako takového, tak by byl známější než je teď. Pro náš klasický život tady by se toho tolik zase nezměnilo. My bychom žili dál tak spokojeně, co jsme, pomáhali bychom si, užívali bychom si místní akce.
1: Ta letošní Evropská vesnice roku má i své téma. Jaké, to mi prozradila nezávislá místostarostka Vacova, Veronika Šťastná.
8: Téma zní All Different, All Together. V češtině to můžeme říct každý jiný, všichni spolu. Myslím, že se nám teda evropská soutěž trefila do noty, protože my jsme vesnice, která se skládá z 21 částí, respektive 14 částí, 7 osad, a tím pádem jsme každý trochu jiný, ale všichni držíme dohromady.
1: Soutěž Evropská vesnice roku se odehrává jednou za 2 roky. Kromě Vacova se jí účastní ještě jedna česká obec, říká vacovský nezávislý starosta František Čtvrtník.
9: Pravidla soutěže jsou taková, že právo zúčastnit se této soutěže má vždy vítěz to republikové kola soutěže vesnice roku České republiky. Pro rok 26 má právo zúčastnit se Vacov jako vítěz ročníku 2024 a z roku 2025 obec Písečná z Pardubického kraje.
1: Letos se soutěže účastní 25 obcí z celé Evropy. Vyhlášení bude v září v Kostelní Lhotě ve Středočeském kraji. Z Vacova Kristýna Baršíny, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice, dvě vernisáže a speciální program připravilo na dnešní podvečer Blatské muzeum v Soběslavi na Táborsku. Přímo ze Smrčkova domu se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne, Petře.
2: Dobré odpoledne, já jsem právě na vernisáži tady v Blatském muzeu, které se dnes mimořádně připojilo k Noci kostelů. Před chvilkou tady dohrál smyčcový kvartet Senioritas a teď už si tady desítky návštěvníků prohlížejí aktuální novou výstavu, která představuje tvorbu akademického malíře Antonína Šíta z Chyšecka. A já jsem teď tady potkal zrovna kurátorku této výstavy, Lízu Faktorovou, tak se jí ptám, představte nám trošku Antonína Šíta.
3: Tak Antonín Šít, který žil v letech 1915 až 1983, byl velký solitér, samotář, který prožil většinu svého života právě na tom Chyšecku v části obce Malý Nosetín. A jak jste říkal, akademický malíř, sice studoval i u Maxe Švabinského a zvládl za svůj život ne zas tak dlouhý procestovat i všechny zásadní evropské galerie. Nicméně většinu života prožil právě na Chyšecku, byl inspirován tou krajinou a byl to velice duchovní člověk, byl to věřící křesťan, jeho bratr byl premonstrát a vlastně ten duchovní rozměr se nějakým způsobem promítl do celého jeho díla, a to ať do obrazů vyloženě duchovních s náboženskou tematikou nebo do krajin, které byly jeho hlavním tématem. Takže i vlastně ty krajiny nebo portréty jeho blízkých mají nějaký duchovní náboj.
1: Petře, a co návštěvníci Blatského muzea uvidí na druhé výstavě?
2: Tak, ta druhá výstava, nebo ona je to spíš taková malá výstavka tady dole, se jmenuje Tajemství sbírkových předmětů a představuje artefakty spojené s historií Soběslavy, které zároveň ukazují nečekané objevy během jejich restaurování. Jak mi řekl vedoucí Blatského muzea v Soběslavi Daniel Abazit, tak návštěvníci tady zjistí, co nového se může objevit pod přemalbami starých obrazů. Já se tady dívám na tři obrazy s církevními motivy, proto taky dneska to spojení z Nocí kostelů. A třeba na jedné je kojící Madonna, která ale měla několik staletí zakrytá ňadra. A teď ji můžou lidi vidět vlastně v původní podobě. A pak je tu taky jedna zajímavost týkající se truhly. Je to taková truhla z pečetí, která byla dlouho zamčená, ale co se v ní ukrývá, tak to už se dozví návštěvníci, až se sem přijdou podívat. Jinak tato výstava je tu k vidění po celou sezónu a ty práce Antonína Šíta si můžete prohlédnout v Blatském muzeu do 9. srpna.
1: Tolik Petr Kubát, kterému děkujeme a přejeme příjemný podvečer.
2: Krásný zbytek dne.
0: Regionální stopař. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: tomu s počasím skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Fichbauera. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
1: Od severozápadu nás začne ovlivňovat frontální systém. V první polovině noci bude ještě jasno nebo skoro jasno, ale v té druhé se začne od severozápadu zatahovat. Během dopoledne zítřejšího od severozápadu začne přibývat i přeháněk nebo občasného deště a později odpoledne se místy vyskytnou i bouřky. Večer potom budou srážky i oblačnost přechodně ubývat. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia a maxima potom mezi 23 až 26 stupni Celsia na horách kolem 22. Vítr bude foukat slabý západních směrů, druhé polovině dne potom mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Teploty příjemné a jaká bude další květnová neděle?
1: V neděli nás ovlivní další frontální systém od západu. Zpočátku dne bude polojasno, ojediněle s přeháňkami a mlhami, které se k ránu budou rozpouštět. Během dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti i přeháněk, které se budou postupně vyskytovat na celém území kraje a místy se budou tvořit opět i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů Celsia a maximální denní kolem 25 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne potom mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí.
0: Jaký bude start příštího týdne?
1: Stále deštivý. Přes naše území přejde studená fronta, takže se i ochladí. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia, ty se příliš nezmění. Ty maximální denní potom budou o něco nižší, mezi 17 až 21 stupně Celsia. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm a ojediněle se i nadále mohou tvořit bouřky. Později odpoledne potom budou srážky ustávat. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět přechodně zesílí. V večeru se vítr bude měnit na severní a bude slábnout.
0: A co úterní počasí?
1: V úterý těch srážek už bude o něco méně. Bude převážně oblačno, během odpoledne pak od západu bude přibývat další frontální oblačnost a místy se budou vyskytovat přeháňky nebo déšť a pouze ojediněle i bouřky. Minima kolem 10 stupňů a maxima budou zase o trošku vyšší, kolem 25 stupňů Celsia. A vítr v úterý už jenom slabý, jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Klasický hit 70. let Elton John, Your Song na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. K zubaři musíme jenom za čas všichni. Někdo k němu chodí častěji, někdo zase s návštěvou otálí i několik let. V médiích často čteme, že jich je na jihu Čech nedostatek. Předsedkyně Českobudějovické oblastní stomatologické komory, zubní lékařka Kateřina Jachnová, s tímto tvrzením tak úplně nesouhlasí. Záleží podle ní hlavně na tom, co daný pacient hledá. Problém ovšem v nedávné době byli zubaři bez příslušného oprávnění. Právě na to přišla řeč dnes dopoledne při rozhovoru Matěje Budičky s Kateřinou Jachnovou.
1: Letos na jaře pořad Reportéři ČT odvysílal reportáž o tom, jak v Česku kvete pokračující biznis s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi, které nemají potřebná oprávnění. V té reportáži jste mimochodem i vy byla jednou z respondentek. Já když jsem tu reportáž viděl, tak jsem tomu vlastně nemohl uvěřit, jak je něco takového vůbec možné. Co je podle vás, paní doktorko, zásadní příčinou toho, že se tohle vůbec děje?
2: Zásadní příčinou je pravidlo nabídky a poptávky. Pokud do nás opravdu média budou šít ve smyslu, že je nedostatek zubařů, tak se toho vždycky nějaký vychytralý podnikatel chytne. A tam vzniká ten problém, kdy vznikne SROčko, což je právnická osoba, která může podnikat, a to, co se skrývá pod ním, už se hrozně těžko rozklíčovává a tam vzniká ta šedá zóna.
1: To znamená, že když teď posluchačům řekneme ještě jednou, jako jste zmiňovala před chvílí, že těch zubařů je hodně, abychom je uklidnili, může to přispět i k tomu, že se tohle nebude dál dít? Hodně zjednodušeně řečeno a bláhově a naivně.
2: To by se mi líbilo, kdyby to bylo opravdu takhle jednoduché. Tady bohužel se bude muset tlačit na změnu zákona a senátní novely, která tohleto umožnila. Ta kontrola je hrozně těžká a ten soulad a komunikace mezi komorou jako oborovou nebo stavovskou organizací, která zaručuje odbornost, a právě těmi jednotlivými krajskými úřady a malými samosprávami je to nejdůležitější, co potřebujeme zavést. Protože i změna zákona způsobila, že teďka budou končit výběrová řízení na nestátní zdravotnická zařízení. Takže já už se ani jako předseda oblastní komory nedozvím, že se mi sem nastěhuje nový zubař, pokud nebudu mít vybudovanou tu komunikační linku s krajem anebo s pojišťovnou. Dozvím se to už jenom tak, že se mi ten lékař nahlásí jako člen komory, ale to se samozřejmě neděje u těch ilegálních praxí, ty se opravdu nikam oficiálně nehlásí a všechno se snaží ututlat a nám opravdu trvá delší dobu, než je objevíme. Většinou je to setkání s nějakým poškozeným pacientem, který dlouho trpěl a pak už vypnul všechny filtry a skončil na křesle opravdu někoho, kdo je možná převlečený instalatér nebo jenom lékař ze třetí země, který neměl odvahu nebo mu přišlo jednodušší prostě obejít a probační zkoušku na ministerstvu zdravotnictví.
1: I instalatér se objevil třeba u těch nelegálních zubařů, řekněme. Nebo nějaký,
2: kosmetička.
1: Nebo nějaký
2: kosmetička,
1: takový,
2: kadeřnice.
1: Opravdu takovýhle extrémní případ jste zaznamenali.
2: Ano. Ono opravdu stačí a to je taky hrozně zvláštní, že když si jdete koupit televizi, tak přečtete na internetu spoustu recenzí, jestli jsou ty čudlíky správně, jestli je to příjemný do ruky, to ovládání, ale když jdete k lékaři, tak vám mnohdy stačí, že je oblečený na bílo, chová se adekvátně tomu postavení a vy máte svým způsobem zakódováno, že když je to lékař a mluví o sobě tak, tak to musí být pravda.
1: Je to věc, která se u nás vyskytuje už delší dobu, nebo je to otázka, řekněme, třeba posledních 2-3 let?
2: Já se s tím setkávám vlastně, ve své funkci jsem 6. rok a řeším to aktivně opravdu těch 6 let. Nemyslím si, že by těch ilegálních lékařů bylo tolik dříve. Spíš nám opravdu do toho trošičku hodili vidle poslanci s tou senátní novelou.
1: Samozřejmě mluvíme o tom i z toho důvodu, že několik takto nelegálních ordinací bylo i zde na jihu Čech, respektive přímo i v Českých Budějovicích. Důležitá věc, podařilo se je už nějak eliminovat?
2: Já si myslím, že ty ordinace, které jsem řešila já na své oblasti, tak ty už jsou opravdu eliminované. Odborný zástupce se přesunul, myslím, že někam na Plzeňsko a doufám, že ani tam už není funkční. Jestli něco ještě probíhá v Prachaticích, kam se ta praxe měla taky přesunout, to úplně nevím, protože to je jiná oblastní komora, ale tam předseda vůbec neměl tušení, že se mu tam něco takového objevilo.
0: Tolik dnešní den v kraji a na jeho závěr mám pro vás ještě 3 pozvánky k poslechu našeho vysílání. Jaké to je uběhnout 21 kilometrů, tedy půl maraton, a jak vypadají borci, kteří takovou trať trénovali? To všechno zítra odpoledne můžete vidět v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. Na Matony Running Festivalu. Kolega Luboš Voráček se v zítřejším ranním rozhovoru bude na zajímavosti ptát marketingového ředitele pořádající společnosti Ranček Jiřího Nečáska. Nalaďte si je po půl deváté. Kucharské čarování pořad Petra Stupky vás může inspirovat pokrmy, jako jsou pohankový salát s uzenou rybou, pečené kuře v rýži nebo jahodový dort s tvarohem. Jak na to, poslouchejte zítra po 11. hodině. A ještě jedna pozvánka, jihočeské odpoledne zítra mezi 14. a 16. hodinou vyloví taky další perlu z našeho rozhlasového archivu. Bude jí reportáž o potápěčích z českobudějovického klubu Neptun, kteří v roce 1976 pokusili se zlomit československý rekord v pobytu pod vodou.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci dneska nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Na českobudějovickém Malém jezu začne příští léto fungovat samoobslužný přívoz. Zoologická zahrada v Táboře postaví záchranné centrum pro teplomilné šelmy. Noční teploty budou na jihu Čech kolem 10 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Sněmovna dneska za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, trvala bez výsledku 5 hodin.
3: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
4: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
3: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Samoobslužný přívoz pomůže chodcům a cyklistům v Českých Budějovicích překonat řeku Malši u Malého jezu. Radní města počítají s jeho výstavbou do léta příštího roku. Přívoz naváže na stávající a plánované cyklotrasy. Řeku na něm při jedné jízdě překonají 4 lidi nebo 2 cyklisti z koli. Detaily přidává náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
5: Plovoucí ponton budou moci uživatelé ovládat přímo z břehu nebo při přepravě. Maximální hmotnost zařízení včetně pasažérů nepřesáhne 1000 kg, což umožní jeho ovládání i lidem bez zvláštního oprávnění. Město momentálně čeká na vydání potřebných povolení.
1: Zoo Tábor rozšíří záchranné centrum pro teplomilné šelmy. Azyl v něm najdou lvy a další zvířata odebraná státem z nevyhovujících podmínek. Centrum by mohlo otevřít na jaře příštího roku, pokračuje mluvčí zoo Filip Sušanka.
6: Stát nemá dostatek volných kapacit, kam by mohl umístit šelmy žijící v nevhodných podmínkách. Desítky z nich tak stále musí přežívat v malých kocích bez správné stravy či adekvátní veterinární péče. Poslání naší zoologické zahrady je chránit ohrožené druhy zvířat, proto jsme dlouhodobě usilovali také o zřízení záchranného centra právě pro teplomilné šelmy.
1: Zahrada už 2 roky provozuje záchranné centrum pro chladnomilné šelmy.
2: Počasí.
1: V noci začne na jihu Čech od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Sobota bude oblačná až zatažená, dopoledne se začnou od severozápadu místy vyskytovat přehánky nebo občasný déšť a později odpoledne i bouřky. Večer bude oblačnosti i srážek přechodně ubývat. Teploty zůstanou na letních hodnotách, budou se pohybovat mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří od 20 do 23 stupňů. Slabý západní vítr začne během dne zesilovat na mírný severozápadní a v bouřkách přechodně ještě zesílí. Biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Opatrní stále buďte na silnici 177 Velnářích na Strakonicku, havarovala tam 2 osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České

18 hodin a 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. A to na telefonním čísle 221 55 44 11. Volat můžete právě teď. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Páteční melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já mám už prvního dnešního telefonujícího a tím je pan Jirka, který právě odpočívá na chatě. Já vás zdravím, pěkný podvečer.
1: Pěkný podvečer i vám, krásný, sluneční. Dnes se dožívá, má slaví své narozeniny paní Václava Dřevová z Nových Hradů. Já bych jí chtěl popřát hodně zdraví, hodně štěstí, ať se jí daří v životě a ať nadále jsme takový kamarádi, jaký jsme byli dodnes. Vám za zahrání moc krát děkuju a to všechno jí přeje Jirka z Pečovatelky v současné době z chaty.
0: A jakou píseň jste jí vybral?
1: Hajde Janku, když se načančám.
0: My také gratulujeme a vám pěkné odpoledne, nebo spíše už podvečer. Mějte se, krásný víkend. Večer.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezký večer, přátelé. Scházíme se s vámi po týdnu v náladě swingu, potažmo jazzu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Jiří Kasal. Začínáme roztomilou hudební perličkou z našich domácích swingových luhů a hájů. Jde o nahrávku z roku 1957 písničky, pod níž jako autor hudební části podepsán doktor Swing, tedy legendární Arnošt Kafka, který také s textem Bohuslava Nádvorníka zaspíval. Doprovodil jej Karel Krautgartner se svým orchestrem a také vokální soubor Karlínská čtyřka a ještě název Byrokratický osel.
1: Jeden osel úřad dostal, však se nosil ťap, ťap, kopity jen razítkoval, klap, klap, klap. Nadnášel se nad zvířata, úřad to jsem já.
2: I já, i já, i já.
1: Každou žádost prověřoval, ale jenom tak, tak, že jen stále razí.

přišel k tomu oslu kostodudy žádat, že má hrát, až se bude ve veřice vdávat. Když je osel nechtěl vydat, začali se hádat. Tady budou dudy, tady budou tady, tady budou dudy, tu. Aby se kos oslu pomstil, začal se mu smát, smát, jak z razítky ouřadu je klap, klap, klap. Písničku na osla

0: jednou přišel k tomu oslu kos odudy žádat, že má hrát, až se bude veveřice vdávat. Když je osel nechtěl vydat, začali se hádat. Tady budou dudy,
1: tady budou tady,
0: tady budou dudy, tu. Aby se kos oslu pomstil, začal se mu smát, smát, jak z razítky úřadu je klap, klap, klap. Písničku na osla složil celý.

Byrokratický osel, tak to byla taková zvláštní jazzová bajka s textem Bohuslava Nádvorníka a hudbou Arnošta Kafky. A doktor Swing také v roce 1957 s orchestrem Karla Krautgartnera a s Karlínskou čtyřkou natočil. O prvém červnovém dni se před 100 roky narodila v Los Angeles Norma Jean Baker Mortensen, kterou svět filmové zábavy poznal jako Marilyn Monroe, jako herečku, modelku a sex symbol nejen své doby. Říci o Marilyn Monroe, že byla zpěvačka, by byla možná nadsázka, ale je pravda, že tato blondětá kráska také zpívala. V souvislosti se zaměřením tohoto pořadu se nabízí písnička z nestárnoucí a také u nás dlouhodobě oblíbené filmové komedie režiséra Billyho Wildera, Někdo to rád horké z roku 1959, kde kouzelná Marilyn zářila po boku Chicka Lemona a Tonyho Curtise, kteří co by muzikanti, saxofonista Joe a kontrabasista Jerry, přišli o práci. Agentura sice schání jejich nástroje pro kapelu, která se chystá na Floridu, jenomže by na ně museli hrát ženy a ti se nakonec tomu přizpůsobí a v přestrojení se zapojí v luxusním floridském hotelu do ryze ženské kapely, kde hraje na ukulele krásná Sugar, která má ale velkou slabost pro saxofonisty. Sugar, tedy Marilyn Monroe, ve filmu Někdo to rád horké, zpívá písničku autorů Herberta Stottharta, Harryho Rubyho a Berta Colmara. I wanna be loved by you, chci být milována tebou. Jako první ve 20. letech proslavila herečka a zpěvačka Helen Kane. Ovšem z dnešního pohledu je nejznámější verze právě Marilyn Monroe. Chci být milována tebou, jen tebou, nikým jiným než tebou. Marilyn Monroe a I wanna be loved by you.

0: dum. Bup-bup-bidup.
1: I wanna be loved by you, chci být milována tebou. Marilyn Monroe natočila tuto písničku s orchestrem Mattyho Malneka. Bohužel, tato výjimečná filmová kráska, ale také psychicky dosti labilní a rozmarná žena přežila tuto nahrávku o pouhé 3 roky. 5. srpna roku 1962 byla Marilyn Monroe nalezena mrtva ve svém hollywoodském domě a co přesně vedlo k její předčasné smrti v pouhých 36 letech, je dodneška zdrojem dohadů. My jsme připomněli nadcházející z té výročí narození božské Marilyn v náladě swingu potažmo jazzu na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 27. května přišel na svět před 80 roky virtuózní dánský jazzový kontrabasista Niels Henrik Ørsted Pedersen. Pocházel z Ostedu nedaleko města Roskilde na dánském ostrově Zéland. Již v 17. dostal skoro neuvěřitelnou nabídku připojit se jako kontrabasista k orchestru Counta Basieho. Tu odmítl hlavně kvůli tomu, že byl příliš mladý na to, aby získal legální povolení k pracovnímu pobytu jako hudebník ve Spojených státech amerických. Přesto se mu docela brzy povedlo, jako hvězdě známého kodaňského klubu Jazz Hus, silně se zblížit s vyhlasnými jazzmeny, jako se saxofonistou Stanem Getzem, pianistou Billem Evansem, hlavně s pianistou Oscarem Petersonem a kytaristou Joem Passem, s nimiž později natáčel. Niels Henrik Ørsted Pedersen byl v roce 1981 kritiky prestižního jazzového časopisu Downbeat vyhlášen basistou roku. Brilantní hru tohoto dánského kontrabasisty si můžete nejprve vychutnat v nahrávce půvabné melodie k populárnímu švédskému seriálu Pippi dlouhá punčocha, na níž má autorský podíl rodák z Karlových Varů Georg Riedl.

Imagine, tuto baladu Johna Lennona jste poslouchali v působivém provedení světově uznávaného kontrabasisty Nilse Henninga Ørsteda Pedersena s alba s pěkným názvem Heart to Heart, srdce k srdci, které před 40 let natočil se svými dánskými jazzovými přáteli s klávesistou Kenethem Knudsenem a trumpetistou a hráčem na křídlovku Palem Mickelborgem. Kontrabasista Nils Henning Ørsted Pedersen, jenž často používal jako jméno pouze zkratku NHOP, zemřel na srdeční selhání v roce 2005 ve věku 58 let. A ještě jedna smutná aktualita. Z amerického Woodstocku přišla zpráva, že ve věku 95 let odešel 25. května do muzikantského nebe poslední jazzový gigant, který se proslavil už v 50. letech minulého století, černošský tenor saxofonista Sonny Rollins. Rodilý New Yorkčan Walter Theodore Rollins, potomek přistěhovalců z Panenských ostrovů, vyrůstal v hudebně založené rodině. Začal s klavírem, pak hrál na alt saxofon a nakonec přešel na tenor saxofon, nadšen ze stylu hry svého idola Colemana Hawkinse. V 50. letech se Sonny Rollins, jemuž dala přezdívku jeho babička, už prosadil mezi bebopovou elitu. Hrál s Charlie Parkerem, Milesem Davisem i se svým mentorem Thelonious Monkem, ale dostal se také do vězení za zbrojenou loupež a těžce bojoval se závislostí na heroinu. V červnu před 70 roky převedl na svět se svým kvartetem tenorsaxofonista Sonny Rollins jeho nejspíše nejlepší a nejslavnější album Saxophone Colossus, saxofonový kolos, i s jazzovým hitem nazvaným podle místa narození jeho maminky, tedy podle ostrova Saint Thomas, svatý Tomáš. Zde je.

Saint Thomas, svatý Tomáš, to byla naše první hudební vzpomínka na jednoho z největších jazzových tenor saxofonistů druhé poloviny 20. století a spolutvůrce moderního jazzu Sonnyho Rollinse, který poprvé koncertoval v Praze ve Velkém sále Lucerny v rámci Mezinárodního jazzového festivalu v roce 1982, aby se sem po 30 letech vrátil. A byl to tehdy jeden z jeho posledních koncertů vůbec. Není také bez zajímavosti třeba to, že podporoval v době nesvobody v československou jazzovou sekci a také, že natočil spolu s Rolling Stones dvě písničky pro jejich album Tattoo You z roku 1981. Na závěr vám ještě pošleme nahrávku tenor saxofonisty Sonnyho Rollinse a slavné skupiny Modern Jazz Quartet z roku 1953 Ellingtonovského standardu In a Sentimental Mood v sentimentální náladě. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Kambu mnoho štěstí a radosti. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. Některé obce už kvůli suchu vyhlásily zákaz zalévání. Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. Zítřek bude až zatažený místy s přeháňkami a bouřkami. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje. Kvůli nedostatku srážek začíná docházet voda. Některé obce už proto vyhlásily zákaz zalévání, napouštění bazénů a podobně. Na Klatovsku platí tato opatření třeba v Pačejově nebo v Srní.
3: Dlouhodobé sucho a snížení vydatnosti vodních zdrojů vedly v obou obcích k vyhlášení zákazu používání pitné vody na zalévání, mytí aut, kropení trávníků, napouštění bazénů a tak dále. Zákaz platí až do odvolání a za jeho nedodržení hrozí lidem podle vedení obou obcí pokuty i ukončení dodávky vody. Z Klatovska Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 koruny a 97 haléřů. To je o 61 haléřů míní než dneska. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléře na 39 korun a 72 haléře. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množení sinic, dostává do nádrže. Vyplývá to ze studie vědců. Podíl na znečištění vody mají ale i odpady u domů a jiných objektů. Třeba čistírna odpadních vod ve Volarech nesplňuje potřebné parametry. Na zhoršené kvalitě vody se podle vědců v současnosti podílí i dlouhodobé sucho.
1: Počasí.
2: V noci začne na jihu Čech od severozápadu přibývat oblačnosti a ochladí se na 12 až 9 stupňů. Sobota bude oblačná až zatažená, dopoledne od severozápadu místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm, později odpoledne se přidají i bouřky. Teploty budou zítra mezi 24 a 27 stupni, na horách naměří kolem 21 stupňů. Slabý vítr začne během dne zesilovat na mírný a v bouřkách ještě přechodně zesílí. Biozátěž bude dál nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné komplikace ani nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy, začněme tou bramborou. Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Den se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním paním doktorem, panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamřené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
0: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslaví. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
2: u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka? Protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako sílou, tak jaké je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevím, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia. Tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no,
0: práci, ale
1: ono to přetrvává,
0: aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.

0: Ano.
1: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
0: Ano.
1: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
0: Jo.
1: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba do, jako mám do zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
0: jo.
1: Tak...
0: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
1: No, já jsem to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
0: No,
1: Stejnak
2: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
0: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
2: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jižní Čechy, Zdenek.
0: Ano.
3: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
0: Proč?
2: Ale...
0: No. Proč?
3: Byli mi 70, jo, já nevím, co s tím.
0: A proč byste neměl chodit na oční?
3: Abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
0: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit brýle na dálku, na blízko.
2: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
4: Dobrý den.
2: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
4: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
0: Ano.
4: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
4: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let.
0: Ano.
4: A povězte mi, je to normální, když
0: jo.
4: Večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
2: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
4: Já jsem docela pečlivá v tom,
0: no.
4: Takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
4: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano,
0: ano.
4: Jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
2: Jako třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
4: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
0: No, tak já opakuju,
2: myslím, že odpovídala paní
0: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
2: Tolik tedy rada,
0: no.
2: Ozvat se raději doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
2: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo? Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Zároveň stiši, ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: stište
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té ulevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy schátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy schátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

krásně se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš.

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny, Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Tantry dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě tak hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv.

78 mi úsměv tváře vzal, když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál. A táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a kdo

Zpíval Johnny Cash. Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

šedivá, obočí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci starej lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

obhazovat za špatný ženský. Hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas puchaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše hezky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vrátěl Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

Jsem sám a auto, dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem, Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož Holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický burgerfest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao. Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemížděm kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíš objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trá-da-da-ta-ta, ta-trá-da-da-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemí se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pitlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratata, tram-taratata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pitlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk po temníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
4: už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování.
3: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
4: No, koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík, se strašili zatočit, prohlásil vítěz oslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
3: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku?
4: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
2: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte.
4: A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině. Vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou roji. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejrůžovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavu jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopák, tramvaj se ti líbí, aby tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli:
6: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho!
2: Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
6: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
7: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
7: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
8: Kriste pane, taková ostuda, jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny

0: a tam se najíme, navrhla Krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k Motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala Krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní Krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní Krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňoucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím. A jak?
4: Od ucha k uchu modrý. To tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas. A po tomhle tom Bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní Krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní Krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně a Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už, a on měl ten malý Vladimír pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku, on mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní Krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní Krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece.
5: chyť se vesla. No, šup a posaď se. Na sluníčku oschneš jako nic.
7: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
5: Krysa.
7: Ano?
5: Vodní krysa.
7: Ano?
5: A tohle je moje loďka.
7: Ne, tak já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
5: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
7: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
5: Barabizny?
7: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
5: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
7: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
5: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23. A23.
7: A23.
5: Řekajem mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.
7: A23.

0: tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon.
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem, není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, a je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i tlus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohrá nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.

0: nemusí. No, oni v příkopu.
1: No smysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jeden žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtu, ach, nádhera.
3: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
1: Tu.

0: teď kotě, zpátky v botě, po robotě. Nechali.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku, navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. No a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a tak příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nochnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádný kyčel mít nebudu a ze dne na den jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, chodítku. Ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nebo do terénu, rozumím.
1: Ne.
0: Tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve stě, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno
1: dveře,
0: zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak teď by to upravovali.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších, to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě stane,
0: najednou to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No,
0: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuji moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik, a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás. Malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří, s krční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční v obratle?
0: Míchu.
1: Míchu,
0: myslíte,
1: míchu,
0: aha?
1: Víš, vlastně
0: jo.
1: Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, nevím, jak to udělal, povedlo se, on přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření, to víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a o toho. Já říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvím.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudeme se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností a kus života, no jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil, měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. Ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelí medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako i v těch kluků, který včelaří, je více. Ale tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včelař si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce, protože, i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: nějak,
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, ano, takže ano, to ano. Z toho radost.
0: Tak
1: asi můj boj ze vším možným.
0: Ze vším možným v životě takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady tak, jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak, jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak, jak jste třeba popisoval takovými krásnými vycházkami.
1: Děkuji, můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano, ano, způsobem, ano.
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v Noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ričuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak.
0: Žádný úraz.
1: Vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, že to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu pátis a tu kostec drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela, nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha.
1: A přišla a říká, tak mami, a teď z té postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem Česka, tak a já už tu nebudu. Já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu je jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam dala 10 minut, ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co polomoucí, já bydlím jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem. A já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný. Ano, rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak...
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále.
1: Hodně, já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím v rozhlasu. Já zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, já vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ju stejně namáhavě jako v ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem

0: No, říkám, zatím to zvládám, no, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, a, no, ale aspoň si myslím, já, protože já věřím na osud,
1: jo.
0: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
1: že pomáhá a, zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
0: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
1: Ano.
0: V zimě, v létě, já jsem prostě nikdy nevyhýbal jsem se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to, nebo
1: jasně,
0: ono, jo?
1: Jasně.
0: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějací zdraví chlapi některý, jo?
1: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
0: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to dopouštět každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
1: Ano.
0: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, ten, no, a takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to je,
1: jasně.
0: To chlapi vystadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašiny a já to vlezu a
1: tak
0: už...
1: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
0: Jo. Akorát trošku ty nožky zobijou, jo?
1: Jo.
0: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř. Že to,
1: Tak se snažíte a bojujete.
0: Jakž tak teda to jde. No.
1: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
0: Ano, děkuji taky, paní Jitliško. No.
1: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honco a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník hybnej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Tak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel COVID, pochopitelně, tak se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já lidi dělají plášť a nejradši bych nasadila spůl světového rekordmana.
0: jo.
1: A dalo to předlouvání, ale pak jsem říkala, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
0: aby
1: co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já je můj koníček jízda autem a přepravovat se i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti leží na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku od nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když říkám, když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když jsme se tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A která byla v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky. A chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde, chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novém Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím doma.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nech moudla.
1: Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal. Tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si ji užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké, no a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já nám podobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není. Mm-hmm. Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operatérům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha, několika násobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, který mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Takže díky paní učitelce, mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili. Jo. Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a ano, potom, ano. Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla. Mm-hmm. A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky. Mm-hmm. Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jak si představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo. Protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Milado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezké a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu. Nejhorší situace, která mě potkala v životě. Už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23. Tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět. A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chybí mě pořád. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ. No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky. Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme. A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, možná jsem se na to vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra. Protože tam je takové hezké přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci, když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka. A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli? Ke komu bychom šli.
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka. Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím opatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo. A prostě jeden druhým uděláme radost. Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku. A říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné, tak možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když vás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, jestli jim paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v Hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil. Říkám, no nesmím hodit flintu do žit. A potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna. A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysoko s dvížnejma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní. A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla. Ten dlouhej vůz a ty dálkový cesty. No, někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No, ale já jsem byla zvyklá, dělal tam můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no, to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teď konci to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem provedl. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak
1: bude
2: musíš vědět, že jsi něco provedl. No, tak to by
1: Boženko,
2: bylo asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal nějaké příspěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo, takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a s tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize, no a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána, a co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No, zvládnul jste to.
0: Zvládnul jste.
1: Pár jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat tak, v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, který jsem musel zvládnout. Ale
0: měl byste, takovou zvládnout. Obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí situace.
0: Jindro,
1: takže takhle jsem vám je to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty různých

0: dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročné a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
1: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a nebyla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dlinama. No ale tenkrát jsme tomu vůbec...

0: jako nějakou váhu. Prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole. A když jsem za ním měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude. Je to špatný, má přečleniny. A teď jsem za ním měla jít na pokoj a teď se tváří, že se nic neděje.
1: Rozumím.
0: Prostě no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako takže tam byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi 2 měsíce, tak mu zemřel. No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako, tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, no ale jako ten rok to trvalo, než prostě jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala. Jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě tady ve Žďáře. Mám se tady dobře.
1: To je dobře.
0: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
1: Uděláte si svůj program.
0: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem. Jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tak když jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje nebo těma starosti manou. Ale musí se pořád paní Jutuško jít dál, nedá se nic dělat.
1: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví.
0: Taky,
1: v rámci
0: taky,
1: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky, hezké
0: taky
1: dny.
0: Krásnou noc ještě, naschledanou.
1: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václavnecká Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některých se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizík. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáh z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říkala, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic ne, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta náře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 metr und 20 kilometr. Nein, centimetr. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. Das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 mal toaletní. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali. I když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe. Takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šuškali, čuměli po nás. Jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to. A najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Hejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou olínou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitější.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je
4: no jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržilkovou, co tady byla před chvílí? Má Ježiš. Maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: No, teď má dvě brady, se si to nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Ježiš. Vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme tu Petržilkovou.
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly a až sem jdou ještě ty, co jsou
4: tak, tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: To ne, to žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to, vem to.
0: To je humor, humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gegů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později můj nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nevydrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. Ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče.

0: říkám, no jedu z vědecké konference. A ona říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A ona říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: rychlá, to jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal.

0: Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
1: Nebojte se, my vás neukousneme.
2: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
3: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
1: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
3: Ne, proč myslíte?
2: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
3: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
1: Ona řídila ten motocykl?
3: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
2: Myslíšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
3: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
2: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
3: Hezký.
2: Umaštěný celý.
3: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
1: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
3: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
2: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
3: Ano.
2: Od čeho je tak zahnědlý?
3: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
2: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
3: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
1: Prosím vás, za co vám to štípli?
3: To mě štípli za nečitelné číslo.
1: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
3: No, vždycky, když se mi zablátí.
2: A za co máte tuhle tu dírku?
3: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
1: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
2: Já taky, že? Ano.
1: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
2: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
3: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
1: No, co bylo dál?
3: Co?
1: Co bylo dál?
3: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
2: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
3: No, to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. Takový reflektory má.
1: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
3: Ano, To je hezká příhoda.
2: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
3: Tam vozím tchýni.
2: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
3: No tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
1: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
3: No trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
1: Na zelenou. Na zelený, správně.
2: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
3: Kterou?
2: Tuhle.
3: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
1: Co se k tomu došlo?
3: No, já mám totiž na autě zahrádku.
1: Máte zahrádkářskou legitimaci?
3: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
2: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
3: Na auto nebo na hlavu?
1: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
3: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
2: Tak pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
3: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
2: Vlevo. A jděte opatrně, prosím, prší tam.
3: Já si zapnu stěrače. No, prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
0: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.